Bonanza, pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, už dnes po 18. hodině na country rádiu.

0: ta odvěká averze vůči Praze z Brna, která místama je samozřejmě i logicky podepřená, protože Pražáci v mnoha ohledech to Brno samozřejmě v jistém slova smyslu vždycky dokázali nějakým způsobem ošulit. To zase si nebudeme nic nalhávat. Ale ona, ta averze, je větší z Brna, jak z Prahy směrem k Brnu. I když i tam se najdou lidi, já když jsem nastoupil do angažmá, přišel za mnou jeden herec, který mě řekl, to víš, že herectví je trojí. Špatný, dobrý a v Brně. Jo? Já jsem mu říkal, no nezlob se, já tě nemůžu napasovat ani do jedné kategorie. A od té doby je nám jasná mezi náma. Ale já si myslím, že to je naprosto zbytečný, jako tuhletu averzi vzájemnou nějak posilovat. Přestože jsem to taky zažil už na vlastní kůži, že jsem tady třeba parkoval auto s pražskou značkou a teď na mě chlápek z nákladňáku křičí, vy co tam parkuješ, jsi normální, nebo co? Co je ty číšku jeden? Co tam lezeš, čověči? Tady to máme vyhražený výstřel, odsáď normální, těho rození sandál, jsi normální, nebo co? Já jsem vylezl z toho auta a on říkal, je dobrý den! Pocit, co tady děláte? To jsou rád, že vás vidím, teda. Ale no, ale počkej ty, ale máte pražskou značku. No to jsou tři střihy v jedné větě. A přitom, jako, o co jde, že jo? Teď se to stejně jednou spojí, jak se to rozrůstá. Stejně z Bohunic do Prahy bude jezdit šalina a z jižního města bude jezdit tramvaj. Vidíte, to úplně jedno. Ta naše republika je tak srandovně malá, že to přejedete za půl dne celý. A jsem přesvědčený o tom, že jak v Brně, tak v Praze jsou stejně tak dobří a stejně tak špatní lidi. Mně to vůbec nedělá problém žít v Praze a stejně tak mi nedělá problém být za chvilku v Brně a být tady, kde se cítím doma co nejčastěji, protože tady mám rodinu, kamarády a rád se sem vracím. Život mezi Pražáky, abych vám odpověděl na váš dotaz, mi nečiní problém. Pane Nutile, máte rád Vysočinu? No, prosím, to nějaký zážitek z vašich pobytů na Vysočině. No já tam na Vysočinu jezdím pořád, že jo, Vysočina je moje oblíbená a nejoblíbenější a tam jsou nádherní lidi, oni zvláštně mluví v té vesnici, kde já jsem, oni tak jako až štkají, oni tak, co pa to děláš tůle? Zvláštní mluva, mi se to hrozně líbí a byl tam takový pán jeden hrozně proslulej, on stával u cesty vždycky a kouřil to redko a jednou přijeli policajti a říkali mu, prosím vás, nevíte, kde tady bydlí PSV bák?
1: PSV bák. Člověče, tady není nikdo takovýho jména.
0: A to není jméno, to je pomocná stráž VB.
1: Jo, takhle ty myslíš, ta svině Fízlovská, ten bydlí tuhle vedle.
0: To je vzácný člověk, jo. To je vzácný člověk, on od útlého mládí jezdil na pole s autobusem, vozil tam ženy na pole, na pletí a na sedbu a já nevím co. Jezdil s buldozerem, s traktorem, jezdil s kdečím v JZD a jednou, on vždycky si stačil, on třeba sedl do buldozeru, hodil tam kvalt a nechal to jet po velkých širých rodných lánech a šel do hospody a zase se k tomu vrátil, nechal se tam zavést, tam to otočil hřbitova a zase šel do hospody a jednou odjel s traktorem z toho pole a zapomněl, že už není na poli a měl pluh zapřažený a oral asfalt. A policajti ho zastavili a říkali mu, my vám vezmeme řidičský průkaz.
1: To mě nemůžete udělat.
0: No to vám teda můžeme udělat.
1: Nemůžete mě to udělat.
0: No to vám můžeme udělat.
1: Nemůžete, já žádnej nemám.
0: Ten chlap celý život projezdil, nikdy neměl řidičák a nikdy to nikoho nenapadlo. Taky ho chytli jednou v kopci, on jel na takovým stroji, který byl uspůsobený z několika pionýrů a z několika mopedů a v tom kopci račák ho zastavili a říkali mu, no co máte, to vám snad sebereme, když vy znečišťujete okolí a všecko, to je příšerný, z čeho jste to udělal, to jsou samý trubky navařený, jak se to vůbec dal dohromady, to vám sebereme určitě. A on,
1: to mě nemůžete sebrat, teď já na tým jezdím jenom z hospody a do hospody.
0: Zácný lidi tam jsou.
2: Hrál jen potichu a jemně, starý chlap ten, co je ve mně, prej navíc už stejně nestačí. Ráno plive zubní pastu, tuny cigár, litry chlastu, oči od zrcadla vždycky otáčí. Dřív než rychle
3: sádnem a spletnem, ještě jednou hlavu svednem.

Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

Ahoj, tady Helena Maršálková z Pacifiku a ráda bych vás pozvala do Brna na Country Fontánu a budeme moc rádi, když vás tam uvidíme co nejvíc.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme úplnou novinku Mňau Mňau bandu, album s názvem Vcuc.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

0: Nezlobte se, přátelé, ale já si teď musím vážně postěžovat. Na tomhle místě, já vím, že to třeba není vhodné, ale musím stížnost vznést. Víte totiž, co se mi stává v poslední době? Nevím, jaká je vaše zkušenost, ale mně se stává, třeba vy tady v Luhačovicích, no to musíte na každém kroku pociťovat. A u nás v Praze čert nám byl dlužnej tu pěší zónu. To člověk neslyší nic jiného, než samý takový cizinecký. Merci, čau, čau, čau, nein, nicht, no, si, yes, auf Wiedersehen, sorry, vole. Jawohl. No. Přitom je tolik nádherných řečí, který člověk neuslyší. Jako třeba tato maďarština. No. To je tak nádherná, libozvučná řeč a člověk ji nikde neslyší. No sami posuďte. Kde tohle dneska slyšíte? Nikde. A já si myslím, že to je škoda, víte, že ten jazyk si nezaslouží takovouhle anonymitu. A zase mě třeba mrzí, zase nevím jak vás, ale našinec třeba sedí v restauraci. Spořádaně, disciplinovaně si objednává. Pane vrchní, pivíčko bych prosil. Halo, pane vrchní, pivíčko, halo, pane vrchní, aspoň takovýhle pivíčko, vydejte mě. Za hodinku, já počkám. Já vím, zítra je taky den, pane vrchní, budete narážet, jo, vy jste ustaraný. Jo. Když to ty Němci jsou třeba u nás už tak oprsklí, že z druhého konce lokálu klidně přes celou hospodu, helbe, Dreimal. Přitom mě jako hungaristu mrzí, že když se řekne maďarština, že se každý jen tak začne uculovat a říká si, no jo, maďarština. A každý si představuje jenom nem serete, fekete. No. Nem serete, fekete, kam se na nás? Ještě nějaký rýmy u toho. Přitom, jak ta řeč vznikla, tady je krásný půvab původu toho jazyka, jak obchodoval sever s jihem, západ s východem. Tady to tvoří takovou krásnou křižovatku obchodních stezek a cest, že? Tady se daří obchodu, turistice, sem se sjíždějí ty kupci ze všech světa dílů a tady v tom centru právě se lidi domluvili na maďarštině. A tady vznikají takový ty staromaďarský, krásný, ale těžko přeložitelný zvolání a úsloví. Třeba chlapec volá na děvče na vesnici, to je taková staromaďarská říkačka. Eben, hogásol, ödne gvájos, čomál bere, sugar hojo, sugar vegetolot. A děvče se usmívá a volá na chlapce, megetonga, pakasomat, kokovet, mere, hledmege. Víte? To jsou právě takový ty staromaďarský, těžko přeložitelný výrazy tohle. Já se vám musím přiznat, že i já jako hungarista, kdybych třeba na tímhle strávil celou noc, vám řeknu přímo, taky by se mi to asi nepodařilo, chci říct. Ale takhle, já bych to spíš srovnal na příslovích. Na příslovích je to úplně markantní. Totiž já nechci upozaďovat tu naši krásnou češtinu. My také máme nádhernou libozvučnou řeč, že? Ale zdá se mi, že když chceme něco vyjádřit, že musíme zbytečně někdy příliš hovořit, jako jo. Když to Maďar je s tím hned hotový. Tak my třeba říkáme, tak dlouho se chodí sečbánkem pro vodu, až se ucho utrhne, že jo. To známe, no ale posuďte, že to je pravda. Jak se to přísloví zbytečně vleče, že jo? Tak v půli nevíte, co jste to začali říkat. Teď ta kostrbatost, tak dlouho se chodí sečbánkem pro vodu, až se ucho utrne. No. Slyšíte to, jak to zní? Ucho utrne, ucho, no. To Maďar řekne, a má to za sebou. Ale skutečně, abych neupozadoval tu naši krásnou češtinu, my zas na druhou stranu taky máme jadrný, pregnantní přísloví, kdy zas Maďar je jako překladatel zaskočený a zas on jo, horko těžko musí přemýšlet, jak by se toho zhostil. Tak my třeba říkáme na druhou stranu klidně, komu se nelení, tomu se zelení. Že? To je každému jasný. Doufám, že to je tak jednoduchý. Ale co to teď s Maďarem udělá, jo? Protože v maďarštině není ta vazba komu se, tomu se, tam neexistuje, jako u nás. Tam se musí přes ty spřešky užít příslovič. No, sválně se to pokusím otrocky přeložit, jo? Komu se nelení, tomu se zelení. To je takový oříšek do maďarštiny. No, komu se ne... Komu se nelení, tomu se zelení.
1: Co vám...
0: Taky ne, Hergot. Vidíte, jaký oříšek to je i pro hungarologa? Ne, takhle, tam je to, tam se musí Edith
1: má čolverotek.
0: No je to tak, Edith
1: má čolverotek, má gáč, ale meg is üsen háros isván szolgáčan, má gáč, ale meg a tanyan, meg az üt, vekes Edith má kall ámoros a szolbál vájos, meg es ontal váratnak a nyagol tatabányáhon bevágás alárat, Sabákat üvök, az üszve vágon, meg egy szerves hűrvágonnyal elmentük, meg egy emekül űrmájas hatat, efekent, elges ajar, lavárad, meg egy szára tart.
0: Tomu se zelení.
1: Ő meg grüne lett neked, grüne lavágasod, grüne meg el neked. Jaj, meg ez a lavágasod, meg ez a papád, meg ez a lavájas, ha van a máratod. Ebben egy nyomban hűdöl, lakos, gulás, pergel, hajaj, sugarbáj, kaka mehetje veled.

0: Chantry, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Byli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen s ní. A pak s ním. Já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak koutkem ústí řekl,

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada, haha, možná můžete být rád.

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

Už Darwin a Komenský žádali, aby se každé stvoření vyvíjelo od jednoduššího k složitějšímu. I nastávající řemeslník. Ten uřízne nejdříve polínko, pak tomu přiteše špičku a je z toho kolík. Tak dobrý kolík, že se dá zatlouci i do země. A tím svého tvůrce utvrdí, že by dokázal něco lepšího, kdyby chtěl. Třeba kus nábytku, třeba lavičku pod strom. Příští neděli si přinese několik čerstvých prken. Tak čerstvých, že mu čvachtají v rukou, když je nese z prodejny a když je začíná hoblovat. Prkno na lavičku se musí totiž ohoblovat, že ano? Jinak si člověk sedne a vrazí si třísku do prstu. K hoblování potřebujete správný hoblík, pořádný stůl, svěrku neboli upínák a spoustu špalíčků a kolíků, kterými budete klínovat stůl, abyste s ním při hoblování neujel k sousedovi. Na stůl si upevníte prkno, vezmete hoblík, na hoblík klepnete zpředu, klepnete na něj ze strany a zhora, zabrnkáte si palcem na želízko jako na strunu kytáry a ne, ještě to není správně nastaveno, ještě není správně naladěno. Ještě jednou buch, buch, buch, ťuk, ťuk, ťuk, klep, klep a zase brnk, brnk a slyšíte to? A takhle to správně zní, teď můžete začít hoblovat. Plivnete si do dlaní, zaberete, z hoblíku vytryskne nádherná bílá hoblina a najednou hrc. Že to želízko je moc vystrčené ven. To se ví, že je. Podívejte se, jaký zub vykouslo do prkna. Kde je kladívko? Klep, klep, ťuk, ťuk, bác, bác. Brnk, brnk. Teď to vypadá líp. Želízko se kapánek schovalo, zaberete a hoblík pro změnu nesebere ani třísku. Fix námol, to je nějaký čůlisnej hoblík. Klep, klep, ťuk, ťuk, bác, bác, želízko povylezlo, hrc, další zub v prkně. A tak klepáte a ťukáte do hoblíku ze všech stran, želízko vylézá a zalézá, ale vždy víc, než by mělo, to není hoblování, vždyť to prkno ohlodáváte jako bobr kanadskou jedli. Teprve při slunce západu prkno zbělá, teprve pak je jakž takž ohlodané, ale za tu cenu, že jste otloukl hoblík až k neuvěření, stupil želízko a že se vám rozvrzal a rozlezl stůl, co vám sloužil za ponk. Ovšem proč? No protože jste neměl ten správný hoblík. To přece nejde koupit ten první, co vám padne do očí. Hoblíků je, jen si to spočítejte. Je hladík, je macek, potom uběrák, cídič, člunkář, páskař, klopkař, držkovec nebo žlápkovec nebo falcovník, potom koutník, polodrážník a římsovník, i zubák je. A co máte vy? Vy máte akorát hoblík. Měl jste si nejdřív koupit nějakou příručku o tom, jak se co dělá. Z knížek se dozvíte věcí, tam se dočtete spoustu zajímavostí. Například, že u nás roste nejenom smrk, smrk víte, smrková prkna jsou. I borové fošny někdy jsou. Ale u nás prýroste i jasan, dub, javor a modřín, douglaska, jilm, vas a cer. A cer, že se dá použít na lecos, ale nehodí se na pivní sudy. Vidíte ještě, že jste začal dělat lavičku a ne pivní sudy. A tak si na základě toho zajdete do stavebnin a panu vedoucímu řeknete, že potřebujete dřevo, ale ne smrkové ani borové, ale něco jilmového, něco javorového a několik trámků z osiky na krokvičky. A pan vedoucí řekne moment, vytočí telefonní číslo a za pár minut přijede útulná sanitka s dvěma chasníky, co vás obléká do svěrací kazajky a odvezou k myslivečkům. A tam si v klidu rozmyslíte, jak budete v neděli letovat konem.

Od nepaměti tu žili lidé. U rybnatého meandru řeky, na kopcích a stráních, které znamenaly bezpečí a dostatek. A jak šel čas, při brodech, kudy procházely obchodní stezky, vznikaly osady, chráněné na pravém břehu hradištěm, jemuž bylo jméno Vyšehrad. Na břehu levém pak Hradčany. A mezi nimi v temné spleti pěšin a vyšlapaných cest, z bájí a mýtů za staletí vyrostla Praha, matka měst.

piráti a kanti, šílení císaři a jejich fraucimor. Hlavně ale ti, jimž tohle město patří po srdci, řemeslníci, mistři, tovarši, neokázali bezejmení. To oni dali Praze její duši a stáli při ní v časech míru i těžkých zkoušek. Dali jí fortel svého díla a byli její záštitou. A ona se jim proměnila v kamennou

Barok a gotika, věže a továrny, moderní paláce, parky a sídliště, to všechno je Praha. A navíc hudba, život jenž kypí a dere se kupředu, protože rozvitá růže je v kameních živá, dýchá a košatí, hrdá na svoje půvaby, kouzla a tajemství, ve kterých minulost se pojí s přítomností. Čas pro ní vrší v každém domě bez počet činů, slov a gest. Ona jak dřív tu stojí skromně.

Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Božím. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnici v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva je delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jeroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 12. května oslavíme společně se skupinou Chrpach Rudim 50. narozeniny Festivalu trampských písní v Horním Jelení.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

Počkám. Samozřejmě to byla taková narážka, ale já dobře vím, jaký je rozdíl mezi simulantem a hypochondrem, jsem vám chtěl říct, jo. Simulant samozřejmě nemoc předstírá, když to hypochondr věří, že ji má, já to vím. Náhlovský je simulant a hypochondr, věřte tomu. On umí tak dokonale předstírat chorobu, že sám v druhé fázi uvěří tomu, že ji má. A ve třetí fázi tu nemoc doopravdy dostane. Hele, to je člověk, já to o něm můžu takhle říct, protože ho znám mnoho let. On má takový kufřík, tam má léky, on tomu říká ošatka zdraví a to furt jí. A když máme v obě, tak on si otevře ten kufřík a vyndá si z něho třeba 20 pilulek, ale barevně má to rozlišené, by to bylo esteticky a teď to všecko sní. My mu vždycky říkáme, prosím tě, a na co to je, jako, na jakou nemoc, říká, to je jedno. A on to takhle sní, my jsme jednou dokonce přinesli takový lékařský slovník a chtěli jsme, aby nám tam zaškrt nemoci, který má. Hele, to trvalo tak dlouho, že on sám nabít, že aby to bylo rychlejší, že nám zaškrtne ty, který nemá. A opravdu to byly jenom dvě. Horečka omladnic a sklon k samovolným potratům. On dovede neuvěřitelné věci. On chrlí krev. On dostane zápal plic, kdy chce. On má zánět slepýho střeva, on předvede záchvat panoucnice, jemu vochrne ruka, on přestane slyšet. Já už se toho nelekám, já už ho znám leta, mě to je úplně jedno, co on dělá. On i při vystoupení, to se normálně mně stalo, že on najednou těsně před vystoupením takhle v portále sebou švihnul o zem pěnu u pusy a začal, že je zle, ať okamžitě zavoláme záchranku, že má záchvat. Mně to bylo úplně fuk, já jsem šel na jeviště ještě. Jsem říkal, a nyní náš host Josef Alois Nálovský. On samozřejmě přišel veselý, vtipný jako teď, vystřelil parádní číslo, šel zpátky, tam se mu zase švihnul, řekl, že jsem debil, že jsem ho málem zabil. A zase měl tu pěnu a zase řval, že chce záchranku. Hele, on u nás jednou bydlel, spal teda u nás, a protože měl přijít až pozdě v noci, tak moje děti mě prosili, jestli by nemuseli ráno do školy, že by chtěli počkat, až se mistr zbudí, aby viděli, jakou má nemoc. A teď já zase rozumím, já zase doma nejsem tak vtipný, jo. Dora takhle přísně jsem neřekl, hele, děti, jo, já myslím, že není vhodné, abyste si dělali legraci z pana Nálovskýho. Ano, třeba nějakou nemoc má, jo? A oni, no, že by právě chtěli vědět, jakou. A teď ta malá, ta sluníka, rozumíte, ona má 5 let, no, to je mazlíček, ty já nemůžu nic odepřít a začalo tatínku, prosím tě, no, tak jsem říkal, tak dobře, tak ty teda nemusíš do školky, tě puberťákům jsem říkal, vy do školy musíte, ale první hodinu vám omluvím, no a tak. No. Tak seděli u snídaně v 7 ráno celá rodina a čekali, až mistr vstane. Nálovský přišel v 8 hodin ke stolu, ve vynikající náladě, děti otrávený. On začal vyprávět vtipy, teď si namazal 4 chleby, děti neviděli nikdy v životě zdravějšího člověka. Teď ta malá začala nabírat, měla pocit, že jí berou pohádku. A on takhle jel ty svoje fóry, jak on jede furt, vyprávěl, bavil, tam bylo za chvilku dusno u toho stolu. A on vám najednou uprostřed věty mě říká, hele člověče, já přestávám vidět na jedno oko. Děti poděkovali, vzali si tašku, šli do školy. Malá peskala. Ne. Já jak říkám, mě už to nevadí, ale jako v nový společnosti někteří lidi se na to nikdy nezvyknou. My se tady tomu smějeme, ale v takové amfóře, třeba kde on hraje fotbal, tam si na to doteďka nezvykli. On se skácí uprostřed zápasu na trávník a leží bezvědomý, teď rozhodčí píská, teď vyhledají nosítka, doktora, teď já vždycky volám si střídačky, nechte ho bejt, říkám na rozhodčího, píské, jeďte! Hrejte, bude konec, rozporkujeme se, pojďme na oběd, on za náma přijde, jedem dál a to. Oni nikdy, oni se bojí všichni tam. Šíp, jedině Šíp ne, ten ho zná, protože na zájezdech oni bydlejí spolu v pokoji, tak to je druhý po mně, který už mu to taky nezhltne tyhle ty nemoci. My když jsme byli třeba v Portugalsku, tak ten Nálovský stačil, jenom když jsme přijeli první den, než jsme přešli z autobusu do hotelu po těch asi 6 schodech, on jediný už se stačil spálit od sluníčka, to se může stát jenom jen. To bylo neuvěřitelné. No ale tak nic, tak rozumíte, jiný člověk by si to trochu něčím namazal. On ne, on začal hned, že ho něco svědí a teď, no, celý den teď se začal celý klepat. Jo, a večer už místo, aby šel spát, tak stál před zrcadlem a říká, Ježišmarja, co je tohle? Co já to tady mám? Ježišmarja, co já to, co tady mám? A ten Šíp už úplně v klidu, ten se jenom na té postavit také nadzvěd a říká mu, ty vole, ty už umíš i rakovinu kůže.

dva to viděli a oba dva říkají, že vypadal jak já, ten chlap, co utíkal. Soudce se mě ptal,

po prátku mi chystaj. Kněz mi s Bohem dal, dole stála žena, co jsem s ní tu noc spal. A dole stála žena, vedle ní kamarád,

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme úplnou novinku Mňau Mňau Bandu, album s názvem Vcuc.
2: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.

začíná další z mých rán. Volant mě do dlaní zebe, autobus muzejní krám, jak starý kocour si přede.

radši se neohlížej, co jsi komu dal a co teď z toho máš. Ze záplat plášť, nohy, co neohlídáš, zas někam jdou, sám nevíš kam jdou.

se s listím rozpovídal. Pochopit svět, jo, co bys za to dal. Hledáš ten klíč, co vše by otevíral. Klíč ke štěstí, svůj malý grál. Až pochopíš a necháš účtování, co z komu dal a co teď z toho máš. Vezmeš svůj plášť a dáš se rozsouraní dál jednou z cest, vždyť už to znám.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

jsem vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi, bez sny v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat v nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. A Rosťa Čapek uvádějí
2: Čapek Show.
1: Přímá linka Praha Nashville.
2: Vážení posluchači, u květnové Čapek Show vaší přímé linky z Nashville vás vítají Iva Čapková a Rosťa Čapek.
3: Kromě novinek a oslav výročí jsme si dnes pro vás připravili i rozhovor s basistkou a hlavně zpěvačkou kapely John Reichman and the Jaybirds, The Show Genion, kterou si mnozí z vás jistě pamatují z jejího loňského vystoupení, které jsme uspořádali v rámci prvního bluegrassového summitu v Praze.
4: Hi, this is Trisha Gagnon and you're listening to Chapek Show and Country Radio.
2: První dnešní novinka je ukázkou spolupráce mladé bluegrassové generace s legendami tohoto žánru. Aby kapela Old Crown Medicine Show podpořila červnové vydání svého nového alba Union Made, vydala nový single, na kterém spolupracovali i Molly Tuttle, Adele s Ronnie McCarryovými.
3: Písničku My Side of the Mountain společně napsali country hvězda Luke Combs, lídr a zpěvák kapely Old Crown Medicine Show Catch Seeker a jeho snoubenka Molly Tuttle. Ve zpěvu hvězdný pár doprovází Del McCarry, který letos oslavil už 87. narozeniny.
5: Hello, this is Del McCarry and you're listening to the Chopic Show in the Czech Republic.

0: Punch Brothers, kapela akustických strunných kouzelníků pod vedením Chrise Thieleho, právě oznámili vydání nového alba. Turné k jeho propagaci i videoklip k singlu New Bike, který je upoutávkou na novou desku.
1: Kapela hraje pohromadě od roku 2006 s jedinou personální změnou. Ačkoliv všichni členové se v období nečinnosti věnují i jiným projektům a získali si fanoušky napříč hudebním průmyslem po celém světě.
0: The Unsung Adventures of Punch Brothers bude jejich první čistě instrumentální album, které sami popisují jako dosud nejodvážnější a nejméně komerčně využitelné. Skladbu New Bike vám zahrají Chris Thiele na mandolínu, Chris Eldridge na kytaru, Noam Pikelny na banjo, Paul Covert na basu a nejnovější členka kapely Punch Brothers Brittany Haas na housle.

0: Čapek Show. Novinky ze světa bluegrassu a country na Country Rádiu.
1: V rámci svého návratu k bluegrassu a chystaného alba A Beautiful Life vydali Daly & Vincent nový single Moon Shines on the Still.
2: Jamie Daly v písni skvěle využil svůj charakteristický tenor s vokální podporou Derina Vincenta a Johna Meadera. Russ Carson pohání skladbu svým benžem a celá kapela jede na plné obrátky. Spolu se singlem kapela vydala i videoklip natočený na backstage Grand Ole Opry, kde jsme se s Jamiem a Vincentem nedávno setkali.
3: Hi folks, this is Daly and Vincent from the Grand Ole Opry in Nashville, Tennessee, and you're listening to the Chopic Show Country Radio.
4: Woohoo!

0: still. Kapela Lonesome River Band přichází s novým singlem, který stojí na pomezí bluegrassu a all-time music.
1: Skladba Pretty Little Widow vyšla poprvé už v roce 1928 jako komické číslo Gida Tenera. Banjista a kapelník LRB Sammy Shiller ji ale objevil díky videu z pořadu The Porter Wagoner Show z 60. let a i proto angažoval Roda Rileyho, který na Telecaster zachytil vintage zvuk country hudby této éry.
2: Hey, this is Sammy Shiller of the Lonesome River Band and you're listening to the Chappick Show on Country Radio.

0: Rozhovor do dnešní Čapek show nám poskytla Trisha Gagnon, zpěvačka a basistka výborné kapely legendárního mandolinisty Johna Reichmana The Jaybirds, se kterou loni odehráli 3 vyprodané koncerty, které jsme pro ně uspořádali v Pražské pyramidě. Písničky z nového alba Jaybirds nás budou provázet celým rozhovorem.
1: Čapek show přináší další rozhovor Praha Nashville.
2: Ahoj Trišo, moc děkujeme za tvoji ochotu poskytnout nám rozhovor. Moje první otázka je, jak ses dostala k hudbě, ke kontrabasu a hlavně k bluegrassu. Pokud vím, nebyla to obvyklá cesta, protože hrát na nástroj si začala až jako dospělá.
3: I believe I heard bluegrass for the first time. When my husband and I were on our honeymoon.
0: Myslím, že jsem bluegrass slyšela poprvé, když jsme s manželem byli na svatební cestě. To mi bylo 21. V jednom malém městečku jsem v obchodě slyšela hrát bluegrassové album. Byly to spíš gospely a mně se to moc líbilo. A tak jsem se po návratu domů snažila zjistit, kde se tahle hudba hraje. Nakonec jsem se dozvěděla o bluegrassovém festivalu na ostrově Vancouver. Vyrazili jsme tam s manželem a pár přáteli a skvěle jsme si to užili. A tam jsem se doslechla o bluegrassovém klubu ve Vancouveru. Hned jsme tam s kamarádkou začali chodit na jam sessiony a jen jsme poslouchali, co ostatní hrají. A viděli jsme, že lidé byli k začátečníkům opravdu vstřícní. Já jsem strašně chtěla zpívat. Na to jsem se pár let soustředila a pak, když mi bylo asi 27, založili jsme se sestrou svou první bluegrassovou kapelu. Neměli jsme basistu, tak mi přišlo, že by bylo fajn naučit se hrát na basu a zároveň zpívat. Basa tedy byla můj úplně první nástroj a zároveň jsem ho hned od začátku používala v kapele. Byla to zábava a takhle to všechno začalo.
3: Yeah, so those are the beginnings.

0: Jaro z Country Rádie.
1: Mnoho let hraješ s Johnem Reichmanem a jeho kapelou Jaybirds. Jak jste se seznámili, když jste u nás hráli? Měli jsme pocit, že v kapele jsou velmi harmonické vztahy a máte se opravdu rádi.
2: Jak jsem se už zmínila, se sestrou jsme měli asi 10 let kapelu Tumbleweed a vedlo se nám opravdu dobře. V Britské Kolumbii jsme vyhráli spoustu ocenění. Absolvovali jsme i pár turné po Evropě. Když jsme nahrávali poslední desku, zeptali jsme se Johna Reichmana, jestli by mohl být součástí našeho projektu, a on souhlasil. Je úžasný muzikant. Samozřejmě jsem ho znala z kapely Good Old Persons, kterou jsem také milovala a která mě hodně inspirovala. Když jsme se pak v roce 1999 vrátili z našeho posledního evropského turné, John zrovna dával dohromady kapelu a zeptal se mě, jestli bych v ní nechtěla hrát. Dal nám jméno John Reichman and the Jaybirds a zbytek je, jak se říká, historie. Vlastně se mi ani nechce věřit, že už je to 27 let. Všichni ti pánové, se kterými hraju, jsou inspirativní muzikanti, velmi talentovaní a kreativní a navíc skvělí lidé. Jsou milí, velmi ohleduplní, kladou velký důraz na rodinu a proto je opravdu snadné s nimi vycházet. Samozřejmě i my máme neschody, ale všichni se k sobě chováme s respektem a vždycky se rychle dohodneme. Společné hraní nám dělá obrovskou radost. Jsem opravdu šťastná, že můžu žít život s Jaybirds. This experience with the Jaybirds all these years.

0: Čapek Show, posloucháte rozhovor s Trishou Gagnon. Trisho, čemu se kromě hraní s kapelou věnuješ?
1: The Jaybirds, you know, were never intended to be a full-time touring band.
2: The Jaybirds nejsou kapelou na plný úvazek, i když každý rok odehrajeme dost koncertů. Kromě Johna a Patrika máme každý svou další práci. Když jsem doma, trávím většinu času pěstováním bioovoce, výrobou marmelád a jejich prodejem na farmářských trzích. To je pro mě celoroční záležitost a kromě toho a hraní hudby mi zbývá jen velmi málo času. Je to opravdu rušný život, ale miluju každý okamžik, jak hraní s Jaybirds, tak práci na farmě. Všechno mě to strašně baví.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
2: Tentokrát si poslechneme úplnou novinku Mňau Mňau Bandu, album s názvem Vcuc.
3: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Posloucháte Country rádio přes internet na www.countryradio.cz. Country rádio. Na Country rádiu posloucháte
4: Čapek Show. A v ní rozhovor s Trishou Gagnon. Trisho, nahrála si i solovou desku Story About You and Me, kde hraje mnoho známých muzikantů a našich dobrých přátel. Rob Ikes nám šel za svědka na svatbě. Peter Rowan tam byl naším hostem a také hraje na náš nástroj. Stejně jako Vince Gill. Jak na práci s nimi vzpomínáš a připravuješ nějaký podobný projekt?
5: Having the opportunity to have my own solo album.
6: Možnost natočit vlastní solové album pro mě byla úžasným zážitkem. Práce s tolika skvělými hudebníky pro mě byla opravdu splněním snu, i když to zní jako klišé. Všichni, koho jsem požádala o spolupráci, byli mou velkou inspirací. Byla jsem nadšená, že všichni souhlasili, byli vstřícní, milí a ochotně mi věnovali svůj čas. Za vším stojí kapela The Jaybirds a vokální doprovod tvořili převážně hosté, včetně mé sestry. Pak jsem tam měla i pár hostujících instrumentalistů, jako třeba Roba Ikese. Bylo to opravdu zrušující, i když stát se solovým umělcem určitě není můj cíl. Naprosto mi stačí kapela Jaybirds, kteří hrají i moje vlastní skladby. Ty jsou i na našem novém albu The Salish Sea.
5: That's exciting, The Salish Sea, and I have a couple new tunes on that one as well.
4: A právě písničky z této nahrávky celý náš rozhovor doprovázejí.

0: Loni jste si s J-Birds zahráli v Praze. Jak na koncert, atmosféru a celou pražskou návštěvu vzpomínáš?
1: I was so excited to have the opportunity to go to Prague. I'd never...
2: Byla jsem nadšená, že jsem měla příležitost jet do Prahy. Nikdy jsem o tom ani nesněla, protože jsem prostě nevěřila, že se to někdy stane. Historie toho místa je prostě úžasná. Byla jsem ohromená architekturou i přírodními krásami. Všichni lidé byli strašně milí a koncert byl fenomenální. Ubytování i organizace a vše další, co jste pro nás zajistili, aby se celá akce vydařila, bylo naprosto úžasné. A publikum bylo fantastické. Nečekala jsem, že budeme mít na všech představeních vyprodané sály, ale byla to opravdu velká zábava. Všechno bylo skvěle zorganizované a já si to náramně užila. Vím, že to dá spoustu práce a myslím, že vím, kdo za tím stojí. Iva a Rosťa. Bez vás by to nešlo. Bylo to skvělé. Moc děkujeme za pozvání.
0: A my děkujeme, že jste přijeli a také za dnešní rozhovor.

0: Čapek Show. Vaše přímá linka z Apalačských hor do Brdských lesů.
1: Teď už se přesuneme ke vzpomínkám, ke kterým máme v květnu mnoho příležitostí. A začneme Jimmy Martinem, který zemřel před 21 lety, 14. května 2001 ve věku 77 let.
2: Velká kariéra tohoto muzikanta, přezdívaného Král Bluegrassu, začala malým úskokem. V zimě roku 1949 zjistil, že se náhle uvolnilo místo kytaristy kapely Billa Monroea Bluegrass Boys. Narychlo odjel autobusem do Nashvillu, vplížil se do zákulisí Grand Opry a jako náhodou si tam brnkal na kytaru. Zaslechl ho tam banjista Bluegrass Boys Rudy Lyle, který ho přivedl k Monroevi. Martin s Monroem zaspíval dvě písně a byl přijat.
1: Martinův vysoký hlas v kombinaci s Monroevým tenorem se stal známým jako zvuk High Lonesome. My si zahrajeme píseň Sitting Alone in the Moonlight, charakteristickou pro toto období, které bylo jedním z mnoha vrcholů Monroevi i Martinovi kariéry.

0: Kytarista, na jehož uvolněné místo u Billa Monroea v roce 1949 nastoupil Jimmy Martin, se jmenoval Mac Wiseman.
1: Tento kytarista a zpěvák první bluegrassové generace se narodil 23. května 1925 a jeho více než 70-letá kariéra zahrnovala účinkování v proslulých Foggy Mountain Boys, Bluegrass Boys, ale především sólové vystupování. Proslavil ho hned jeho první single This Sweet to be Remembered, který vyšel v roce 1951.

0: Country Radio.
1: Poslední legenda, kterou si dnes připomeneme, je Duck Watson, který zemřel 29. května 2012 v 89 letech. Nejvíce ceněný byl pro svou kytarovou techniku fingerpicking a flatpicking, ale byl i výborným skladatelem a zpěvákem, který se věnoval žánrům bluegrass, folk, country, blues a gospel.
2: Tento od dětství slepý umělec získal 7 Grammy a také cenu Grammy za celoživotní dílo. Byl průkopníkem rychlého a efektního stylu hry na sólovou kytaru, který převzali a dále rozvinuli například Clarence White a Tony Rice. Watson byl také vynikajícím hráčem na banjo a občas se doprovázal i na harmoniku. Známý byl svým charakteristickým a plným baritonovým hlasem, který si můžete vychutnat v písni Walk on Boy.

0: začátku května 2023 vyšlo album I Am a Pilgrim, na kterém působivá sestava hudebníků z nejrůznějších žánrů vzdala hold jeho hudbě, která překračuje hranice bluegrassu a zasahuje až do jazzu a dalších stylů. Jedním z muzikantů, který se nahrávky zúčastnil, byl Jerry Douglas, který 28. května oslaví kulaté 70. narozeniny.
1: Tento hráč na dobro a lap steel kytaru je spojován s kapelou Alison Krauss and Union Station a vystupuje i s vlastní sestavou The Earls of Leicester. Byl členem 4 ze 6 sestav legendárního projektu Bluegrass Album. Z Volume 3 si pustíme klasickou písničku Down the Road.
2: Hey everybody, this is Jerry Douglas here at the Grand Ole Opry, the Ryman Auditorium tonight, and I want to remind you to listen to the Chepek Show

0: Čapek Show. Novinky ze světa bluegrassu a country na Country Rádiu.
1: Druhým nejznámějším hráčem na dobro je jednoznačně Rob Ikes. Shodou okolností i on slaví narozeniny v květnu. 26. mu bude 59 let.
2: Rob hrál a nahrával téměř s každým, kdo v bluegrassu, country či blues něco znamená. Ale důležitými milníky jeho kariéry jsou roky 1994, kdy se stal zakládajícím členem kapely Blue Highway, a rok 2015, kdy z kapely odešel a začal vystupovat v duu s kytaristou Treyem Henslym. S nímž vydal 4 alba.
1: Rob Ikes byl nominován na řadu cen Grammy, z nichž 2 získal, má také 39 cen IBMA a 15krát byl vyhlášen dobristou roku. V současné době vystupuje často s Darylem Scottem.
2: My si pustíme písničku, kterou Rob a Trey nahráli s Molly Tuttle a zcela netypicky v ní hraje na mandolínu houslista Stuart Duncan.
3: Hey folks, this is Rob Ikes.
4: And this is Trey Hensley.
3: And we're saying hello all the way from Nashville. I just want to say hello to the Chopek Show and listeners of Country Radio.

0: 10. května 1979 proběhlo v restauraci Buddy's Barbecue v Knoxville první vystoupení kapely Doyle Lawson and Quicksilver, která se stala jednou z nejúspěšnějších a nejdéle existujících kapel v historii bluegrassu, protože pod vedením Doyle Lawsona fungovala bez přestávky až do roku 2021, tedy 42 let.
1: Letos 82-letý Doyle nečekaně ohlásil, že kapelu alespoň na několik vystoupení obnoví a vystoupí během roku na několika festivalech. Udělal tím radost zástupům svých fanoušků, kteří milují jejich klasické songy a perfektní harmonický zpěv. Třeba v písnice Keep Your Eyes on Jesus, se kterou se s vámi dnes rozloučíme.
0: Na příští Čapek Show vaší přímou linku z Nashvillu a na další setkání s vámi se už dnes těší Iva Čapková a Rostě Čapek. Ahoj.
2: Hello everybody. This is Doyle Lawson and right now you are listening to the Chapek Show. Stay tuned.

0: In Matthew chapter 14, when the disciples were in the ship in the midst of the sea, being tossed with waves, for the wind was contrary. In the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit. And they cried out for help. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me to come to thee upon the water.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Hřešťál celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Hřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: přípravě budeme potřebovat minimálně 1/4 kila lahůdkové kantry.
1: Veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já.
0: 20 deka pečlivě vybrané trampské písně.
1: Tak zpěch.

0: dva tři plátky mírně prorostlého bluegrassu.
1: Než otevřu rád oči, špajsku probírám, kulku šišky urát, krku na
0: soukám. On nakonec nějaká ta dochucovadla kvůli celkovému šmaku.
2: Když máš na hlubě orchestrion, nevnímáš, jak ten čas běží.
0: Country Radio. Lahodný pokrm pro vaše uši. Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
3: Hezký den. Na zajímavou a hezkou výstavu nás pozve Luboš Dvořák.
4: Zámek Brandýs se nad Labem otevře v polovině května výstavu k 500. výročí nástupu Habsburků na český trůn. K nejvzácnějším exponátům bude patřit kopie svatováclavské koruny, zapůjčená arcivévodou Karlem Rakouským, nebo kopie řádu Zlatého rouna. Výstava nazvaná Habsburkové osudy, lásky a politika potrvá do konce října. Luboš Dvořák, Brandýs nad Labem.
3: Aut na našich silnicích je čím dál víc. Tomuto tématu se věnoval náš kolega Savana.
5: Na dálnicích a silnicích jižní Moravy dále přibývá aut. Ukazují to nová data státních silničářů. Největší nárůst je patrný na D1 a D2, které patří k nejvytíženějším úsekům v regionu. Naopak na některých silnicích, včetně průtahu Vyškovém, provoz podle srovnání z let 2020 a 2025 mírně klesl. Nákladní doprava však naopak přibývá. Luděk, Savana, Urbánek, Brno.
3: Středočeský fond obnovy venkova, to jsou další finanční možnosti pro obce, pokračuje Luboš Dvořák.
4: Středočeský fond obnovy venkova je určen obcím do 2000 obyvatel a patří mezi nejvyhledávanější krajské dotační programy. Umožňuje obcím postupně obnovovat majetek, reagovat na aktuální potřeby obyvatel. Letos se žádostí uspěly vodochody, Krušovice a Jivina u Mnichova Hradiště. 500 000 půjde na opravy chodníků v obci. Luboš Dvořák, Mnichovo Hradišťko.
3: Tolik víkendové zprávy. Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
6: Včera jsem se vracel

pám se k mihotavým hvězdám. Zavedli mne jinam, než jsem chtěl. Dávno starou cestu domů neznám. Větru už jsem všechno pověděl.

0: Víkend na Country Fontáně.
1: Pěkné dobré ráno, máme neděli 10. května, 8 hodin 7 a 3 čtvrtě minuty a naše nedělní raně dopolední vysílání zahájil Vabiribola se svojí písní Vracím se, vracím. Už nám ji zpívá od roku 1993. Máme víkend na Country Fontáně, dneska naposledy, a to znamená, že v každé hodině zahrajeme blok interpretů, kteří na našich Country Fontánách budou vystupovat, a v rámci toho bloku zahraje jingle se smíchem a vaším úkolem je, když se chcete na nějakou Country Fontánu podívat, tak jako první se dovolat na telefon 210 323 333. No a když se dovoláte, tak dva lístky jsou vaše, můžete si vybrat, jestli chcete do Prahy, do Brna nebo do Ostravy. No a lístky můžete použít potom v červnu. Tak jdeme na to, začneme, bude tam Tomáš Linka, tak já vám ho teďka pustím. Tomáš Linka, Tisíc mílí nikam. Příjemný poslech ze studia Country Rádia vám přeje Vítek.

0: No a já mám na telefonu dneska prvního volajícího Jardu. Jardo, ahoj.
1: Zdravím, dobrý večer. Dobré ráno.
0: Jardo, odkud voláš? Z Hodonína?
1: Já volám Hodonín, ano.
0: Tak, a kam se vypravíš na fontánu? Kam bys si chtěl?
1: No, my jedeme na Polsko, tam potom na tu stranu, tak bychom to vzali přes ten Těhylov, přes Ostravu,
0: jasně. No a na koho se v Ostravě nejvíc těšíš?
1: Tak já mám rád Tomáše Linku, to je prostě borec, který krásně fouká na harmoniky, ten je můj prostě.
0: No tak to je dobrý, a s kým pojedeš, prosím tě? Dostaneš dva lístky totiž.
1: Ano, beru kamarádku, teda partnerku sebou a potom, jak říkám, kluci jedou s náma, jedeme na to Polsko, tak tam se bude velká parta, velká událost, děkuji za to moc krát.
0: Tak Jardo, vyhrál si dva lístky, jsou tvoje, užij si Ostravu a ať se potom vyvede i ten výlet. Měj se hezký
1: určitě,
0: den.
1: Určitě, děkuji moc krát, děkuji.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj kamarádi, tady je Zdeněk Vřešťál z kapely Neres a Lucia. Chci vás pozvat na country fontánu v Děhylově u Opavy v sobotu 20. června. Takže si zapište Neres a Lucia na country fontáně v Děhylově.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Country rádiem na cestách.
1: A po Alanovi Jacksonovi se podíváme na dopravu. Začneme tou tramvajovou v Brně. Tam do ukončení prací, to je předpoklad do konce května, je vyloučen provoz tramvají na Stránskou skálu. Linka 10 tak jede na Novolíšenskou. Potom v Olomouci máme až do soboty 8.8. vyloučenou tramvajovou dopravu v úseku okresní soud Tržnice, protože v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Aksamitova a Lafayetova probíhá oprava kanalizačních vpustí, tak se to týká v Olomouci tramvajových linek číslo 1 a 7. Podle webu zakruta.cz máme 5 nehod. Nehodu máme na silnici číslo 47 u hranic v okrese Přerov. Je to na křižovatce, jak je odbočka na Drahotuče. Srazil se tam osobák s motocyklem, jedou tam složky integrovaného záchranného systému. Na dálnici D7 mezi kilometry 76.2 a 77.9 ve směru na Chomutov je zvěř na vozovce. Došlo tam ke střetu s osobákem, tak tam taky pozor. Ulice Bělohorská v Brně, je tam srážka autobusu s chodcem, tak opatrně, pobíhají tam lidé po vozovce. V Jasenické ulici ve Vsetíně se srazily dva osobáky a v ulici k Barandovu na úrovni Geologické, což je Praha 5, je havarované vozidlo, jsou tam 3 havarovaná vozidla dokonce, takže jezděte opatrně, abyste dojeli tam, kam potřebujete, a z Country Rádia vám přejeme šťastnou cestu.
2: Country Rádio.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Country Rádio.

což je marocký strom tradiční, jehož olej je ceněný v kosmetice i v kuchyni. Je to trnitý suchomilný strom s jednoduchými listy, vzhledově podobný olivovníku. Také máme Den matek, který se slaví každou druhou neděli v květnu. Mezinárodní den matek se poprvé slavil v roce 1914 a je oslavou mateřství a oceněním toho, jak důležitou roli hrají maminky v životech nás všech. Je to ta nejlepší příležitost, jak maminkám poděkovat za vše, co pro nás v životě udělali. Tak na to nezapomeňte, když to nejde jinak, tak aspoň v mysli. Napak máme také v kalendáři jméno a tím jménem je Blažená, což je křestní jméno ženské, které se vyvinulo z latiny. Ve svém významu skutečně znamená blažená, pochází z latinského slova beatus, které se překládá jako šťastná, blažená nebo člověk, který přináší radost. Stejný význam je přisuzován i latinské verzi jména Beata nebo Beatrix. Blažen máme 9600 v České republice, o něco víc než 9600 a je to 87. nejčastější jméno dle jmenné statistiky. Já žádnou blaženu neznám, ale vy, jestli ano, tak ji nezapomeňte popřát. Všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí. Teď jsem si vlastně vzpomněl na jednu blaženu, to bylo v nějakém filmu Slunce seno, že jo, tam byla blažená, jestli se nepletu. Tak blaženky, všechno nejlepší a všechno nejlepší rovněž těm, kteří dneska slaví narozeniny nebo cokoliv jiného. A posíláme písničku jako dárek z Canterária Pacific a Santa Monica.

0: Country počasí.
1: Tak jestli někdo míří do oblak, tak se podíváme, jaké počasí na to bude mít, protože dnešek se dá charakterizovat tak, že po slunečném ránu a dopolední na nás přijde přibývání oblačnosti. Proto bude jasno až polojasno ráno a někde i dopoledne s výjimečnou mlhou. Odpoledne a večer čekáme, že postupně začne být většinou oblačno, nicméně srážky se neočekávají. Dnešní nejvyšší denní teploty vystoupají k 18 až 23 stupňům, čili bude tepleji než včera. V 1000 metrech na horách bude kolem 16. Foukat nám bude slabý, během dne na jihu území místy mírný východní až jihovýchodní vítr. Tlaková tendence je mírný pokles, rozptylové podmínky, ráno mírně nepříznivé, během dne už většinou dobré. Sluníčko vyšlo v 5.23 a zapadne ve 20.34.
0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
3: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: rechť, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě.
2: Country Rádio.
0: Country Rádio. Naladíte i v DAB+.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Zprávy začneme v Rakousku, protože tady rozjeli nové omezení pro turisty a řidiče ze zahraničí. S novelou silničních pravidel omezili vjezd cizinců do citlivých oblastí a využívají k tomu moderní kamerové systémy. A pozor, hrozí pokuty až 50 000 korun. Filmy pro děti s dětskými hrdiny, ale i speciály, které nikde jinde ke shlédnutí nebudou. To je Zlín Film Festival. Na něj nás s předstihem zve náš moravský kolega Savana.
2: Hezký dobrý den, dnes se ohlédneme za filmem. Za necelý měsíc odstartuje ve Zlíně 66. ročník Zlín Film Festivalu. Oblíbený mezinárodní festival filmů pro děti a mládež nabídne v termínu od 28. května do 3. června nejen stovky filmových projekcí, ale také zajímavá tvůrčí setkání, odborné diskuze a další bohatý doprovodný program. Zlín Film Festival staví na jasně profilované dramaturgii, která vedle filmů pro děti a mládež představuje i tituly s dětskými a dospívajícími hrdiny, určené dospělému publiku, které jsou zpravidla jinde než ve festivalovém Zlíně prakticky nedostupné. V 6 soutěžních a dalších mimosoutěžních sekcích se představí na 300 filmů z rekordních 57 zemí, zahrnující filmové novinky, světové, české i mezinárodní premiéry. Během dalšího doprovodného programu se mohou návštěvníci těšit na koncerty, filmové workshopy a výstavy. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Na břehy řeky Sázavy nás pozve Luboš Dvořák.
3: Sázava je nádherná řeka, kterou vodáci milují, a to tak, že ve Zruči nad Sázavou je muzeum vodáctví. A proč jsem vybral tip na výlet právě toto městečko? Na zámku končí poslední etapa rozsáhlé rekonstrukce. Týká se nejstarších prostor ve sklepeních. Zručský zámek je původně gotický hrad rodu Kolovratů, přestavěný v polovině 16. století na renesanční sídlo. Na konci 19. století prošel novogotickou přestavbou. Od roku 1948 v něm také sídlí radnice. Jsou v něm také expozice věnované nejen řece, ale i panenkám a dalším hračkám, nebo regionální muzeum zaměřené na obuvnictví. Přijet můžete i po kolejích od Prahy přes Čerčany nebo Kutné hory. A ještě rarita v návaznosti na posázavský Pacifik je, že na trati z Prahy do Vraného nad Vltavou zkoušel František Křižík svůj dvounápravový akumulátorový železniční vůz. Provoz tímto neobvyklým vozidlem byl zajišťován do roku 1899 na trase Nusle Měchenice a dobíjecí stanice byly na Zbraně Slavy a v Nuslích, takže nic nového na kolejích. Prima výlet do Zruče přeje Luboš Dvořák.
1: Tolik nedělní zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věr, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na hucovský šípy najmou dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho.

kdo chce zhodnout třeba zítra, komu je to všechno chuť, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlconský šípy najmou dám. Jo, ho, ho. Ahoj!

0: Víkend na Country Fontáně.
1: Vaby Daněk a jeho hudsonský šípy nás přenesl až k 9:06 v neděli 10. května 2026, kdy máte naladěné Country Radio, vaším dopoledním průvodcem je Vítek. Na Country Radio jako každý víkend máme vždycky nějaké téma, tak tentokrát je víkend na Country Fontáně. Co to v praxi znamená? Hrajeme si vždycky interprety, kteří budou na fontánách vystupovat. Fontány se konají v červnu, 12. večer Brno, 13. od rána Praha, 13. odpoledne Brno a 20. odpoledne Ostrava. V Praze to bude na Štvanici, v Brně to bude pivovar Řečkovice a v Ostravě to bude loděnice Děhylov. No a vy máte šanci, během těch písní zazní výherní signál, což je jingle, upoutávka na Country Fontánu se smíchem, a kdo se potom dovolá jako první na telefon 210 323 333, tak má šanci vyhrát lístky na jakoukoliv Country Fontánu, to znamená na lokaci, kterou si vybere. Jenom vás poprosím, vy, co už jste vyhráli, protože soutěžíme od pátku, tak vy nevolejte, protože po druhé vyhrát není možné. Tak jdeme na to, začneme poutníky, kteří nám zahrají, zaspívají, zvony mě do dálky zvou. Příjemný poslech.

Hned volal na VB oči jak boule, že prej má na zádech tamto a ono, a tvrdil jim k jejich nelibosti, že vše je v nadživotní velikosti.

0: magnum.
1: Tak to byl Ivo Jahelka, jeden z interpretů, který bude vystupovat na našich country fontánách. A já mám na telefonu Hanku. Hanko, ahoj, dobré ráno, dobré dopoledne, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme a zdravím všechny.
1: Hanko, vyhrála si 2 lístky na country fontánu, protože jsi se dovolala jako první. Máš radost?
2: No, obrovskou, samozřejmě.
1: Já ti moc gratuluju. Kterou fontánu si vybereš?
2: Samozřejmě pražskou, protože mám v Praze kamarádku, která má taky ráda country, chodí dokonce na country tance, tak se domluvíme a vyrazíme.
1: Aha, no tak to je hezký. Takže s kámoškou a budete potom ještě určitě potom nocovat, ne? A potom bude ještě nějaká jako dočasná, nebo nebude?
2: Já nevím, to se domluvíme. Ona na tom nemá zatím tušení, takže to bude pro ní překvapení.
1: Jo, takhle. Hele, a v Praze bude Roman Horký a Kamelot, Ivo Jahelka, Honza Vančura a Plavci, Mirek Paleček, Full Team, Tomáš Linka, Country Sisters. Na koho se nejvíc těšíš?
2: Já mám vlastně takřka odmala ráda Plavce, takže asi na Plavce.
1: Takže na Honzu Vančuru, jo? No tak doufám, že Honza poslouchá a Honzu zdravíme teda, že jo, takhle společně.
2: Já taky.
1: A co máš dneska v plánu v neděli, na den matek?
2: Dneska na den matek spíš by to měl být den babiček, protože odpoledne bude mít vnoučka na starosti.
1: No tak to bude hezký. Jak je starý vnouček?
2: 4,5.
1: No tak to už je dobrý věk, s tím už se dá domluvit, že jo?
2: Jo, to jo.
1: A zásadní výhodou vnoučat je to, že se dají vrátit, když je nechce, že jo? To je taky hezký.
2: Ano, ano, všechny měli 2 celé odpoledne, pak jsme je večer vrátili a pak jsme zdali vínko večer a bylo takový příjemný zakončení.
1: Tak je to hezký. Zatímco vlastní děti ty si musíš nechat do té doby, než se osamostatní, to ano. Tak je.
2: Ano, bývá to tak.
1: Tak, hele, Hani, a já mám připravenýho Johnnyho Cashe, Cats in the Cradle. Nechceš to někomu poslat?
2: Těm všem, kteří se snaží dostat na country fontánu a držím jim pěstí, aby se taky dovolali.
1: Tak to je od tebe hezký. Já ti moc děkuju, že posloucháš, moc děkuju, že jsi zavolala, přeju krásný den a pouštím Johnnyho Cashe. Ahoj!
2: Já taky, ahoj!

0: S Country rádiem na cestách.
1: A po tramvajácké Ivana Mládka nám nezbývá, než se podívat na hromadnou dopravu v Praze a na to, jak nám jezdí tramvaje. Tak protože se připojuje nová tramvajová trať, tak do 7. července je dočasně přerušen provoz tramvají v úseku Želivského Vinice. Týká se to linek 7, 15, 26 a je tam nová linka 37. Rovněž se nesvezeme do 17. července v úseku Chodkovy Sady v Rusnice, to se týká linky 22, takže k Hradu jen pěšky nebo od Pohořelce. Když se přesuneme z kolejí na zemi, na ulicích do podzemí, tak je potřeba vzít na vědomí, že nám do dnešní půlnoci obousměrně nejezdí metro linky C v úseku Kobylisy Pražského povstání. Probíhá tam modernizace zabezpečovacího zařízení a jezdí tam autobusy XC a XC1 a tramvaj číslo 36. Na silnicích máme 30 uzavírek, 5 nehod podle webu zákruta.cz. Nehoda je v ulici Svatovícká v Praze 6. Vozidlo tam narazilo do sloupu veřejného osvětlení. Dálnice D7 mezi kilometry 76,2 a 77,9 pořád máme. Tam ten střed se zvěří. Je to ve směru na Chomutov, tak opatrně. V Bělohorské ulici v Brně pořád trvá nehoda autobus Chodec, tak už je tam snad jenom ten autobus. A v Jasenické ulici ve Vsetíně nám tvoří překážku na vozovce havarované vozidlo. V ulici k Barandovu na úrovni Geologické Praha 5 máme v sobě stále 3 havarovaná vozidla. Jezděte opatrně, abyste dojeli tam, kam potřebujete, a když budete poslouchat rádio, které je country, tak budeme jedině rádi. Šťastnou cestu!
0: Country rádio. Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vstávat a cvičit? A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.
3: Tak co, byla dřív slepice nebo vejce? Bylo dřív mdeže nebo svátek matek?
4: Letos připadá na neděli 10. května. V tento den se vzdává pocta matkám a mateřství obecně.
3: Jak to s tímto svátkem bylo v historii?
4: A že to mnohdy nebylo s oslavami jednoduché, řekneme si už v pondělí mezi 6. a 10.
3: A co je důležité, nezapomeňte v neděli svým maminkám popřát všechno nejlepší.
0: Country Radio.
2: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
0: Country.

A po strastech Trumpa Vladimíra a po Niagáře, před Niagárou se podíváme ještě jednou do kalendáře, protože dnes máme 10. květen, což je 130. den roku a do konce roku zbývá 235 dní. Tak co významného se událo v tento den v historii lidstva? Vybral jsem toho pro vás dneska hodně, i když je tam toho výrazně víc. Tak ale představte si, že třeba v roce 1503 Krištof Kolumbus objevil Kajmanské ostrovy a pojmenoval je Las Tortugas kvůli tamnímu velkému výskytu želv. V roce 1824 byla pro veřejnost poprvé otevřena Národní galerie v Londýně. A tady něco z naší historie. V roce 1868 na hoře Říp se konal první tábor lidu za účasti asi 20 000 osob, které požadovaly spravedlnost pro české země v Rakousku. A při této příležitosti byl také vylomen základní kámen pro stavbu Národního divadla. V roce 1908 se poprvé slavil Den matek ve Spojených státech v Graftoně v západní Virginii. V roce 1912 proběhlo dokončení chaty a vyhlídkové věže na pradědu. V roce 1925 zahájilo činnost Osvobozené divadlo.

a v roce 2013 mrakodrap One World Trade Center se stal nejvyšší stavbou na západní polokouli. Tak tolik některé události z naší historie, no a teď už čeká ta Niagara na vás. Příjemný poslech.

0: Tantry počasí.
1: Dneska to vypadá tak, že po slunečném ránu a dopolední nastane přibývání oblačnosti. Proto přes den bude jasno až polojasno, ráno a někde i dopoledne s výjimečnou mlhou. Odpoledne a večer pak čekáme, že postupně začne být většinou oblačno. Nicméně žádné srážky se neočekávají. Dnešní nejvyšší denní teploty vystoupají k příjemným 18 až 23 stupňům, v 1000 metrech na horách bude kolem 16 stupňů. Foukat nám bude slabý, během dne na jihu území místy mírný, východní až jihovýchodní vítr. Tlaková tendence, mírný pokles, rozptylové podmínky budou ráno a dopoledne mírně nepříznivé, během dne už většinou dobré. Pranostiky pro vás mám 3, teplý květen, studený červen. Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem. A když máj vláhy nedá, července předá. Tak uvidíme, jak to nakonec všechno dopadne.
0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezký den, blíží se sklizeň raných brambor. Pěstitele ale trápí, co udělat s těmi z loňského roku. Úroda byla dobrá a evropský trh hlásí přebytky. Zemědělci ale v současné době běžně prodávají kilo za 2 koruny, což je prý pod vstupními náklady. Jásat ale může spotřebitel. Zatímco v březnu před 2 lety byla průměrná cena za kilo skoro 25 korun, letos to bylo o 9 korun méně. Benzín a nafta v Česku brzy znovu zdraží. Cena ropy v posledních dnech prudce vzrostla a analytici varují, že se to na čerpacích stanicích projeví v řádu týdnů a v řádu korun za litr. Ani vládní cenové stropy tomu podle expertů nezabrání. Sucho a teplé počasí podporují rychlejší zrání a uvolňování pilu z dřevin i trav a zhoršují příznaky u alergiků. A je to jako každý rok. Ještě horší je situace ve větrných dnech, kdy se pilová zrna vzduchem rychle šíří. Podle alergologů by proto lidé v takových dnech měli venku trávit jen nezbytně nutnou dobu. Nějakým druhem alergie trpí asi 1/3 populace. Tolik nedělní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkend na Country Fontáně.
1: Mirek Hofman ze Zelenáči, Odvolejte kněze, nás přenesl až do 10. hodiny 5. minuty 10. května 2026, kdy jestli se slyšíme, tak to znamená, že posloucháte Country Radio, kde je vaším dnešním dopoledním průvodcem až do 12. hodiny Vítek. Víkend máme na Country Fontáně, tak si hrajeme písničky interpretů, kteří tam budou vystupovat, soutěžíme o vstupenky. V této hodině se také pokusíme dovolat paní magistře Blance Veselé z Muzea krajky v Letovicích, jestli byste chtěli nějaký tip na pěkný výlet. No, máme toho připraveného pro vás hodně. Ale asi nejzajímavější v této části, hned po 10., bude to, jak vyhrát ty lístky na fontánu v rámci víkendu na fontáně. Tak musíte pozorně poslouchat. A když zazní výherní signál, to je upoutávka na Country Fontánu se smíchem, tak byste měli vzít svůj mobilní telefon rychle a vytočit 210 323 333. A když se dovoláte jako první, tak máte šanci vyhrát dvě vstupenky do kteréhokoliv místa, kde se Country Fontána koná. To znamená 12. večer Brno, 13. od rána v Praze, 13. od oběda v Brně a 20. od oběda v Ostravě. Všechny informace o Country Fontánách najdete samozřejmě na www.countryradio.cz, záložka Fontána. Jsou tam informace o tom, v kolik kde co začíná, kdo tam bude vystupovat a hlavně, jak si koupit lístky. Jsou tam okamžité prokliky, takže kdo chce, může si hned koupit. Nebudu zdržovat povídáním, začneme hrát a začíná Pacifik, Helena Maršálková, Dobrá voda. A vy dobře poslouchejte a volejte. Pozor, vy co už jste vyhráli, tak nevolejte.

Ahoj, všechny zdraví Honza Vančura. Na všechny posluchače Country Rádia se těším na letošní fontáně v Praze. Takže Country Fontána v létě, Honza Vančura, přijďte.

0: Život je náhoda, Míra Paleček, a dovolat se je taky náhoda, ale povedlo se to, tentokrát se nám dovolal pan Jindřich. Jindřichu, dobrý den, slyšíme se.
1: Dobrý den, slyšíme, já zdravím vás a všechny kolem.
0: Tak, vy jste se dovolal, bylo to těžký, jak dlouho voláte už?
1: No, protože jsem doma, tak volám vždycky, když zazní, a teďka přes ten víkend a nikdy se to nepovedlo.
0: Tak teďka se vám to povedlo, já vám k tomu ohromně gratuluju.
1: Já děkuju.
0: Zeptám se, na kterou country fontánu byste se chtěl vypravit?
1: No, protože jsem z Prahy, tak jedině v Praze.
0: Tak Praha je vaše, máte 2 stupenky, s kým půjdete?
1: To já ještě nevím, ale z 99% asi s manželkou.
0: Tady by vás slyšela, tak za to 1% dostanete vylágoš, si myslím, že jo?
1: No asi jo, jenomže manželka je na chatě venku, tak já
0: tak
1: můžu
0: doufáte,
1: to říct.
0: Doufáte, že to neslyší, to musí dovedu představit.
1: Takže
0: bude to v sobotu, jo, 13. na Štvanici na centrálním tenisovém dvorci od 11 hodin a bude to trvat až do 22 hodin. Takže se máte na co těšit a bude to náročný. Co máte v plánu?
1: Budu se těšit.
0: Co máte v plánu dneska, když jste bez manželky?
1: No, uklízím.
0: Uklízíte. No, tak manželka mohla ven a vy musíte být doma, že jo?
1: Já připravuju balkon na její kytky, který tam bude dávat ta zeleninu, takže jako uklízím, připravu balkon.
0: Tak to je hezký.
1: Jako
0: tak to je hezký.
1: Pro zahradničení.
0: Tak když to pěkně připravíte, tak tím určitě vyžehlíte to 1%, co jste řekl, že možná ne, že jo?
1: Řekl jste to moc hezky, děkuju za to, bylo to fakt hezký od vás.
0: Tak Jindro, já vám přeju krásnou neděli, ať se vám to podaří ten balkon připravit, a těším se, že se třeba v Praze uvidíme, jo?
1: Jasně, dobře, děkuju pěkně.
0: Mějte se hezký den, naschle.
1: Naschanou.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tak to byla hodina usmíření od Žalmanu a vy se v Ostravě, když pojedete tramvají, budete muset smířit s tím, že až do 8. června kvůli pokračující na rekonstrukci náměstí Republiky a opravě kolejí na ulici Vítkovické je změněna trasa tramvajových linek 1, 2 a 13. A rovněž do neděle 31. října v Ostravě z důvodu rekonstrukce podjezdu železniční tratě na Hlučínské, tak jsou změněny tramvajové linky 8 a 14, čili když pojedete v Ostravě tramvají, dávejte si na to pozor. Jinak, co se týká nehod, máme jich 7 podle webu zakruta.cz. Nehoda na silnici 1/3/2 v katastru obce Kořenice, část obce Chotoukov, to je Chotouchov v okrese Kolín, tak tam je to na křižovatce na Chotouchov a je tam dopravní nehoda se zraněním. Potom máme Libušinu třídu v Brně Kohoutovicích, tak u zastávky, která se jmenuje Pavlovská, směr Lidl, tak tam je opět nehoda, probíhá tam vyprošťování vozu. Dále nehoda v ulici Habrmanová v Plzni, jsou to dva osobáky bez zranění, je to kousek od bazénu Slovany. Další nehoda na silnici číslo 3 u Benešova, to je ve Středočeském kraji, jsou dvě havarovaná vozidla bez zranění osob, je to mezi odbočkou na Konopiště a tím velkým kruhovým objezdem. Potom máme nehodu v Čejči, to je okres Hodonín a je to na železniční stanici Hodonín Čejč na přejezdu, takže tam také opatrně. My vám z Country Rádia přejeme šťastnou cestu.
2: Country Radio. Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Polední menu Country Rádia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
4: To hurá! Konečně jsem se dovolal.
5: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
3: Polední menu Country Rádia.
6: My vás posloucháme každý den právě v práci.
3: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country Rádiu.
7: Partnerem je Westernové městečko Boskovice. Co takhle vyměnit město za pravý divoký západ? Čekají vás nevšední zážitky v kulisách živoucího Westernového městečka a také velkolepá představení. Westernové-městečko.cz
8: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

0: vlakem Country Rádia.
1: Já jsem vám, milí posluchači, slíbil výlet do Muzea krajiky v Letovicích, proto mám teďka na telefonu paní magistru Blanku Veselou, externí kurátorku muzea. Paní Blanko, dobrý den, slyšíme se?
2: Dobrý den, slyším vás.
1: Tak nalákejte posluchače, proč bychom měli přijít do Muzea krajiky v Letovicích?
2: Tak já bych ráda posluchače pozvala na nádhernou výstavu Záclony v květech, kde vlastně nám to muzeum provonili živé květy, které jsme naaranžovali ve spojení se záclonami, protože my v muzeu máme expozici věnovanou továrně Tilex, což je nejstarší továrna na krajku a záclony ve střední Evropě. A je to jedna z mála továren, které v dnešní době ještě v Evropě vůbec vyrábí a vyrábí ten stejný sortiment. No a my jsme využili právě, co máme ve sbírce, ty nádherné záclony s těmi krásnými květinovými motivy a naaranžovali jsme je s těmi živými květy, takže nám muzeum nádherně voní. A voní nám taky kávou, protože samozřejmě to není jediná expozice, kterou máme.
1: Tak to je hezký. Hele, a jako vysvětlete mi, já jsem chlap, nerozumím tomu, jsou pořád krajky jako moderní, mají nějaký faninky, nebo existuje třeba nějaký krajkový klub nebo nějaký sdružení takový?
2: Tak jako vám, jako chlapovi, samozřejmě krajky jsou pořád in, že? To je jako, co si budeme říkat na prádle, že to je jako jedinečný, ale krajky jsou in i v jiné podobě. Vlastně v republice je hodně krajkářských klubů, které vyrábí paličkovanou krajku, nebo řekla bych tvoří. No a my máme i tady tyto paličkované krajky momentálně v muzeu vystavené, ty ruční, od klubů ze západních a severních Čech. A já bych ráda zmínila konkrétně klub z Roztok u Prahy, protože oni mají nádherné fotografie toho města Roztoky a mají je doplněné právě těmi motivy té paličkované krajky. Tady třeba, kde je nějaký stromek, tak jsou tam lístečky upaličkované. Fakt to vypadá úžasně a dámy z Roztok jsou moc šikovný, tak to taky stojí za to vidět.
1: Hele, a řekněte mi takhle ty faninky těch krajek a ty kluby, jaká je to věková kategorie lidí? Jsou tam i mladí nějaký třeba?
2: No, budete se divit, ale krajkářský klub v Chomutově, který vlastně nám zapůjčil tady ty výstavy, tak té ruční krajky paličkované, tak oni mají i jako prostě klub dětský, mají dětský vlastně klub, který ty dámy staršího zařazení, tak vlastně učí ty mladý děvčata a mladý chlapce, byl byste překvapený, i chlapce tam mají.
1: Tak učíte paličkovat. Tak jenom prosím vás, paní magistro, teďka řekneme, kde najdeme Muzeum krajky Letovice?
2: Tak muzeum najdete vlastně v areálu nebo blízkosti areálu továrny Tilex, je to na Brněnské ulici 3. Máme samozřejmě Facebook, Muzeum města Letovice, webovky, městské kulturní středisko Letovice, to je vlastně zřizovatelem, takže tam najdete všechny, nebo návštěvníci najdou všechny potřebné informace. A já bych jenom tak jako ještě krátce zmínila, že samozřejmě

0: daří. Jak ještě mi řekněte, jak máte otevřeno pořád, nebo?
1: Jo, máme otevřeno od středy do soboty, vždycky od 10 do 12. Ale dá se to domluvit i na jiný termín. Máme na webovkách samozřejmě telefon a dá se domluvit i jiný čas a jiný den třeba.
0: Tak je to super. Moc děkuju, ať se vám daří a děkuju, že jste byla na telefonu.
1: Děkuju moc a těším se na ty trenýrky, já to zařídím.
0: Hezký den, naschle.
1: Naschledanou.

0: Tantry počasí.
1: 2,5 minuty před 11. dopolední se podíváme, jaké bude počasí, totiž po slunečném ránu a dopolední přijde přibývání oblačnosti, proto dneska přes den je a bude jasno až polojasno, a to až do poledních hodin. Odpoledne a večer pak čekáme, že postupně začne být většinou oblačno, nicméně žádné zásadní srážky se neočekávají. Dnešní nejvyšší denní teploty stoupají k 18 až 23 stupňům, v 1000 metrech na horách je a bude kolem 16. Zítra má být chladněji, tak si to dneska užívejte. Fouká nám slabý během dne na jihu území místy mírný východní až jihovýchodní vítr. Tlaková tendence mírný pokles, rozptylové podmínky většinou dobré. Kdybyste nevěděli, jaké jsou rekordy počasí pro dnešek 10. května, tak vám říkám, že nejvíc teplo bylo v roce 1834, to bylo 28,9 stupňů Celsia. Největší zima naopak v roce 1838 plus 0,8 stupně Celsia. Normální teplotou pro dnešek je 14,3 stupně Celsia.
0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
3: Country Fontána 2026. 13. června, Arena Štvanice Praha. Na další ročník country, tramské a folkové přehlídky vás tentokrát zveme na centrální kurt Štvanice. Vystoupí Ivo Jahelka, Honza Vančura, Miroslav Paleček, Roman Horký a Kamelot, Folk Team, Tomáš Linka, Country Sisters, Frankie and the Deadbeats a kanadské dívčí duo Sugar Crash.
4: Proč vyčítat potám, že se motám, to by bylo asi nesprávné.
3: 12 hodin živé muziky, to je Country Fontána 2026. 13. června, Arena Štvanice Praha.
5: Tak jako mají příznivci opery svýho Pavarottiho. My Trampové máme svýho Babiho Rivolu. A taky Settlery.
6: Píseň lesa melodii svou roztoulaným srdcím nedá svá.
5: A Brontosaury.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Schovanky hrají na Barče. V pondělí 11. května od 19 hodin. Kulturní dům barikádníků, Saratovská ulice, Praha 10. KTO a večer plný písní a také vzpomínka na Valdu Matušku. Tentokrát se sejdeme v Chebu 13. května od 19 hodin v Kulturním domě Svoboda. Chystá se už 38. ročník, tradiční akce Ražický Pražec. Od pátku 15. do neděle 17. května. Zahrají Nezmaři, Epidemie, Asonance, Klíč, Malina Brothers, Gledli SV a 20 dalších. Stanování i karavany i tentokrát zdarma. Přírodní amfiteátr Ražice u Písku. A Zlaté 60 a jejich hraní pod širým nebem proběhne v sobotu 16. května od 14 do 18 hodin v Baštírně Senohrady. Tolik dnešní pozvánky. Hezký den a hezkou zábavu přeje Tomáš Adamec. Podrobnější informace najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Víkend na Country Fontáně.
1: Hodiny ve studiu ukazují 11 hodin 5 a půl minuty. Vy posloucháte Country Radio, kde s vámi ještě do 12. bude Vítek. Probíhá víkend na Country Fontáně, to znamená, že dnes dopoledne naposled budeme soutěžit o 2 lístky na Country Fontánu v místě, které si vyberete. Jak ty lístky vyhrát, je to poměrně jednoduché. Hrajeme blok vystupujících z Country Fontán. Třeba teď začne Frankie and the Deadbeats, Cowboys and Dreamers. A v rámci toho bloku pak můžete samozřejmě telefonovat, když uslyšíte výzvu, což je jingle na Country Fontánu se smíchem. A ten, kdo se dovolá první na telefon 210 323 333, tak má šanci ty 2 vstupenky vyhrát. Tak já vám držím palce, volá vás vždycky hodně a poprosím, vy, co jste vyhráli lístky, už nevolejte, dejte šanci taky ostatním. Ať je to fér. Příjemný poslech.

0: Já mám na telefonu paní Kateřinu. Paní Kateřino, dobrý den, slyšíme se?
1: Dobrý den vám přeji, ano, slyšíme se velmi dobře.
0: Víte, co se stalo tím, že jste se dovolala? Vyhrála jste dva lístky na Country Fontánu.
1: No to je skvělé, děkuji.
0: Zeptám se, kam byste ráda na tu Country Fontánu vyrazila?
1: No, nejraději teda do Ostravy, teda respektive do Děhylova.
0: Tak, Děhylov není Ostrava? Já to nevím, já se ptám.
1: No, to je kousíček to je.
0: Kousíček to je, jo. Ale... Tak budem říkat, že to je Ostrava, tak. S kým půjdete na Fontánu?
1: No, půjdu se svým manželem.
0: Se svým manželem, to děláte dobře. A já vám teďka přečtu, jo, je to od 13 hodin 20. června. Bude tam Věra Martinová, Neres a Lucia, Spiritual Quartet, Tomáš Linka, Přímá Linka, Honza Nedvěd mladší a příbuzní, Epidemie a Nové struny. Na koho se nejvíc těšíte?
1: No, nejvíc na Věru Martinovou.
0: Věra Martinová, jo, no tak to je hezký. Mm-hmm. Kterou její písničku máte ráda?
1: No, asi... No, vidíte to? A teď se nemůžu vzpomenout. Dál jen vejdi, už vím.
0: Dál jen vejdi, rozumím, tak to jo.
1: Ano.
0: To tak já myslím, že si to tam užijete. Co máte v plánu ještě dneska na neděli? Už je před obědem, vaříte, nebo máte od včera, nebo půjdete někam?
1: Máme uvařeno a jsme na zahrádce, kde děláme takové ty drobnější práce.
0: Tak to je hezký. A co budete mít dobrýho k obědu?
1: Dneska bude rajská omáčka, medvík a hovězí maso.
0: Tak to je krásný. Já to je takový jako oblíbený dětský jídlo, já si asi vracím do dětských let, protože rajská je moje velmi oblíbená. A nevadí mi, když je i s paprikama plněným letý, to taky je dobrý.
1: Ano,
0: a na zahrádce budete sedět, má být hezky, že jo, odpoledne se sice má začít zatahovat, ale furt ty teploty jsou krásný. Tak jo.
1: Ano, myslím, že si to užijeme.
0: Tak jo, tak já vám ještě jednou gratuluju, děkuju, že posloucháte, děkuju, že jste zavolala, no a užijte si Fontánu a neděli. Mějte se hezky, nashledanou.
1: No, moc krát děkuji, nashledanou.
2: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na Fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Jdu takhle po pouti a nevzpomenu si už ani za nic. Ve které vesnici to bylo, a nebo co a jak. V tom zaslechnu píseň, co jsem slyšel u mexických hranic, kde zastavil jsem jednou na noc svůj auták. Señorita zpívá, bandoleros na kytary hradí. Na stole fazole a potom ještě nějaký divně rozpatlaný hrách. A celá hospoda se otřásá, když s ženskýma tu prachy roztáčejí. Chlap jejich ksichty na zatykačích, všude tady visí po stěnách. Pandole rozhrají, přetískový kolotoč se točí. Od pasu vystřelím ti růži, aby bylo trochu zábavy. Říkám holce, která tady provokuje pohledem svých očí. Beru tři broky z pultu a vyplivuji vajgla do trávy. Posílám první ránu a první kytka v suchu. Zděšeně nadskočí a posadí se níž. Druhá tady ovšem jasně v prospěch cestovního ruchu. Potupně pleskne oplech a nezasáhne již. Barvy se mi před očima slívají jak nějaká divná duha. Nabíjím poslední, velmi dobře vím. Když tu třetí sundám, no tak se dá přehlídnout ta druhá. A když ji nesejmu, tak prostě za nic nestojím. Špejly mám před hlavní a celý Texas se mi přes rameno dívá. Spánky se potí a po studené spoušti klouže prst. Nafouknu žvíkačkovou bublinu a seniorita normálně furt zpívá. Zavírám obě oči najednou a poslepu to pálím do těch míst.

Ležérně beru dvě kytky a než padám z toho šmelcu, dávám je tý holce, co oči mají, měřím od země. Říkám jí ta žlutá, víš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne. Říkám jí ta žlutá, poslyš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne.

každý den už jako malý kluk. Ten bufet mohl mít jméno Mokrej loket. Tam stály jako sochy tupým dlátem tesaný a oči měli prázdný jak studny kamenný. Ten první vypad z lochu, kde byl dlouhých 15 let. On měl rád svoji ženu, nějakou Bertu. Přerazil vejpůl pošťáka, co za ní denně let.

a měl jich doma dost a za oltář mu sloužil smysen ve snu. Když to všechno čistil, tak z laufu vyšla rána, chyt to jeho soused a svědků bylo dost. Ten třetí přejel Fordem někde něčího strejdu, co po čáře se motal jako zvíře. Jeho brzdy v dešti s mlhou už nebejvaj nic platný a rychle žít je zrádný. Tak stopka na pár let. Ty chlapy byli stejný jako já, anebo ty.

čas. V tej boudě s nima bydlel frája, co byl jejich pasák, tak rána těžkou pěstí, než přijeli, tak zhas. Ty chlapy byli stejní jako já, a nebo ty,

0: S Country rádiem na cestách.
1: No a dopravu začneme tím, kde je to krutý příběh na železnici. Tak je to tam nepříjemný na trase Cheb-Markdrevic, protože tam se nesvezete do 15.5. Šumperk, Kouty nad Desnou a Petrov nad Desnou se nesvezete do 20.5. České Budějovice, Sumerau do 9.6. Chlumec nad Cidlinou, Ostroměř do 15.5. a Tanvald, Sklářská Poremba do 15.5. Tolik o železnicích, teď se podíváme na silnice. Podle webu zákruta.cz máme 6 nehod. Nehoda je na kilometru 256,9 na trase Český Těšín Opava v Opavě Lasce, Suché Lasce. Jsou tam 3 havarovaná vozidla, tvoří překážku na vozovce. Jsou to 2 osobáky a nákladák. Je to na křižovatce s Přeroveckou. Podíváme se dál. Silnice první třídy číslo 35, ulice Novoborská v katastru obce Liberec, je to část Machnín, tam je střed se Srnou osobák, je to bez zranění vozy, je to kousek osob, je to kousek za Svárovem. Dále máme nehodu v katastru obce Střítež, to je první třída číslo 68 v okrese Frýdek Místek. Je tam dopravní nehoda, probíhá vyprošťování vozidla, tak tam také opatrně. Jezděte tak, abyste dojeli do cíle, poslouchejte Country Radio a další doprava bude o 1:30. Šťastnou cestu!
2: Country Radio.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní podtlach s tremskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

Tak to byla kapela Marot a Podzemí, jeden z vítězů country talentu, jedna z kapel, která soutěžila v této zajímavé soutěži. Než si pustíme Brontosaury a jejich tulácký ráno, tak se podíváme na to, protože je skoro 11:45, co vás dneska ve vysílání Country Rádia ještě čeká. Tak spolu budeme ještě 15 minut, pak přijde polední siesta a ta bude na starém, dobrém Divokém západě, čili hodinu budete poslouchat písničky z Divokého západu, tak jak je pro vás vybral Bezi Junior. Ve 13 hodin přijde kolega Petr Bohuslav a bude pokračovat ve víkendu na Country Fontáně, čili ještě 4x budete mít šanci vyhrát vstupenky na Country Fontánu. V 17 hodin přijdou písničky na přání, jenom pro formálně zopakuji, když si chcete nechat zahrát nebo někomu nechat zahrát, tak musíte poslat e-mail na studio@countryradio.cz nebo jít na naše stránky countryradio.cz, záložka pořady, písničky na přání a tam vyplnit formulář. Nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, ale dneska si myslím, že už se nevejdete, takže už dneska SMSky neposílejte. 720 00 11 11, anebo dopisem Vinohradská 167 100 00 Praha 10, anebo aplikace Country Rádia, tato jistí. Ale znova říkám, na dnešek.

i na internetu, nebo ne. Když skončí Bonanza, přijde pořad Zdravíčko doktore od Vladimíra Mertlíka a dneska máme premiéru. Hostem Vladimíra bude profesor Michal Holub a téma bude hepatitida A, nemoc špinavých rukou. Tak to bude určitě zajímavé téma. Pak následuje repríza knižní hitparády Miloně Čepelky a ve 20 hodin se vrátí Miloš Keller se svým Folkmenu, což je klasický pořad, který máme každou neděli. První hodinka je tematická, druhá hodinka je kalendář akcí, výročí, folkové stupně a představení CDčka a poslední hodina od známých k méně známým folkovým písním a kapelám a naopak. No a nedělní večer uzavře kolega Milan Schmidt se svým albem Týdne a dneska na nás čeká úplně nové album Mňau Mňau Bandu, které se jmenuje Vcuc. No a já si myslím, že se máte určitě na co těšit. Tak teď jdeme na ty brontosaury. Příjemný poslech.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Na šachtě byl první, stával brzy jak pták, měl přes 2 metry, vážil přes metrák. Na těle svaly jako provazy a nikdy nikoho nedokázal podrazit Big

Nikdo netuší, odkud přišel k nám. Prostě do města plul a žije tu sám. Moc nikdy neřekne, a když zařveš au, maximálně na půl huby řekne čau, Big John. Snad prý narodil se někde v Texasu a kvůli nějaký ženský si vjel do vlasů s jedním chlápkem, který jí chtěl moc. A poslal toho Texasa na věčnost, Big John.

Pak přišel den přímo na dně do dolu, místo, že se lámali a padali dolů. Horníci se modlili, srdce byla jako zvon. Každý si myslel, že je konec, jenom ne John. Z prachu a kouře vynořil se

Nebylo tu nic, co by Johna smetlo a horníci křičeli, vidíme světlo. 20 chlapů drápalo se na povrch, jeden tam zůstal, kde pak ten by zdrh, Big John. Krumpáčem a začali se prokopávat klíž dole, v tom slyšeli rachot tam někde hluboko dole. Kouse valil ven, jak padal strop a každej viděl, že tam dole našel svůj hrob Big John.

ten důl už neobnovili, jenom na vrata dřevěnou desku přibyli, je na ní nápis, na který sedá prach. Na dně týhle šachty spí chlap, co nikdy neměl strach.

0: Country počasí.
1: Tak máme necelé 3 minuty před 12, tak už jenom počasí a rozlučka, nic více do dnešního nedělního dopoledne nevejde. Začneme počasím. Dneska přes den je a bude jasno až polojasno, a to až do poledních hodin. Odpoledne a večer se pak očekává, že postupně začne být většinou oblačno. Žádné zásadní srážky se ale neočekávají. Dnešní nejvyšší denní teploty stoupají k 18 až 23 stupňům. V 1000 metrech na horách je a bude kolem 16. Fouká nám slabý, během dne na jihu území místy mírný východní až jihovýchodní vítr. Tlaková tendence, mírný pokles, rozptylové podmínky většinou dobré. Nedělní dopolední soutěžení o lístky na Country Fontánu je za námi. Po polední siestě na Divokém západě bude v soutěžení s vámi pokračovat skvělý muzikant i moderátor Petr Bohuslav. Dobrou chuť k obědu, pěkné odpoledne a úspěšné vykročení do příštího týdne vám ze studia Country Rádia přeje a loučí se s vámi Vítek. Ahoj!
0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif u šríně, prdlku poláhlý vztah.
2: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě. DAB+, to je i Country Radio. Country Radio.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezký den. Na zajímavou a hezkou výstavu nás pozve Luboš Dvořák.
2: Zámek Brandýse se nad Labem otevře v polovině května výstavu k 500. výročí nástupu Habsburků na český trůn. K nejvzácnějším exponátům bude patřit kopie svatováclavské koruny, zapůjčená arcivévodou Karlem Rakouským, nebo kopie řádu Zlatého rouna. Výstava nazvaná Habsburkové osudy, lásky a politika potrvá do konce října. Luboš Dvořák, Brandýse nad Labem.
1: Aut na našich silnicích je čím dál víc. Tomuto tématu se věnoval náš kolega Savana.
3: Na dálnicích a silnicích Jižní Moravy dále přibývá aut, ukazují to nová data státních silničářů. Největší nárůst je patrný na D1 a D2, které patří k nejvytíženějším úsekům v regionu. Naopak na některých silnicích, včetně průtahu Vyškovém, provoz podle srovnání z let 2020 a 2025 mírně klesl. Nákladní doprava však naopak přibývá. Luděk, Savana, Urbánek, Brno.
1: Středočeský fond obnovy venkova, to jsou další finanční možnosti pro obce, pokračuje Luboš Dvořák.
2: Středočeský fond obnovy venkova je určen obcím do 2000 obyvatel a patří mezi nejvyhledávanější krajské dotační programy. Umožňuje obcím postupně obnovovat majetek, reagovat na aktuální potřeby obyvatel. Letos se žádostí uspěly vodochody Krušovice a Jivina u Mnichova Hradiště. 500 000 půjde na opravy chodníků v obci. Luboš Dvořák, Mnichovo Hradišťko.
1: Tolik víkendové zprávy. Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec.
4: Polední siesta na Divokém západě.
5: Ech, Klatě, dostal jste mě, šerif.

Srkali černý kafe a říkali jsme si, jak asi baví se Jim v Santa Fe. Najednou náramná rána rozbila lucernu a v tu ránu v celičkým báru nastala egyptská tma. Na prahu postava stála a že se hned ochladil vzduch, tu bylo každému jasný, že je to nějaký duch. A v Santa Fe zrovna v ten moment

0: Kdo vyhnal tě tam na cestu dalekou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Kdo zboural ti dům a pravdu staletou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Těžko se ti dejchá v těsným ovzduší, že máš hlad a žízeň, to nikdo netuší. Kdo přes pláně hnal tvůj osamělej vůz?

0: studenou zbraň ti klíci přiložil.
1: Touha žít, touha žít.
0: Na týhletý cestě jen dvě možnosti máš. Buď to někde chcípnout, anebo držet stráž. Kdo vysnil ti zem,

0: Polední siesta na divokém západě.
1: Ech, Klatě, dostal jste mě, šerife.

0: Polední siesta na divokém západě.
1: Ech, Klatě, dostal jste mě, šerife.

Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

Ahoj kamarádi, tady je zde Zdenáš Řešťál, celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Člověka v životě potká nejedno neštěstí.
1: Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé.
0: A pravda je, že nechodívá nikdy samo. Ať děláš, co děláš, všechno je špatně.
2: Já línou ženu mám, jen spí a jí.
0: Prostě ženský jsou jenom ženský.
3: Můj bože, ty mužský, já se v nich nevyznám.
0: Ale Country Radio, to je pane poslech.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Zprávy začneme v Rakousku, protože tady rozjeli nové omezení pro turisty a řidiče ze zahraničí. S novelou silničních pravidel omezili vjezd cizinců do citlivých oblastí a využívají k tomu moderní kamerové systémy. A pozor, hrozí pokuty až 50 000 korun. Filmy pro děti s dětskými hrdiny, ale i speciály, které nikde jinde ke shlédnutí nebudou. To je Zlín Film Festival. Na něj nás s předstihem zve náš moravský kolega Savana.
2: Hezký dobrý den, dnes se ohlédneme za filmem. Za necelý měsíc odstartuje ve Zlíně 66. ročník Zlín Film Festivalu. Oblíbený mezinárodní festival filmů pro děti a mládež nabídne v termínu od 28. května do 3. června nejen stovky filmových projekcí, ale také zajímavá tvůrčí setkání, odborné diskuze a další bohatý doprovodný program. Zlín Film Festival staví na jasně profilované dramaturgii, která vedle filmů pro děti a mládež představuje i tituly s dětskými a dospívajícími hrdiny určené dospělému publiku, které jsou zpravidla jinde než ve festivalovém Zlíně prakticky nedostupné. V 6 soutěžních a dalších mimosoutěžních sekcích se představí na 300 filmů z rekordních 57 zemí, zahrnující filmové novinky, světové, české i mezinárodní premiéry. Během dalšího doprovodného programu se mohou návštěvníci těšit na koncerty, filmové workshopy a výstavy. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Na břehy řeky Sázavy nás pozve Luboš Dvořák.
3: Sázava je nádherná řeka, kterou vodáci milují, a to tak, že ve Zruči nad Sázavou je muzeum vodáctví. A proč jsem vybral tip na výlet právě toto městečko? Na zámku končí poslední etapa rozsáhlé rekonstrukce. Týká se nejstarších prostor ve sklepeních. Zručský zámek je původně gotický hrad rodu Kolovratů, přestavěný v polovině 16. století na renesanční sídlo. Na konci 19. století prošel novogotickou přestavbou. Od roku 1948 v něm také sídlí radnice. Jsou v něm také expozice věnované nejen řece, ale i panenkám a dalším hračkám, nebo regionální muzeum zaměřené na obuvnictví. Přijet můžete i po kolejích od Prahy přes Čerčany nebo Kutné hory. A ještě rarita v návaznosti na posázavský Pacifik je, že na trati z Prahy do Vraného nad Vltavou zkoušel František Křižík svůj dvounápravový akumulátorový železniční vůz. Provoz tímto neobvyklým vozidlem byl zajišťován do roku 1899 na trase Nusle Měchenice a dobíjecí stanice byly na Zbraslavi a v Nuslích. Takže nic nového na kolejích. Prima výlet do Zruče přeje Luboš Dvořák.
1: Tolik nedělní zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: Víkend na Country Fontáně.
1: Pěkný víkend vám všem, přátelé, ze studia Country Rádia. Vám krásný den, 10. květen, neděli, kdy svátek má Blažena, přeje Petr Bohuslav. Společně se mnou budete trávit, doufám, příjemné odpoledne a podvečer, písničky na přání po 17. hodině. Ale teď soutěž Víkend na Fontáně. Na Country Fontáně můžete být buď to v Praze, v Brně nebo v Ostravě, to určitě dobře víte. No a pokud přijedete do Ostravy, a to 20. června do Loděnice v Děhylově, tak uslyšíte i Věru Martinovou, která právě teď zaspívá píseň Jukebox. Ovšem, nebude tak důležité, co zpívá Věra Martinová, ale bude důležité velmi dobře poslouchat náš další program, protože jakmile zaslechnete jingle Country Fontány a po něm Jackův smích, ano, ten Jackův smích, který důvěrně znáte z jedné z písní, které vysíláme, tak jakmile uslyšíte Jackův smích po této upoutávce na Country Fontánu, tak nezbývá, než vytáčet 210-323-333. Jakmile budete první, tak máte dvě volné vstupenky na Country Fontánu a dokonce si můžete vybrat, jestli do Brna, do Prahy nebo do Ostravy. Je to jen a jen na vás. Já budu v Brně a v Brně budeme mít Country Fontánu hned dva dny. 12. to bude Trampský večer, tři skvělé kapely, trampská muzika. No a v sobotu bude country, folk, trampská muzika, všechno dohromady a začínáme už ve 14 hodin v sobotu 13. června. Takže 12. 13. června se uvidíme a uslyšíme společně v Brně. Vy ovšem můžete být klidně v Praze nebo až 20. června v Ostravě, to záleží na vás. Můžete dokonce vyhrát vstupenky zcela zdarma, pokud budete dobře poslouchat naše další vysílání. Takže příjemný poslech, slíbil jsem Věru Martinovou, tak tady je.

Občas snívám v noci děs a taky spím. Já vím, kde se u nás v domě pouští syčák plyn. Kde jsou prášky, kde je revolver ten krám. Ale srdce zatím na svým místě mám. Dobře vím, že není všechno růžový. A kde je konec, to ti zatím nepovím. Jako boty patří k černým tkaničkám, tak já srdce zatím na svým místě mám. Holky přijdou, holky taky odchází, že už mě nechceš, říkej prostě bez frází.

0: Tak, teď se podíváme, kdo se nám dovolal jako první. Country Radio, tady Petr, dobrý den, kdo je tam?
1: Dobrý den, tady je Eva z Prahy.
0: Eva z Prahy, tak to budete chtít vstupenky do Brna, že jo? Je to tak?
1: No to teda ne, no je to úžasný.
0: Jo, jste ráda, že jste se dovolala, jo?
1: No moc ráda. A Eva... Já jsem je vyhrála kdysi. Aha. Ještě když byla Křižíkova fontána.
0: Ježíš, tak to už je dávno. No vidíte.
1: To, byly jediná moje výhra, to byly první vstupenky a od té doby jsme vlastně začali chodit pořád.
0: No vidíte.
1: A nejvící mě bylo fuchly.
0: A máte s kým jít na Country fontánu?
1: No, s manželem.
0: No, tak dobře, tak tentokrát to nebude v Chuchli, bude to, víte kde, jo? Na centrálním dvorci, bude to vlastně místo tenisu, tak na centrálním dvorci na Štvanici, tam jsou taky tribuny, tak doufám, že se vám tam bude líbit. Pozvali jsme vás na Country fontánu a teď ještě ke všemu máte vstupenky zdarma, tak to si to užijete dvakrát, že jo, letos?
1: No to si to užijeme.
0: Tak jo, máme tady další pozvánku na Country fontánu pro vás, pro ostatní. Evě, blahopřejeme, pozdravujte manžela, užijte si Country fontánu v Praze 13. června. Jo, 13. června, červeně, teďkon do diáře označit. No a zelenáči s Milanem Krpcem, tak ty najdete na Country fontánách taky, tak si je pustíme, jo?
1: Ano, takže děkuju moc.
0: My taky děkujem.
2: Ahoj, tady Milan Krbec, zelenáči. Moc se na vás, přátelé, těšíme 13. června v Brně na brněnské fontáně.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Pavel Bobek, jen ty si mou spásou a za chviličku dopravní informace, takže pokud nějaké máte, tak nám zavolejte.

0: Country rádiem na cestách.
1: Jsou hlášeny dopravní nehody z mnoha míst po celé České republice, tak začneme na silnici druhé třídy 125 v Revoluční ulici ve Velkém Oseku, je to u obecního úřadu, tam je dopravní nehoda a budete projíždět jenom se zvýšenou opatrností. No a pak jsou tady další nehody, tentokrát motorkáři, hned dva motorkáři havarovali na Písecku, tak doufám, že příští týden, až bude Pražický Pražec festival, pátek, sobota i neděle, tak těch nehod nebude tolik. Havárie motocyklisty se zraněním, na místě jsou záchranné složky, je hlášena ze silnice 19 u Sepekova v okrese Písek, tak pozor, sice rovinka, ale u čerpací stanice Tomegas je dopravní nehoda zřejmě při nájezdu. Havárie motocyklisty se zraněním na 19 u Sepekova. Další havárie je hlášena osobní vozidlo do stromu, na místo jedou záchranné složky, je to v Želenicích v okrese Most. Na návsi v obci Želenice je dopravní nehoda auto ve stromě. No a další nehoda motocyklisty, tentokrát ve velmi ostré zatáčce, 180 stupňů zatáčka na silnici první třídy číslo 29 v katastru obce Dolní Novosedly v okrese Písek, zase na Písecku. Dopravní nehoda motocyklista, zase vážná nehoda samozřejmě. No a další a poslední v Teplické ulici v Duchcově v okrese Teplice překáží na vozovce dvě osobní vozidla. Je to na hlavní silnici vlastně v centru Duchcova v Teplické. Tak pozor, projíždějte opatrně. Šťastnou cestu!
2: Country Radio.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vstávat a cvičit? A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
5: Tak co, byla dřív slepice nebo vejce? Bylo dřív mdže nebo svátek matek?
6: Letos připadá na neděli 10. května. V tento den se vzdává pocta matkám a mateřství obecně.
5: Jak to s tímto svátkem bylo v historii?
6: A že to mnohdy nebylo s oslavami jednoduché, řekneme si už v pondělí mezi 6. a 10.
5: A co je důležité, nezapomeňte v neděli svým maminkám popřát všechno nejlepší.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Protože máme víkend na Country Fontáně, tak si zasloužíte čerstvou informaci z předvčerejška. Doplnili jsme program na Country Fontáně v Brně. Bude se účastnit velmi úspěšný účastník talentu Country Rádia, skupina Drc. Z písní Půh to ví, se kdysi umístili, myslím, čtvrtí v talentu Country Rádia. No a teď budou zahajovat Country Fontánu v Brně ve 14 hodin 13. června. Tak si je pustíme, co vy na to. Pozvánka na Country Fontánu v Brně 13. června. Zahajovat bude kapela Drc z

Spiritual Quintet a Jarka Hadrabová, Kafková, píseň Batalion. Za chvíličku ještě Johnny Cash s Bobem Dylanem jako duet, který zakončí tuto hodinu vysílání Country Rádia, předpověď počasí a pak se opět vrhnem na víkend na Country Fontáně. Zase budeme soutěžit, tak držím palce vám, kteří se dovoláte. Ovšem je to těžké, dovolat se jako první není jednoduché, jak potvrdila posluchačka Eva zhruba před hodinou, kdy vyhrála dvě vstupenky na pražskou Country Fontánu a 13. června. Tak jdeme na to.

0: Antri počasí.
1: Dnes na večer čekáme zataženo až oblačno, na východě území ojediněle přehánky, během noci v Čechách od západu postupně na většině území s deštěm nebo přehánkami. Ojediněle se může vyskytnout i bouřka. A nejnižší noční teploty budou 12 až 8, na jihu Moravy 15 až 12, v 1000 metrech na horách kolem 10 stupňů Celsia. V pondělí od rána bude zataženo až oblačno, zpočátku s místními přehánkami nebo deštěm. Postupně srážky na většině území a zejména odpoledne a večer místy i s bouřkami. Později večer v Čechách budou srážky ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty budou 17 až 22, na západě Čech kolem 16 a zítra bude v 1000 metrech na horách kolem 12 stupňů Celsia. Zítra zpočátku povane mírný jižní až jihozápadní vítr rychlostí 7 až 15 km za hodinu. Na východě území až čerstvý rychlostí 15 až 30 km za hodinu, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Postupně se bude v Čechách vítr měnit na severozápadní a zítra bude zejména v bouřkách vítr sílit.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
4: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Schovanky hrají na Barče. V pondělí 11. května od 19 hodin. Kulturní dům barikádníků, Saratovská ulice, Praha 10. KTO a večer plný písní a také vzpomínka na Valdu Matušku. Tentokrát se sejdeme v Chebu 13. května od 19 hodin v Kulturním domě Svoboda. Chystá se už 38. ročník, tradiční akce Ražický Pražec. Od pátku 15. do neděle 17. května zahrají Nezmaři, Epidemie, Asonance, Klíč, Malina Brothers, Gledli SV a 20 dalších. Stanování i karavany i tentokrát zdarma. Přírodní amfiteátr Ražice u Písku. A Zlaté šedesátky a jejich hraní pod širým nebem proběhne v sobotu 16. května od 14 do 18 hodin v Baštírně Senohrady. Tolik dnešní pozvánky. Hezký den a hezkou zábavu přeje Tomáš Adamec. Podrobnější informace najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné

Před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád, šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Víkend na Country Fontáně.
1: Víkend na Country Fontáně, no tak to by mohly být třeba skupiny, které tam budou hrát. Jednou z nich je určitě Camelot, píseň Tůně za chviličku zazní a vydávejte dobrý pozor. Jakmile uslyšíte pozvánku na Country Fontánu a u ní Jackův smích, který dobře znáte, že jo, z Jackova smíchu ze známé písně, tak nezapomeňte, vytočte 210-323-333 a stačí, abyste byli první, kdo se dovolá a máte u nás dvě volné vstupenky na Country Fontánu a ještě ke všemu podle vašeho gusta, takže si můžete vybrat, jestli v Brně, v Ostravě nebo v Praze. Jdeme na to. Camelot a Tůně, krásná píseň, no také pozvánka na Country Fontánu, že jo, Kameloti budou hrát na Country Fontáně. No a pak už soutěž o dvě volné vstupenky. Nechám na vás, jestli zkusíte se dovolat jako první.

0: a s pivem.
1: Jo, tak to je Country Fontana, tentokrát nové struny, Country Fontana v Ostravě, přátelé, nové struny budou hrát v Ostravě, aspoň počkejte, já se radši podívám, abych vás nebalamutil, když je budou hrát, ano. Tak nové struny ne v Ostravě, jo, budou v Ostravě 20. června, Epidemie, nové struny, Příbuzní, Neres a Lucia a další. No ovšem teď už, kdo se dovolal jako první? Možná překvapení pro vás, ale máme tady výherce. Někdo se dovolal jako první, kdo to je? Country Radio, tady Petr, dobrý den, kdo je tam?
2: Dobrý den, tady Terka.
1: Terko, odkud voláte, řekněte.
2: No, já zrovna teda volám pod pradědu.
1: Ano, ale... od pradědu, dobře.
2: Na víkend. Ale jinak Fontána bude do Brna.
1: Do Brna, vstupenky, dobře. A na pátek i na sobotu dáme, jo?
2: No, to bych si prosila.
1: Takže v pátek 12. tak to bude Pacifik, jo. Pacifici hrajou jak za mlada, to je prostě úžasný. Brabenci a Sichravo, to budou tři kapely, které budou už v pátek, začínáme v 19 hodin, jo, v bývalém pivovaru v Řečkovicích, víte, jo?
2: Jo.
1: Už jste někdy byla?
2: Ještě ne.
1: No tak letos prvně, no a v sobotu, kromě toho, že zahajuje Drc z Českých Budějovic, tak další budou Zelenáči, Sakrapes, Mirek Paleček, Ivo Jahelka, Poutníci, Kolibříkův úlet, no a další, tak doufám, že v sobotu si užijeme krásný den s Country Rádiem a s Country Fontánou v Brně, tak se na vás moc těšíme. Blahopřeju.
2: Děkuju, já taky moc se těším na Mirka Palečka.
1: Dobře. Tak jo, tak se mějte krásně a těším se na shledání na Country Fontáně. Naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: I've spent

0: s Country rádiem na cestách.
1: Jsme s Country rádiem na cestách a pokud se momentálně někam chystáte, tak se vám možná hodí informace o tom, kudy je, tak kudy případně nejezdit, čemu se vyhnout na cestách. Pozor na motocyklisty a cyklisty, protože těch je opravdu hodně na silnicích a motocyklisty už jsme hlásili dvě dopravní nehody. Další dopravní nehoda se zraněním je v Olomouci v Litovel Unčovice 126, motorka a osobní auto, zraněný motorkář, je to u Pub Oilu na silnici 126, motorka a osobní auto. Motorkář je zraněn na silnici 126, dávejte pozor, je to na křižovatce s 253 a 449, je to taková složitá křižovatka, sjezdy a výjezdy u McDonaldu, takže pozor na silnici druhé třídy 449 v katastru obce Litovel. No a pozor ještě na další nehodu. Pod Lipami v Bruntále, v ulici pod Lipami, havárie osobního vozidla, které jenom komplikuje dopravu kousek od parku. Na D1 na sjezdu 162 směr Bohumín je dopravní nehoda 3 osobních vozidel. Je to na sjezdu ze silnice ve směru Bohumín, ano, je to na tom sjezdu 162 směr Bohumín, tak pozor, neprůjezdný levý jízdní pruh, 3 osobní vozidla na sjezdu už komplikují dopravu a protože se tam sjíždí z dálnice, tak pozor, mohli byste do toho najet. Další nehoda je na 20 u Kláštera v okrese Plzeň-Jih, osobní vozidlo a motocyklista se zraněním. Na místo jedou záchranné složky, je to u historického milníku na Borku, tak pozor na této silnici 20 u obce Klášter.
2: Country Radio.
3: Polední menu Country Radia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
4: To hurá! Konečně jsem se dovolal.
5: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
3: Polední menu Country Rádia.
6: My vás posloucháme každý den právě v práci.
3: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country Rádiu.
7: Partnerem je Westernové městečko Boskovice. Co takhle vyměnit město za pravý divoký západ? Čekají vás nevšední zážitky v kulisách živoucího Westernového městečka a také velkolepá představení westernové-městečko.cz.
3: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: pospíš, lásko.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Roger Miller, King of the Road, předtím Rostia Fischer a Rodeo ze své nové desky. Rostia Fischer kdysi hrával spíš jako druhý Michal Tučný, ovšem teď už má vlastní album, vlastní písničky. Rodeo je jedna z nich, slyšeli jste ji před chviličkou a znáte také mnoho dalších, protože to album tady máme ve studiu Country Rádia. Teď nás čeká Mirek Hoffman z Greenhorny, tedy Zelenáči. No a Zelenáče najdete také v populárních interpretech, které jsme pozvali na Country Fontány, takže se na ně vypravte. Jo, to byl den, si zaspívá Mirek Hoffman s nimi. Tomáš Průša Band, to je zase kapela, ve které hraje Milan Schmidt, pokud ho znáte z našeho vysílání, a to určitě znáte, tak určitě víte, že Tomáš Průša Band je jeho teď nejaktuálnější a nejžavější projekt. Myslím, že TPB, to je asi srdcovka, jak jsem tak poslouchal, jak o tom krásně mluví, tak si pustíme píseň Souhvězdí koně, protože se líbí i mně. No a Statler Brothers, Pavel Dobeš, tak jsme ni, nevím, asi se všecko nevejde, ale do 15. hodiny zbývá ještě nějaký čas, tak ho využijeme. Po 15. opět budeme soutěžit, tak nezapomeňte naše telefonní číslo 210-323-333, budete ho potřebovat, aspoň vy, kteří chcete jít na Country Fontánu zdarma a navíc si můžete vybrat, jestli v Praze, v Brně nebo v Ostravě. Tak jdeme na to. Jo, to byl den.

když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost, nebo jenom takto zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

všichni měli kdysi spolužáky. V myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky. A máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce. Změněným hlasem přes kapesy.

0: Antri počasí.
1: Dnes na večer čekáme zataženo až oblačno, na východě území ojediněle přehánky, během noci v Čechách od západu postupně na většině území s deštěm nebo přehánkami. Ojediněle se může vyskytnout i bouřka. A nejnižší noční teploty budou 12 až 8, na jihu Moravy 15 až 12, v 1000 metrech na horách kolem 10 stupňů Celsia. V pondělí od rána bude zataženo až oblačno, zpočátku s místními přehánkami nebo deštěm. Postupně srážky na většině území a zejména odpoledne a večer místy i s bouřkami. Později večer v Čechách budou srážky ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty budou 17 až 22, na západě Čech kolem 16 a zítra bude v 1000 metrech na horách kolem 12 stupňů Celsia. Zítra zpočátku povane mírný jižní až jihozápadní vítr rychlostí 7 až 15 km za hodinu. Na východě území až čerstvý rychlostí 15 až 30 km za hodinu, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Postupně se bude v Čechách vítr měnit na severozápadní a zítra bude zejména v bouřkách vítr sílit.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Country Fontána 2026. 13. června, Arena Štvanice Praha. Na další ročník country, trampské a folkové přehlídky vás tentokrát zveme na centrální kurt Štvanice. Vystoupí Ivo Jahelka, Honza Vančura, Miroslav Paleček, Roman Horký a Kamelot, Folk Team, Tomáš Linka, Country Sisters, Frankie and the Deadbeats a kanadské dívčí duo Sugar Crash.
3: Proč vyčítat potám, že se motám, to by bylo asi nesprávné.
0: 12 hodin živé muziky, to je Country Fontána 2026. 13. června, Arena Štvanice Praha.
4: Každý má své touhy. Někdo ví, jak si je vyplnit. A tak se vydá na cestu po kolejích, po kameních a hlavně na vlnách country rádia. My vás potěšíme, my vás roztančíme, my jsme tu pro vás. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkend na Country Fontáně.
1: Víkend na Country Fontáně, kromě toho, že si hrajeme jednotlivé interprety, kteří budou hrát na Country Fontáně, tak kromě toho si hrajeme také písničky, které máte rádi z našeho vysílání. A ne všechny třeba na Country Fontáně zazní, ale mnohé ano. A Blátivá cesta zřejmě ano. Pacific bude hrát na Country Fontáně, to víte. Najděte si, můžete si je najít třeba na Country Fontáně Ostravě, ano, vidím, no, nevím, teď tady hledám, ale nemůžu najít. V každém případě buď v Praze, v Brně nebo v Ostravě si můžete vybrat volné vstupenky na Country Fontánu, pokud se tam chcete vypravit zcela zadarmo, protože za chviličku bude soutěž, za chviličku tedy až uslyšíte pozvánku na Country Fontánu a za ní Jackův smích, ten strašnej Jackův smích, pokud ho uslyšíte, tak nezbývá než vytáčet 210-323-333 a v tu chvíli, kdy vytočíte právě 210-323-333 a budete první na řadě, tak jste vyhráli volné vstupenky na Country Fontánu. Tak Pacific, Brabenci a Sichravo bude koncert v pátek 12. června v Brně. To začíná trampskou částí Country Fontána brněnská v bývalém pivovaru v Řečkovicích. Pacific, Brabenci a Sichravo. Brabenci měli loni ohromný úspěch, tak proto jsme je letos pozvali. Hned na první večer Pacific a Sichravo, to je jasné, to jsou skvělý kapely. No a pak v sobotu v Brně Zelenáči, Sakrapes, Mirek Paleček, Ivo Jehelka, Poutníci, Kolibříkův úlet, Drc, účastník talentu Country Rádia, myslím z předloňska, úspěšný. No a v Ostravě a v Praze další skvělé kapely, můžete si vybrat, kamže se chcete vypravit, pokud vyhrajete v naší soutěži. Tak dávejte dobrý pozor, Pacifika Blátivá cesta už jede, no a vy poslouchejte pozorně, až se ozve výherní signál, tak volejte.

0: Tak to byl Spiritual Quartet. Ano, Spiritual Quartet můžete také na Country Fontánu. Ovšem, kdo půjde na Country Fontánu zdarma, to už teď momentálně víme, protože máme další posluchačku, která se dovolala. Country Radio, tady Petr, dobrý den, kdo je tam?
1: Dobrý den, tady Marie.
0: Marie, odkud jste se dovolala?
1: No, dovolala jsem se ze Gdyně.
0: Aha, tak ze Gdyně.
1: Na Šumavě.
0: Gdyně. Mm-hmm. Z Gdyně na Šumavě takováhle briskní, rychlá linka, to je paráda. Tak, a kam jste si vybrala? Jaké vstupenky vám tady připravíme? Řekněte.
1: No, chtěla bych do Prahy.
0: Do Prahy, takže 13. června, jo, na Centrálním dvorci v Praze na Štvanici, na tenisovém dvorci, tam budete moci poslouchat. Skvělý program, hlavně skvělí posluchači přijdou, vždycky se tam moc rádi potkáváme. Já letos ne, protože budu v Brně, ale pražská Country Fontána bude s dalšími moderátory, takže já mám brněnskou misi svojí letos a vy budete v Praze a poslouchat skvělý program. Tak vám, Marie, blahopřeju. Máte radost nebo tak nějak?
1: Mám velkou radost a moc děkuji. Volala jsem úplně poprvé a strefila jsem se.
0: Teda z Gdyně poprvé. No, zřejmě Gdyně má nějakou protekci tady na telefonních linkách. Nevím, čím to je. Protože opravdu dovolat se jako první, kdy tady je těch telefonních čísel na pořadu opravdu strašně moc. Já to tady vidím, mě to tady naskakuje v tom druhým budníčku takovým, mě tady naskakují ty další čísla, ale to vaše číslo bylo prostě první. Pravidla soutěže jsou jasná, takže Marie, já vám blahopřeju. Zdravíme do Gdyně, těšíme se v Praze na shledanou. No a na Country Fontáně v Praze vy už si můžete třeba připravit nějakou židličku nebo deku sebou, aby vám bylo příjemné.
1: Moc děkuji.
0: Tak jo. Tak za chvilku Tomáš Linka, naslyšenou.
2: Naschle. Ahoj, ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.
3: Country Radio.

Tak cestující muž a Žalman a spol, za chviličku Jitka Vrbová. Cože si může přát za píseň Jitka? No, zase jenom Jitku. Takže Jitka Matoušková, moje maminka, jo, v Plzni, teď poslouchá, doufám, mezitím střídavě kouká na tenis nebo na nějaký jiný sport, protože je to velká sportovní faninka, protože je den matek, tak prostě svátek matek, to se nedá nic dělat. Moje srdce letí za maminkou do Plzně a moc zdravím a těším se na další vyprávění z dalších akcí, které podniká. Jitka Vrbová, Bílá pláž byla její přání, tak teď posílám. Vy můžete posílat svým maminkám samozřejmě také písničky v písničkách na přání po 17. hodině. Já tu Jitku Vrbovou pošlu vlastně všem maminkám, které dnes poslouchají Country Radio. Pak se přidá ještě Petr Kocman s Luzkou Vondráčkovou a už se vypravíme na dopravní informace. Pokud někam cestujete, tak se vám hodí informace, kudy případně nejet nebo kde si dát pozor na cestách. Tak za chvilku teď Bílá pláž. Příjemný poslech a krásné odpoledne s Country Rádiem přeje váš dnešní odpolední a podvečerní průvodce Petr Bohuslav.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Díváme se na dopravu aktuálně. Dopravní informace právě teď na silnici 28115 v Troskovicích v okrese Semily je dopravní nehoda. Opět osobní vozidlo a motocyklista. Srážka těchto dvou vyprovokovala složky integrovaného záchranného systému, že jedou na místo. Takže když pojedete z Troskovic směrem k tábořišti Svitačka, tak pozor, u Křenovického šenku na odbočce na Křenovický šenk je na rovince dopravní nehoda, osobní vozidlo a motocyklista. Nehoda na silnici 492, podíváme se, motocyklista se střetl se zvěří, to je moje noční můra, když jedu na motorce, srazit zvěř. Pozor, je to sice bez zranění, ale havarované vozidlo tam je, takže pozor, je to kousek od zříceniny hradu Sehradice, takže Horní Lhota v okrese Zlín na 492. Další nehoda je na silnici 43 v Písařově v okrese Šumperk, motocyklista a osobní vozidlo na křižovatce, složité křižovatce na 11 a 43 v Písařově v okrese Šumperk, vlastně v centru obce. Nehoda je na silnici druhé třídy 254 v Teplické, v Duchcově, v okrese Teplice. Úklid vozovky tam probíhá, je to vlastně v centru Teplic, kousek od Lidlu, tak pozor. A další nehoda je na D1 na 80. kilometru ve směru na Prahu. Neprůjezdná zpevněná krajnice, tak pozor, je tam kolona, zdržení zhruba 5 minut prozatím. Je to kousek od Koberovic, tak pozor na D1 ve směru na Prahu na 80. kilometru. Šťastnou cestu a dávejte na sebe pozor.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Ivan Hlas má dnes narozeniny, přátelé. Ano, kulaté měl před 2 lety, ale to nevadí, můžeme popřát i dnes. Ivan Hlas a Dej mi jen pár minut. Oblíbená písnička nejen moje, ale kdysi Jardy Šestáka a dalších, Míry Křena. Měli jsme tuhletu písničku moc rádi už v době, kdy jsme kdysi začínali společně vysílat v country rádiu. Ano, tak stará ta písnička je. Ivan Hlas ale má dne, má spoustu energie, takže koncertuje. Pokud byste chtěli 12. května do Balbínky, tak to máte smůlu, to už je vyprodáno, tak zkuste 13. května do centra Jasoň v Praze, nebo 16. května do Nepomuku, do Únětic 21. v Kutné Hoře bude 23. 27. v Kladně, no a 9. června bude koncertovat v Malostranské besedě v Praze Ivan Hlas. A Ivan Hlas Trio, to je krásný projekt, na kterém se podílí společně s skvělými muzikanty a Ivanu Hlasovi přejeme z Country Rádia všechno nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti, energie do další muziky a píseň Dej mi jen pár minut, té energie má prostě spoustu. Takže Ivan Hlas, dnes narozeniny, všechno nejlepší z Country Rádia.

0: počasí. Dnes na večer čekáme zataženo až oblačno, na východě území ojediněle přehánky, během noci v Čechách od západu postupně na většině území s deštěm nebo přehánkami. Ojediněle se může vyskytnout i bouřka. A nejnižší noční teploty budou 12 až 8, na jihu Moravy 15 až 12, v 1000 metrech na horách kolem 10 stupňů Celsia. V pondělí od rána bude zataženo až oblačno, zpočátku s místními přehánkami nebo deštěm. Postupně srážky na většině území a zejména odpoledne a večer místy i s bouřkami. Později večer v Čechách budou srážky ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty budou 17 až 22, na západě Čech kolem 16 a zítra bude v 1000 metrech na horách kolem 12 stupňů Celsia. Zítra zpočátku povane mírný jižní až jihozápadní vítr rychlostí 7 až 15 km za hodinu. Na východě území až čerstvý rychlostí 15 až 30 km za hodinu, místy z nárazy kolem 55 km za hodinu. Postupně se bude v Čechách vítr měnit na severozápadní a zítra bude zejména v bouřkách vítr sílit.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Víkend na Country Fontáně.
1: Za chvíličku si dáme Kamelot, protože Kamelot bude také hrát na Country Fontánách. Ovšem, vy můžete získat ještě naposledy tomto víkendu volné vstupenky na Country Fontánu. O tomto víkendu jsme na Country Fontáně, hrajeme si písničky z Fontány od interpretů, kteří tam budou hrát. Kameloti, potom Ivo Jahelka, pak Rangers a další, takže příjemný poslech při těchto písních a také klidnou ruku u telefonu vám všem, kteří chcete soutěžit. Jakmile uslyšíte pozvánku na Country Fontánu a za ní Jackův smích, tak vytáčejte 210-323-333, dříve to nemá smysl. Hned jak uslyšíte Jackův smích za pozvánkou na Country Fontánu, tak vytáčejte, protože první, kdo se dovolá, má volné vstupenky a může se vybrat, jestli do Prahy, do Brna nebo do Ostravy. Teď Kameloti, Poeta on the road.

0: Country Fontana 2026.
1: Takže poslyšte baladu o naprosté degradaci osobnosti účastníků půlnočního pouťového rozptýlení v kostelní Lhotě.

0: Tak přátelé, Country Fontana, Ivo Jahelka, balada o naprosté degradaci osobností, tak to byl Ivo Jahelka, předtím Kameloti, za chviličku Rangers. Prostě Country Fontana je svátek skvělé muziky a country rádia a vás, našich posluchačů. A někdo z našich posluchačů se dovolal jako první, hned jak uslyšel Jackův smích, a tomu uděláme radost. Country rádio, tady Petr, dobrý den, kdo je tam?
1: Já vás zdravím, Petře, tady Pavel.
0: Pavle, zdravím vás, jenom Pavle, kde jsme vás zastihli, nebo kde, odkud voláte?
1: Jsem na cestě z Kolína na Vysočinu. No.
0: Z Kolína na Vysočinu, no tak to si musíte vybrat, teda jestli pojedete do Prahy, nebo do Brna, nebo do Ostravy, kam to vypadá,
1: no,
0: že pojedete?
1: No, spíš asi do Brna, v Praze Brna. Jsem byl, v Brně jsem ještě nebyl.
0: No dobře, v Brně, v bývalém pivovaru v Řečkovicích, jo, je tam krásný amfiteátr, krásně opravený, mají to tam vyvoněné, já tam jezdím pravidelně každý rok, i letos tam budu, takže se s vámi potkám. Takže v pátek, nezapomeňte, 12. to budou tremské kapely, včetně Pacifiku a Brabenců a tak. Takže tremské písni je zasvěcen pátek 12. června a 13. června potom ve 14 hodin začíná program vystoupením kapely Trc z Českých Budějovic. Ovšem, teď záleží na vás tedy, jestli vy přijdete v pátek i v sobotu, nebo jak to vidíte?
1: No, mohli bychom obadný.
0: Obadný, dobře, tak jo, Pavle. Blahopřeju, doufám, že máte radost, protože dvě volné vstupenky, to by měl radost kde kdo.
1: Samozřejmě,
0: vezmete
1: já
0: někoho...
1: i manželka.
0: Jo, manželka, já jsem se chtěl zeptat, jestli vezmete někoho sebou, nebo jestli tak jako sám.
1: Jo,
0: dobrý, tak
1: manželku, no.
0: Dobře, vemte. Mají tam kousek dobrou zmrzlinu, jo, takže když tak
1: jo,
0: si můžete dát.
1: Teď zrovna sedím na zmrzlině tady u Kolína.
0: No tak vidíte, tak vlastně skoro nejlepší, nebo asi nejlepší zmrzlina v Brně je kousek od bývalého pivovaru v Řečkovicích, tak to je také jedna z pozvánek. Já tam pravidelně mlsám asi 3 zmrzliny za ten den, co tam jsem vždycky.
1: Jo.
0: Tak jo, Pavle, blahopřeju, užijte si Country Fontánu v Brně 12. a 13. června. No a těším se na shledanou.
1: Jo, já taky.
2: Ahoj, všechny zdraví, Honza Vančura. Na všechny posluchače Country Rádia se těším na letošní Fontáně v Praze. Takže Country Fontána v létě, Honza Vančura, přijďte.

No a za chviličku dopravní informace, teď ještě Taylor Swift, no a dopravní informace z českých silnic a dálnic už za chviličku na Country Rádiu.

to byl Taylor Swift, no a ještě tady mám pozdrav, veliký pozdrav a přání hodně zdraví, spokojenosti a pohody pro Lubora Šonku. Lubor, kdysi klávesák z Framus 5, mám tady dokonce fotku, kde je, a mám tady odkaz na píseň Kolej Yesterday, tak tuhle tu píseň určitě posíláme a přejeme hodně zdraví a pohody. Zdravíme taky Moniku Song, která dnes navštíví Lubora, takže Lubor, Moniko, užijte si pěkné odpoledne. Michal Prokop a Framus 5 Kolej Yesterday jako dárek ze studia Country Rádia. A pro všechny, kteří měli tu sestavu z té doby Kolej Yesterday rádi, tak vzpomínka na tehdejší skvělou muziku. Michal Prokop a Framus 5, Kolej Yesterday na Country Rádiu, krátce před půl pátou.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Pozor na cestách, přátelé, nouze nebo nehoda, dopravní nehoda je hlášena ze 48. kilometru na D11 ve směru na Prahu. Je to v okrese Nymburk ve středočeském kraji na 48. kilometru, tedy momentálně nějak uklízí silnici a je tam zúžení, tak opatrně. Další nehoda je hlášená v Hradištské ulici v Uherském Ostrohu. Dvě osobní vozidla se srazila vlastně v centru obce Ostrožské předměstí a mezi Kvačicemi a Ostrožským předměstím na silnici Hradištská. Další nehoda je ve Frýdlantské, ve Frýdku Místku, dvě osobní vozidla, osobní vozidlo a motocyklista, je to se zraněním, na křižovatce kousek od Mountfieldu se střetla právě tato dvě vozidla, takže Frýdlantská ve Frýdku Místku hlásí dopravní nehodu. No a ještě na silnici první třídy 21 v Plané v okrese Tachov, tam je také nehoda. Je to nehoda se zraněním, tak pozor, bude se chvíli vyšetřovat. Je to zase v obci u Teska supermarketu, tak pozor, na silnici první třídy číslo 21 v Plané v okrese Tachov. Šťastnou cestu.
2: Country Radio. Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vstávat a cvičit? A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
4: Tak co, byla dřív slepice nebo vejce? Bylo dřív mdeže nebo svátek matek?
5: Letos připadá na neděli 10. května. V tento den se vzdává pocta matkám a mateřství obecně.
4: Jak to s tímto svátkem bylo v historii?
5: A že to mnohdy nebylo s oslavami jednoduché, řekneme si už v pondělí mezi 6. a 10.
4: A co je důležité, nezapomeňte v neděli svým maminkám popřát všechno nejlepší.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Tímto zdravím Honzu do Veselí nad Lužnicí, kde teď slouží u svého bratra, pomáhá, tak pečuj Honzo, pečuj, zdravím vás oba dva, doufám, že jako uzdravovací píseň po tom nepříjemném zranění, tak doufám, že pomůže třeba další z nářezů. Tohle to byl Brooks and Dunn, moje oblíbená My Maria. A Honzo, pro tebe a pro bráchu Lynyrd Skynyrd dávám Sweet Home Alabama. To je skvělá píseň, je to úžasná věc a já tady mám akustickou verzi této písně, takže si ji můžeme zahrát v Country Rádiu. Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama na Country Rádiu, teď nejenom pro Honzu a pro bráchu, ale pro všechny, kteří mají rádi pořádnou muziku.

0: Country počasí. Dnes na večer čekáme zataženo až oblačno, na východě území ojediněle přehánky, během noci v Čechách od západu postupně na většině území s deštěm nebo přehánkami. Ojediněle se může vyskytnout i bouřka. A nejnižší noční teploty budou 12 až 8, na jihu Moravy 15 až 12, v 1000 metrech na horách kolem 10 stupňů Celsia. V pondělí od rána bude zataženo až oblačno, zpočátku s místními přehánkami nebo deštěm. Postupně srážky na většině území a zejména odpoledne a večer místy i s bouřkami. Později večer v Čechách budou srážky ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty budou 17 až 22, na západě Čech kolem 16 a zítra bude v 1000 metrech na horách kolem 12 stupňů Celsia. Zítra zpočátku povane mírný jižní až jihozápadní vítr rychlostí 7 až 15 km za hodinu. Na východě území až čerstvý rychlostí 15 až 30 km za hodinu, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Postupně se bude v Čechách vítr měnit na severozápadní a zítra bude zejména v bouřkách vítr sílit.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.

0: fajrecht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke SB,

Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.

a ráno po špičkách se blíží. Kdo ví, kam vydáme se dál? A kde se naše

Písničky na přání na Country Rádiu. Tak máme tady písemné písničky na přání, tak Ivetu Simonovou a Milana Chladila, tak snad tady něco od nich najdu. Ovšem pro manžele Marii a Vladimíra Roubíčkovi z Prahy měla by udělat radost nějaká písnička. Písničku k významným dnům posílá syn Vladimír s rodinou. Dobře, posíláme, za chviličku něco najdu. Zároveň máme zahrát pro Ivana Moringla, má prý naší kartu a prosil by, kde by to šlo, aby jsme zahráli písničku od pana Zmoška pro maminku ke dní matek, která se jmenuje Jiřina. Dobře, tak Ivane, pro Jiřinu také něco od pana Zmoška, ovšem nevím, tu píseň, kterou tady píšeš, nevím, jestli najdu, uvidíme. Ideální je přát si písně, které už jste někdy slyšeli v Country Rádiu. Od Mickeyho Rivoli Já jsem tak línej, tak to je píseň, kterou určitě máme. Mému zlatíčku manželovi Jiříkovi bych chtěla nechat k dnešním narozeninám zahrát tuhletu písničku. Mám vzkaz pro všechny. Když každý z nás na sobě alespoň něco málo zlepší, tak to tu bude víc pohoda. Díky a zdraví ze Šumavy Daniela. Tak Danielo, díky za krásné přání. No a já jdu na to, jdu hledat ty písničky a budeme si hrát.

Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35, a že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si,

0: na přání na Country Rádiu. Písničky na přání na Country Rádiu pokračují a já dám prostor někomu na telefonu. Kdo se dovolá první na telefon 210-323-333, má šanci poslat píseň. Mezitím řeknu, že budeme hrát Chrise Christophers na Why Me Lord. Tuhletu píseň pro nemocnou maminečku si někdo přál zahrát. Tak maminečko, pokud jste nemocná, není tady podpis, není tady adresa, ale Why Me Lord od Chrise Christophersna zahraju moc rád. Tak uvidíme, kdo se dovolal sem k nám do studia, aby poslal píseň po telefonu. Country Radio, tady Petr, dobrý den, kdo je tam?
1: Dobrý den, tady Eva z Prahy, já bych prosila písničku Apartmán v hotelu Sen od Vlasty Koudelový. Pro všechny lidi, co teď poslouchají.
0: Dobře, dobře, tak písnička na přání. Věnujeme ji někomu k významnému životnímu jubileu, nebo tak?
1: Ne, jenom pro tak. Všechny, co poslouchají.
0: Tak dobře, no, tak jo, tak posíláme píseň Vlasty Koudelové. Už to jede.
1: Ano, hodně, děkuji, naslyšenou.
0: Tak já doporučuji, abyste případně dávali zahrát vy, kteří máte někoho blízkého, kdo má významné životní jubileum. Máme zahrát také Markétku od Marie Rotrové. Markétě z Kopretin k dnešnímu svátku matek i výročí z lásky přeje Martin. Děkuje. Tak Markétka také za chviličku.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Opět uvolníme linku 210-323-333, abyste si mohli přát píseň na přání, pokud možno někomu, kdo má významné životní jubileum nebo slaví svátek, dneska možná pro maminku. Moc rádi bychom poprosili o zahrání písničky jen tak pro radost pro naši milovanou a obětavou maminku Oldřišku. Dcera Ojka s Elíkem, děkujeme. Tak dobře, třeba se bude líbit i píseň Naše máma od Gentlemanů. Dnešnímu svátku matek písničku kapely Gentlemani Naše máma máme zahrát všem maminkám. Tak bez podpisu, ale rádi tu píseň pošleme. Pro manžela Břeťu ze Zdejciny písničku od Honzy Nedvěda Máme jen sebe, přeji hezký den, děkuji Iva. Tak dobře Ivo, i tahle píseň bude, no a teď už telefonické přání. Country Rádio, tady Petr, dobrý den. Kdo je tam?
2: Havelka, Zdeněk, Karvina.
1: Zdeňku z Karviny, zdravíme. Zdeňku, tak co to bude za píseň, prosím?
2: Za písničku pro svoji přítelkyni.
1: Ano, jak se jmenuje?
2: Helenku, chtěl, ano. Helenka, jestli byste mohli zahrát Trampskou mši.
1: Dobře, no tak my ji moc nehrajeme, protože ona je strašně dlouhá. A je tak no. Asi na tři další písničky, jo?
2: No tak
1: já to zkusím.
2: Jo,
1: a uvidíme. Tak jo, tak Zdeňku, zdravíme.
2: Jo,
1: Helenku,
2: děkuju,
1: tebe, jo. Měj se moc hezky a ahoj.
2: Dobře, díky.

0: Country rádiem na cestách.
1: Podíváme se na cesty, podíváme se, jak jezdíte, nebo jak to jezdí a hlavně, kudy to nejezdí. Pozor na silnici druhé třídy 133 v katastru obce Nový Rychnov v Řeženčicích, tam je dopravní nehoda. Objíždějte velmi pomalu a opatrně. Nehoda je také v Dobřížské ulici v Praze, Dobřížská směr centrum, dopravní nehoda, vozidlo tam, dvě vozidla komplikují dopravu, tak pozor na silnici 133 u Horní Cerekve v okrese Pelhřimov. Havárie, motocyklisty a na místo jedou složky záchranného systému, takže 133 u Horní Cerekve. Opatrně projíždějte, motocyklista tam havaroval. V Čechtíně v okrese Třebíč na silnici 351 opět motocyklista a osobní vozidlo, je to se zraněním, je to kousek od mostu přes Lešimský potok v Čechtíně, tak pozor, nehoda na silnici 351 u Čechtína v okrese Třebíč. No a ještě na silnici 15 u Liběšic v okrese Litoměřice překáží na vozovce osobní vozidlo po srážce s druhým osobním vozidlem. Průjezd jenom se zvýšenou opatrností, je to na výjezdu z obce Liběšice. Šťastnou cestu!
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Eldorado od Valdemara Matušky máme zahrát pro syna k jeho krásným 11. narozinám. Milý Marku, přejeme ti vše nejlepší, hlavně hodně božího požehnání, zdraví, lásky, ať se ti daří ve škole, ať i nadále krásně hraješ na housle. Máme tě moc rádi, maminka, tatínek, Jenda a Verunka. Tak dobře, Marku, všechno nejlepší k 11. narozinám i ze studia Country Rádia. Za naší kolegyni Lídě, k dnešním narozeninám. Liduško, buď pořád tak plná energie, jak tě známe, a ty 2 roky do důchodu, ať ti utečou jako voda. Zdraví celá zborovna naší školy a chtěli bychom něco od Amazonka Trio. Lída je má moc ráda. Za všechny gratulanty zdraví Kačka z Ústí nad Labem. No a pak máme zahrát něco od Čechomoru. Moc děkuje Ráďa a poslouchají nás na cestě autem. A chtěla poprosit o zahrání písničky pro manžela jako poděkování za 2 krásné prodloužené víkendy s dětmi na kolech. Dobře, posílám od Čechomoru za chviličku písničku, snad se bude líbit, ach bože z nebe.

prvním jarním sluncem pod ní křeslo dám. Dlouhou zimu hledám to, co postrádám, pak zašimrá mě slunce.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Tak máme zahrát všem slušným fanouškům od našeho posluchače, všem slušným fanouškům fotbalový máme zahrát písničku od Ivana Mládka, kde zpívá, jak těžké to má fotbalový rozhodčí. Moc děkuji a vám i všem posluchačům a slušným fanouškům přeji krásnou neděli. To je náš 71 roků zkušený posluchač, fandí prý Slávii 60 let a nikdy by nečekal, že se dožije něčeho takového jako včera. Tak vůbec se vám nedivím, já jsem na to taky koukal jako nevřícně, ale tak mě se týká spíš softball a baseball, takže tomuhle fakt nerozumím. Tak díky, Ivan Mládek, za chviličku. No a ještě od Neila Diamonda máme udělat velkou radost ženě Janě, náš věrný posluchač Václav jí posílá tuhletu píseň. Petr Bohuslav se loučí, pokud se vypravíte příští týden na Ražický Pražec, tak se v sobotu uvidíme. Ražický Pražec začíná už v pátek, končí až v neděli, ale v sobotu hraje Asonance a spousta dalších kapel jako Pavlína Jíšová, Zkusme to, Třetí míza, Camelot Tribute, Modrotisk a další. Tak případně na Ražickém Pražci příští týden. Já se loučím, mějte krásný zbytek neděle s Milošem Kellerem.

0: Country počasí. V pondělí od rána bude zataženo až oblačno, zpočátku s místními přeháňkami nebo deštěm. Postupně srážky na většině území a zejména odpoledne a večer místy i s bouřkami. Později večer v Čechách budou srážky ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty budou 17 až 22, na západě Čech kolem 16 a zítra bude v 1000 metrech na horách kolem 12 stupňů Celsia. Zítra zpočátku povane mírný jižní až jihozápadní vítr rychlostí 7 až 15 km za hodinu. Na východě území až čerstvý rychlostí 15 až 30 km za hodinu, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Postupně se bude v Čechách vítr měnit na severozápadní a zítra bude zejména v bouřkách vítr sílit.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Je 18 hodin. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza. Hitparáda Country Rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
2: Dobré odpoledne, já jsem Miloš Keller a tohle je nedělní písničková minihit paráda Country Rádia Bonanza. Dnes na nás čeká druhá pětice soutěžících o titul Talent Country Rádia, ale pochopitelně s jinými písničkami, než se kterými soutěžili v soutěži. Startovní dráha číslo 1, Michála Šedivá, Mám ráda.

ze soutěží, druhá pětice soutěžících o titul Talent Country Rádia a pochopitelně s jinými písničkami. Tohle byla skupina Prospekt, Statečná srdce na trojce. Je třetí míza, neber to tak vážně.

0: čekala, z posvadby se změní.
1: A nic.
0: Pověz mi prosím, moje ženo, jak to děláš, že máš každý den navařeno? Kdybys neměla, je to prima.

Pověz mi prosím, moje lásko, jak to děláš, že máš přede mnou vždycky náskok? Dáváš mi info uchem levým, já po minutě už nic nevím. Pověz mi prosím, ty můj dare, že naše duše nikdy nebudou dost staré na to, abychom spolu blbli a před blbou náladou zdrhli.

Startovní dráha číslo 4, tři vykřičníky, když písnička se jmenuje Nové a lepší já. A je tady pětka, pak už budete moci hlasovat. Veronika Hajníková, Když ženy tvoří.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Mám ráda vůni ohně uprostřed parného léta, kde...
2: Tak to máme rekapitulaci. Michala Šedivá, Mám ráda, jednička.
3: Jichří zraky táhnou spálenou zemí.
2: Dvojka Prospekt, Statečná srdce.
4: Neber to tak vážně, máme na prázdný čas.
2: Trojka, Třetí míza, Neber to tak vážně.
5: Recept na nové a lepší já.
2: Čtyřka, Tři vykřičníky, Nové a lepší já.
6: Tvoří hranice se boží.
2: A pětka, Veronika Hajínková, Když ženy tvořím.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Své SMSky posílejte na číslo 720 00 11 11. Country Radio.
7: Jsem starý Tom Šur z pobřeží, pamětník slavných dob. A sekáč, jak se říkalo, teď už jsem ale trop. Teď jako starý vagabund v

až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řádsky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řádsky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Náš řezník Jacky z New Yorku mýval zlý opice. A vždycky, když byl pod parou, strhla se pranice. Až jednou nalít na kudlu, co vytáh starej red.

všichni ti mý parťáci bývali frajeři. Teď už jsem sám a jako stín postávám u dveří. Teď jako starý vagabund obcházím ten

0: hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Tak jsem se díval, jak jste hlasovali na webových stránkách o písničkách z minulého týdne. Vyhráli to úplně stejně jako ve vysílání BPT z písní Šíny. Pravidla jsou jasná, když vyhraje stejný interpret, tak nehrajeme nic, respektive hrajeme dál a vy hlasujete pro aktuální pětici.
2: Já musím holku.

nějaká legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem

láska tvar má krásu zám, umí překrásně hrát. Nevím proč má drahá Suzan, měl bych však

náš dům zývám nudou. Já nejsem blázen, víš, abych s kulhavou mulou den co den plnil spíš. Suzan, chápej, že já jsem vždycky volnej jak mrak,

zál a přeji mi neklid můj, pak i v horoucích peklech budu navždy jen tak.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Poslední dnešní dopravní informace. D1 kvůli omezení mostu Šmejkalka ve směru od Brna do Prahy má kolonu už od Divišova. Dojíždí se až do zastavení. D10 z Mladé Boleslavy do Prahy kvůli omezení na 9. kilometru kolona začíná u odbočky na Tuřice. 21 v Plané, respektive na obchvatu Plané, je stále neprůjezdná, dá se jezdit přes město. A ještě do Břížská ve směru ke Strahovskému tunelu. Je tam dopravní nehoda, kolona začíná už u závodiště ve Strakonické a také na Barandovském mostě. Další doprava zítra po ránu, šťastnou cestu.
0: S Country rádiem na cestách.

0: sosny jsou kolem cesty všude sťaty, kauboj má polámaný všecky hráty, zbude s něj kostí hromada.
1: Jeho romantiku starého dobrého divokého západu tu máme už navždycky hluboko pod kůží.

Ty časy nebezpečně rychlých pistolníků, drsných honáků skotu, krásných žen, mnohdy nevázaných mravů a šerifů. Šerifů, kteří hájí zákon, ať už je jaký.

0: a Country Rádio samo sebou. Country Rádio. Polední menu Country Rádia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
1: To hurá! Konečně jsem se dovolal.
2: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední menu Country Rádia.
3: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country Rádiu.
4: Partnerem je westernové městečko Boskovice. Co takhle vyměnit město za pravý divoký západ? Čekají vás nevšední zážitky v kulisách živoucího westernového městečka a také velkolepá představení westernové-městečko.cz.
0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.

0: startu nového číslo jedna.
1: Jak přízraky táhnou spálenou zemí.
0: Dvojka Prospekt, Statečná srdce.
2: Neber to tak vážně, máme na prázky čas.
0: Trojka, Třetí míza, neber to tak vážně.
3: Recept na nové a lepší já.
0: Čtyřka, Tři vykřičníky, nové a lepší já.
4: Vytvoří hranice se boží, když
0: a pětka, Veronika Hajníková, Když ženy tvoří.
5: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Své SMSky posílejte na číslo 720 00 11 11. Country Radio.

láskou, ryzí kapkou lásky, jen šplachostí a něhou, rovnala mu vrásky u pramenů.

ze Sibiře do čelistí vlka. Dal by vlastní hlavu za jediný pohled i nepatrnou zprávu, až spálil všechny mosty.

0: tak si ještě něco dám.
1: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.

0: Tak je dohlasováno, vítězná písnička bude znít ve vysílání kolegy Petra Kocmana, respektive příští týden převážně kolegy Vítka Pěkného ve večerním vysílání. Pětice písní se objeví na webu, opět budete moci pro ně znovu hlasovat. Pokud nevyhrála ta, pro kterou jste hlasovali, možná se to povede na webu. CDčko dostane někdo, kdo psal s telefonním číslem s koncovým číslem 183, tak mi z téhož čísla napište celou adresu a dostanete CDčko. Gratuluji všem, kteří typovali, telefonovali a soutěžili, tak těm děkuji. No a nejvíce se vám líbil Prospekt a Statečná srdce.
1: Děkuji.

0: kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl moc krát. Tamhle. No to je zase daleko.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
0: No jo, tady jsem ještě nebyl.
2: Country Fontána 2026. 13. června, Arena Štvanice Praha. Na další ročník country, tramské a folkové přehlídky vás tentokrát zveme na centrální kurt Štvanice. Vystoupí Ivo Jahelka, Honza Vančura, Miroslav Paleček, Roman Horký a Kamelot, Folk Team, Tomáš Linka, Country Sisters, Frankie and the Deadbeats a kanadské dívčí duo Sugar Crash.
3: Proč vyčítat potám, že se motám, to by bylo asi nesprávné.
2: 12 hodin živé muziky, to je Country Fontána 2026. 13. června, Arena Štvanice, Praha.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.
1: Dobrý den, přátelé pořadu Zdravíčko, doktore, s Vladimírem Mertlíkem. Dobrý den. Dobrý den u pořadu, který věnujeme trvalým hrozbám pro naše zdraví a zároveň nadějím, které nám poskytuje lékařská péče a s ní pochopitelně nám to poskytuje i úsilí lékařů. Dnešní díl budeme věnovat aktuálnímu nebezpečí. Nebezpečí v podobě jisté fáze epidemie hepatitidy A. A proto je mým dnešním hostem významný expert oboru infekčních chorob, přednosta kliniky infekčních nemocí, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ústřední vojenské nemocnice profesor doktor Michal Holub, PhD, kterého tímto zdravím, obvyklým zdravíčko, doktore.
2: Já děkuju za pozvání, zdravím posluchače a ještě jednou děkuju za pozvání do Country Rádia.
1: Přízvisko má nemoc špinavých rukou. Toto přízvisko virové hepatitidy, respektive žloutenky typu A, naznačuje docela znatelně už i způsob či příčinu jejího přenosu. Mohou být ale i jiné formy šíření epidemie a které jsou ty hlavní?
2: To je velmi taková pěkná otázka. My tohleto učíme už studenty lékařské fakulty, takže ta žloutenka typu A je příkladem takzvaně kontaktně přenosné infekce. Kontaktem, to jsou ty špinavé
1: čili
2: ruce.
1: Čili nikoli vzduchem?
2: Nikoli vzduchem. Když jsme u těch vzduchem přenosných infekcí, tak z těch běžných, třeba vzduchem přenosná infekce jsou spalničky, vzduchem přenosná infekce z těch úplně nejběžnějších jsou vlastně plané neštovice. Mm-hmm. To jsou ale hodně infekční choroby, protože oni se přenáší na velkou dálku. To plné z toho, že jsou vzduchem přenosné.
1: A tady v případě té hepatitidy?
2: To je opravdu ten kontakt. To znamená, když se od někoho třeba, já nevím, řekněme třeba i 30-40 cm a nedotýkáte se ho, tak nedochází k přenosu. Ale jiná věc je, když se dotknete třeba kontaminovaného povrchu a pak si ruce neumijete, tak k tomu přenosu může dojít.
1: Čili může tam být jakési zprostředkování jinou věcí, jiným předmětem, něčím fyzickým, čeho se ty potvory dotknuly.
2: To jste řekl úplně přesně, to u zkoušky by bylo za jedničku. Velmi, velmi pěkně jste to charakterizoval.
1: Jaký je její výskyt, je-li to tedy, já se vrátím k tomu takovému trošičku velmi zjednodušenému přízvisku nemoc špinavých rukou, to by naznačovalo, že nemusí její šíření a její výskyt být všude stejně silný. Jaký je její výskyt v tom světovém měřítku v porovnání se situací u nás?
2: Tak v tom světovém měřítku je ten výskyt u nás stále nízký, protože zrada posluchačů cestuje, tak když budete cestovat třeba do jihovýchodní Asie, do Indie i do Egypta, tak byste měl být naočkován, protože žloutence
1: typu A. Tam se mířil Dobře, pokračujte.
2: Tak já vám pak dám nějakou radu diskrétně.
1: Jo.
2: A když se podíváme třeba na Evropu nebo Severní Ameriku, tak my jsme se teď dostali dost vysoko. A já nevím, jestli posluchačům něco řekne britský lékařský časopis Lancet, což je nejstarší lékařský časopis na světě. Lancet znamená skalpel. Já myslím, že má něco kolem 390 ročníků, to znamená 390
1: slušný
2: let. Tak tam jsme se teď dostali do editoriálu, jako Česká republika, což není úplně pozitivní.
1: Jaké příznaky by mě zajímalo a symptomy toho VHA, tedy virová hepatitida A, můžeme nalézt? A jsou jiné u dětí a u dospělých? Znamená, kdy říct pozor, něco se stalo?
2: No víte, ten problém s tou žloutenkou typu A je v tom, že jeden z 10 pacientů má příznaky. A u těch dětí je to ještě méně. Takže to je ten problém epidemiologický, protože vlastně toto bezpříznakové šíření nebo ty příznaky jsou opravdu malé. Tím se třeba to liší od žloutenky typu B, kde ty příznaky má 80% pacientů.
1: No dobře, a kde jen dodatek ještě před přerušením našeho rozhovoru na chviličku. Kdy tedy poznám, že jsem nemocný?
2: Tak u těch nemocných...
1: Když říkáte, že nemám příznaky. Ale pro asi okolní svět. Nebo i sám na sobě to nepoznám.
2: Víte, co to je? Ten nemocný pacient, ten má tu žloutenku, je žlutý. My jsme zjistili někdy třeba v roce 2008, co se nepsalo úplně v učebnicích, že mají třeba chřipce podobné příznaky. To byla taková, já jsem už zažil jednu takovou menší epidemii tady v Praze. A to jsou ti nemocní. Ale pak z toho pohledu té epidemiologie jsou nebezpečnější ty bezpříznakoví. To znamená, oni jsou infikovaní a mají buď minimální příznaky, anebo dokonce žádné. V medicíně se používá termín oligosymptomatický, že má malý jeden příznak, anebo asymptomatický, že je bezpříznakový.
1: Vrátíme se k tomu za chviličku. Tady je zdravíčko doktore s Vladimírem Mertlíkem a dnes také s profesorem doktorem Michalem Holubem, PhD, respektovaným odborníkem na infekční choroby a přednostou kliniky infekčních nemocí první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ústřední vojenské nemocnice.
0: Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Rádiu.

z modrých stěn. Dětský pláč a samý rváč sklepní bitvě přísahám vám.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.
1: Já se zeptám ještě jednou, díky mé neznalosti. Jsou tedy ti, kteří nemají příznaky, jsou ti, kteří mají příznaky. Obě tyto množiny pacientů vlastně zasažených jsou nemocné. Jak poznají ti, kteří nemají příznaky, že jsou nemocní?
2: No to je otázka.
1: Na sobě.
2: Na sobě to nepoznají, ale oni třeba byli v kontaktu. To jsou ty rodinné kontakty, které teda má sledovat hygienická služba, případně očkovat, případně prostě chodí na předepsané kontroly v době, kdy jsou v inkubační době, tak chodí vlastně na kontroly třeba k dětskému lékaři nebo praktickému lékaři, kde se v průběhu vlastně té inkubační doby, což je 15 až 50 dnů od kontaktu, kontrolují jaterní testy. Takže oni třeba můžou mít zvýšené jaterní testy, ale na sobě to nemusí vůbec poznat.
1: No dobře, a v čem tedy je tato nemoc nebezpečná? Možná dokonce má určitou mortabilitu, ne?
2: Je nebezpečná pro osoby s chronickým onemocněním jater, jako je třeba cirhóza.
1: Ano.
2: A my vždycky u těchto osob doporučujeme očkování. Nicméně víte, co to je skupina třeba bezdomovců, kteří tu péči nevyhledávají a nebo ji nemají ani bohužel hrazenou.
1: A to znamená, pořád na vás budu v tomto smyslu útočit, že člověk může žít se žloutenkou celý život a nic se mu nestane? Nemá žádné potíže? Ten, co nemá příznaky?
2: Tak ten, co nemá příznaky, je vlastně nosič té infekce,
1: jasně.
2: Bezpříznakový nosič, a po nějaké době to nosičství vymizí a i ty třeba malé příznaky také vymizí. Takže to může projít úplně němně a on něj nevěděl, že byl infikován a že to prodělal.
1: A nezanechá to žádné následky na jeho zdraví?
2: Ta žloutenka typu A, ne.
1: To jsem blázen. Co je zač? Takzvaná anikterická forma. A jaký je její průběh?
2: No ta anikterická forma je forma, kdy ten člověk nemá žloutenku. Takže vlastně vůbec nemusí se poznat, že má tu virovou žloutenku typu A. Ikterus je vlastně znamená, nebo česky by se to přeložilo, žloutenka. Může mít drobné příznaky, třeba nějaké bolesti kloubu, svalu, zvýšená únava, zvýšená únavnost, v těch těžších případech třeba chřipce podobné onemocnění. Tak to je ta anikterická forma. Víte, ono to jde od toho, že asymptomatický nosič, bezpříznakový nosič, pak může mít vyšší jaterní testy, žádné potíže, pak může mít nějaké potíže, drobné, které jsou ale necharakteristické, a ten jeden z deseti má ten typický charakteristický průběh.
1: To znamená, postup zjištění je takový, přijde pacient a řekne, pane doktore, je mi nějak šoufl. A krev je to?
2: Je to krev, no. My vyšetříme jaterní testy, my většinou děláme takový panel těch vyšetření a mimo jiné tam jsou jaterní testy, no a vzhledem k tomu, že teď probíhá ta epidemie a vyšší jaterní testy, tak doplníme protilátky proti viru žloutenky typu A.
1: A teď, kdy začíná, má to svá období, jste řekl, kdy začíná období nakažlivosti, co je to vnímavost? A co je imunita, víme, ale když začneme být imunní?
2: No tak ta nakažlivost začíná, když jsem ten jednoho pacienta z deseti, který má ten klasický průběh, tak ta nakažlivost začíná před objevením se příznaků pár dní, což je právě to epidemiologicky problematické, protože člověk to přenáší, že jo, nic mu není. A potom přetrvává 10 až 14 dnů a pak už přestává být nakažlivý.
1: Aha. A těch 10 až 14 mezi tím, to je ta vnímavost?
2: Ne.
1: To je u těch, kteří nejsou nakaženi ještě, ne?
2: Těch 10 až 14
1: dnů. Co je ta vnímavost?
2: Vnímavost je úplně jiná otázka.
1: Ano?
2: Vnímavost je, že tu infekci můžeme dostat. To je vnímavost.
1: Tak.
2: To znamená, nejsem očkován, nebo jsem to nikdy v životě neprodělal.
1: Hraje v tom roli v té vnímavosti i asi jo, si myslím, určité oslabení imunitního systému,
2: ne? Ne, tady ne. Víte, tady je to tak, že ta žloutenka typu A v našich krajích kolovala úplně běžně, takže třeba, když to jsou osoby starší 60-70 let, tak se zhruba říká, že 60-70% to někdy prodělalo, právě v té bezpříznakové asymptomatické formě třeba. Ani o tom nevědí, ale mají ty protilátky. A nebo teď se očkuje, takže ti očkovaní také nejsou vnímaví. Ta ochrana tím očkováním nastupuje zhruba 10 dní po podání vakcíny. A musím podotknout, že ta vakcína je vynikající.
1: Já záměrně položím velmi hloupou otázku, respektive až provokativní, proč se tedy hepatitidou A tolik zabýváme, když vlastně nic nespůsobuje?
2: No, za prvé, žádná otázka není hloupá, tato je dobře provokativní. Zabýváme se s ní proto, protože zvyšuje nemocnost a když si představíme třeba poslední velkou epidemii na naší zemi, tak to bylo vlastně v Československu v roce 1989 30 tisíc klinicky projevených nákaz.
1: To byly ty jehody?
2: To byly ty jehody, no. A na těch 30 tisíc...
1: Přibližně, co byly jehody?
2: Ty jehody byly tuším z Polska a byly hnojené lidskými výkaly a ten virus se vylučuje vlastně stolicí, takže proto byly infikovány a 30 tisíc nemocných je strašně moc. A teď, když jsme si řekli, že na jednoho nemocného je zhruba těch 10, těch 9 třeba bezpříznakových, tak si vemte v té době tu promořenost.
1: Zdravíčko, doktore, s Vladimírem Mertlíkem. Profesor doktor Michal Holub, expert na infekční choroby a přednosta kliniky infekčních nemocí první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ústřední vojenské nemocnice. To je dnešní Zdravíčko, doktore.
0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
1: Vzhledem k tomu všemu, co jsme si do této chvíle, pane profesore, řekli, tak každá nemoc, mimo svých příčin, průběhů a tak dále, inkubace, je u ní pojem možná ten nejzákladnější. Prevence. U té bych se teďko rád zastavil, jaká jsou preventivní opatření, jednak společenská a jednak samozřejmě každý za své zdraví ručíme si sami, to znamená i domácí. V různých oblastech té, co všecko musíme udělat a co všecko musí udělat společnost permanentně, aby tato potvora neřádila.
2: Tak, teď jste mě trošku zacílil, protože zase byla ta otázka bude hodně široká.
1: Když tak si ji necháme na další stop, máme teď prostor, jako, takže nebojte se ničeho.
2: Ta žloutenka typu A, tak určitě k té prevenci patří povědomí, to znamená dostatek informací, tam je zásadní mytí rukou. Mytí rukou a já řeknu nějaký modelový příklad. Jo. Tak jedete v metru, chytíte se madla, potom si koupíte hamburger, ruce si předtím neumyjete, jste vnímavý, to znamená, nikdy jste to neprodělal, nejste očkován a někdo před váma stál, kdo byl předtím na toaletě, taky si neumyl ruce, chytnul jsem na stejném místě toho madla. A tohle jsou běžné situace, nemusí to být madlo v metru, může to být tyč tramvaji. Jo, takže městská hromadná doprava je docela riziková.
1: Nemohu se udržet. Mí přátelé z Brna mě nedávno prozradili, že mají pro šaliny a podobné prostředky hromadné dopravy městské nový výraz, mastná tyč. Já si myslím, že to přesně odpovídá tomu, co jste zrovna teďko vyprávěl. A doma? A v exotickém prostředí?
2: No, doma tak...
1: Platí vlastně to tež.
2: Platí vlastně to tež, no. Mít si ruce po toaletě, možná i dezinfikovat sedátko, ale upřímně, kdo to dělá?
1: No jasně, jasně.
2: Kdo to dělá? Já jsem teď četl rozhovor s profesorem Primulou, mě by teda zajímalo ty rady jako knížecí, jestli opravdu dodržuje, no.
1: Profesor Primula, no, dobře. On pro mě je taky trošku jak ta žloutenka.
2: No pro mě taky.
1: Co v exotickém prostředí?
2: V exotickém prostředí očkovat. Před cestou očkovat, no.
1: Tam se těžko vyhneme riziku, že jo?
2: Přesně tak.
1: Tam to číhá všude.
2: Země s nižším hrubým domácím produktem, když to řekneme nějak sofistikovaně, a Indie je to třeba klasickým příkladem, prostě očkovat.
1: Jaký je rozdíl, pane profesore, mezi nespecifickou a specifickou prevencí, když už jsme u té prevence?
2: Ježiš, to jste mě zaskočil. Tak zkuste to nějak blíž specifikovat.
1: No já nevím, já jsem na tyhle výrazy narazil v materiálech, který jsem si pročítal, a tam psali o nespecifické a specifické prevenci.
2: Tak já budu trošku vařit z vody, jasně. Jo. No, tak ta nespecifická prevence asi bude přesně tohleto mytí rukou a to, co bychom dodržování zásad hygieny. Ta specifická, to bude to očkování. Případně hygienici tomu říkají depistáž, to znamená vyhledávání těch kontaktů, třeba těch rodinných kontaktů.
1: Očkování, jedna z nejzásadnějších asi ochran proti tomu výskytu. Je jedno jediné, jak si svým způsobem plošné pro všechny věkové skupiny, pro oba gendry, já zůstanu u dvou. nebo jsou ty verze, varianty, formy toho očkování různé?
2: Pro děti je nižší dávka, pro dospělé je standardní dávka. To očkování je výborné.
1: Ale ten materiál je stejný.
2: Ten materiál je stejný, no. A je výborné, protože víte, když jste přeočkován do toho roku, po té první dávce, tak máte doživotní ochranu. A ty reakce opravdu tohle očkování dělá minimální.
1: Čili tam se nemusí dělat žádná rekonstrukce toho
2: ne,
1: očkování?
2: Ne, dá se první dávka, jak jsem říkal, ta ochrana nastoupí asi za 10-14 dní po první dávce a pak se dělá přeočkování asi do roka a tím pádem ale doživotní ochrana. Řada třeba dětí v Praze tohle absolvovala po povodních. Jo, tak já to mám i osobní zkušenost věc mých tří dětí, které v té době už byly na světě, to takhle přesně měly.
1: Stručný dotaz, který mě napadá teď a nesouvisí úplně přesně jenom s dnešním tématem. Já si pamatuju v mém hlubokém a hluboce vzdáleném dětství, jako by těch očkování bylo mnohem víc, než je dneska. Je to možné, že je to můj dojem, že můj dojem je správný? Bylo to v tom případě třeba jaksi větší přísností nebo větší povinností být očkován, nebo tlakem?
2: Ne, víte co, to je subjektivní dojem, protože dneska těch očkování je víc, ale jsou kombinovaná v jedné dávce, při jednom podání. Takže třeba děti dneska dostávají takzvanou hexavakcínu, což je vlastně 6 typů očkování při jedné injekci.
1: Říká profesor dr. Michal Holub, PhD, přednosta kliniky infekčních nemocí první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ústřední vojenské nemocnice. V dnešním pořadu Country Rádia v pořadu Zdravíčko doktore s Vladimírem Mertlíkem.
0: Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Rádiu.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.
1: Zůstaňme ještě chvíli, pane profesore, u očkování. Kdy začíná působit? To znamená, přicházím na očkování, patřím mezi ohrožené, dostanu injekci, jsem venku ze hry?
2: 10 dní.
1: Po deseti dnech.
2: Dostatečná ochrana. Působit.
1: Mnozí lidé, znám takové také, nepovažují své zdraví tak úplně za to nejcennější. Mají pocit, že cennější jsou bankovky. Je hrazeno očkování státem?
2: Proti žloutence typu A jenom v případě těch kontaktů, jinak teda hrazeno není státem, no, ale pojišťovny dávají příplatek, máte vlastně třeba všeobecné zdravotní pojišťovny každý rok nárok na příplatek tuším 1000 korun, což ta vakcína pak je už jenom asi o 2 nebo o 300 korun víc.
1: Pojďme se vrátit skoro ani ne na začátek dnešního rozhovoru, ale shrnout to do jakéhosi součtu. Jak tedy probíhá epidemiologické vyšetření nebo šetření a co zahrnují ta první následná protiopatření?
2: No, tak já vám řeknu takový modelový příklad. Tak v rodině se vyskytne žloutenka typu A a teď vlastně ta hygienická služba teda kontaktuje ty rodinné příslušníky, kde je to největší riziko vlastně, protože sdílí třeba toaletu, že jo. Ti pak chodí na ty pravidelné kontroly ke svému praktickému lékaři nebo praktickému lékaři pro děti a dorost a optimálně je, když dostanou vakcínu. Tak se to dělávalo.
1: A tím by měli být
2: ochráněni. Okay. Ta vakcína se dá dát, takový krásný modelový příklad je jedné studie, kterou dělali ve střední Asii, ale dělala to velmi dobrá americká univerzita a oni sledovali, jako dokdy ta vakcína ochrání, když máte ten kontakt. A to bylo směřováno na ty navrátilce třeba stropu, kteří si přivezli žloutenku typu A. Takže ta vakcína, i když se dá v inkubační době, i když jste nakažený, tak oni prokázali, že je bezpečná.
1: Ještě se k tomu nevrátím. Ještě jeden dodatek k tomu. Pobyt v exotickém prostředí. Ta nákaza je dílem okamžiku nebo tam musím být delší dobu?
2: No, na tohle nejsem úplně odborník, ale selským rozumem...
1: Víte, kam mířím? Stačí, že se dotknu nějakého místa a už to mám, nebo to činí... nebezpečnějším celé to prostředí, které je víc nasyceno asi tím virem. Možná, že to je jenom tím, že teda je větší riziko.
2: Ne, čím víc logicky, viru, čím díl tam jste, tak tím je větší riziko a čím ta země je chudší, čím jasně. Jsou tam horší hygienické podmínky, tím to riziko je vyšší. No. A když máte smůlu, tak stačí jeden dotek tady v Praze. Máte žloutenku typu A.
1: Na závěr, poslední otázka. Platí to, co jsme si řekli teď o tom, o těch protiopatřeních, o těch vyšetřeních. Jsou to klíčová opatření i pro neočkované a takzvaně vnímavé kontakty?
2: Jsou zásadní. Pro tyhle jsou zásadní.
1: Mm-hmm. To znamená, já jenom zopakuji, že ty vnímaví, že jsou to, jak jste řekl, osoby, které v minulosti onemocnění prokazatelně neprodělali
2: a nebo nebyly očkovány.
1: Takže, kdybychom to měli shrnout, očkování, jistota.
2: Přesně tak.
1: A to byla poslední slova a poslední varování mého dnešního hosta v pořadu Country Rádia, v pořadu Zdravíčko doktore s Vladimírem Vertlíkem, kde byl hostem expert na obor infekčních chorob. Přednosta kliniky infekčních nemocí první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ústřední vojenské nemocnice profesor doktor Michal Holub, PhD. Mějte se pěkně, přátelé, já vám děkuji, pane profesore, za návštěvu a těším se zase na shledanou.
2: Já děkuji za pozvání do Country Rádia, které velmi rád poslouchám a velmi ctí. Děkuji.
0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: hitparáda Miloně Čepelky. Připraveno ve spolupráci s knihkupectvím Kanzelsberger. Kanzelsberger. Knihy ve vašem městě nebo na kanzelsberger.cz.
1: Hezký den. Na odskoku z divadla Járy Cimrmana zdravím od mikrofonu Kantry Rádia a tvrdím, neptám se, zač koupím knihu tuhle a začtu. Já jen čtu a čtu a čtu. Dnešní kniha s velkým K je z Ameriky, z první poloviny 20. století, a tedy už klasika. Ernest Hemingway s Bohem armádo. Poprvé jsem ji četl hned, když, domnívám se, prvně vyšla česky, to jest v roce 1958 v klubu čtenářů v tehdejším podniku s nejdelším jménem Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění. A to v překladu tehdy teprve 34-letého Josefa Škvoreckého, rodáka z Náchoda, dnes už téměř legendárního. A to je důležité, protože on do tohoto vydání napsal i doslov. A vyšla, žasněte, v nákladu rovných 90 tisíc výtisků. Měla 292 stran, a bylo to skoro zjevení. Mě bylo 22. Čtenář jsem byl sice pilný, ale ne příliš zkušený. Čítal jsem, co mi přišlo do ruky. A teď text, jehož dialogy v něm označil překladatel za jednoduché, stručné až barbarské. A vysvětlil, že tím je čtenáři nabídnut ničím neohraničený prostor k domýšlení a k odkrývání podtextů. Pokud příběh neznáte, důstojník Frederick Henry, poručík armádní zdravotní služby ve válce později označené za první světovou, na bojišti raněný, něco řekl a Catherine Barkley, anglická ošetřovatelka ve vojenském lazaretu, do které se on zamiloval, taky něco řekla, a kde kdo z ostatních, pokud byli na blízku, tak jí pořád jen něco říkali. Řekl a řekla, tam jsou téměř jediné uvozovací věty. Úsporné svou stereotypností, však jaksi tajemně účelné a paradoxně snad mnohovýznamné. Ano, obdivoval jsem to, propadl jsem tomu. Musím však přidat, že dnes už je to okoukané, baže to snad může leckomu jít až na nervy. Stejně jako chudičké obsahy rozhovorů, předávajících nám často jen banální a samozřejmá sdělení. Literatura odjakživa zkouší různé postupy vyjadřování a ty stárnou, jsou opouštěny, vystřídávány, vracejí se. Po letech, ať je proto vždy čteme jen se znalostí historických souvislostí. Příběh zmarněné válečné lásky amerického poručíka a anglické ošetřovatelky je přesto i dnes a stále znovu silný a přesvědčivý. Také v tom, že jako svědek frontových masakrů vyhlásí Frederick jakýsi soukromý separátní mír, to jest stane se dezertérem a musí se ukrývat a hledat bezpečnější místa k životu. Protiválečná kniha, které bez pochybností uvěříte. V originále vyšla poprvé roku 1929, je tedy už málem stoletá, ale i dnes stojí za přečtení. Pořád, i když sám Hemingway napsal později jiné a snad lepší věci, pořád má jeho loučivý pozdrav s Bohem armádo nárok na pečeť kniha s velkým K. Je prostě dobré vracet se ke klasikům.

0: Kanzelsberger. Knihy ve vašem městě nebo na kanzelsberger.cz.
1: Posloucháte Kantery Rádio a to je dobře. Mám za to, že jsem povinen vrátit se aspoň dovětkem k minulému týdnu, kdy jsem podával zprávu o práci poroty a vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší cestopis roku 2025, která, ta soutěž, je už 8 roků součástí cestopisného festivalu Neznámá země, organizovaného Miroslavem Náplavou a Petrem Horkým ve Zlíně. Dnes už totiž smím prozradit vítěze. Z 5 nominovaných to vyhrálo kubánské tango v rytmu blues od novináře Eduarda Preislera, které vyšlo v nakladatelství N-Media. Ale pozornost si zaslouží i ostatní 4 nominované tituly. Proto slyšte, že to jsou podle abecedy, tedy podle prvních písmen v názvech, Neúrodný půlměsíc od Lenky Hrabalové, která mimochodem získala i první cenu ve fotografické části soutěže, pak Periferní průvodce Prahou od Tomáše Staňka, cestopisný skoro román Markéty Doležalové Trek pod a slzy a kniha věnovaná Slunci a obzoru od Vratislava Krajnera. Může vás také zajímat, že přihlášeno bylo 27 knih a že v roce 2025 byl nejpůjčovanějším titulem ve veřejných knihovnách cestopis Ladislava Zibury Prázdniny v Evropě. Snad si vzpomenete, že také o něm jsem tady před časem mluvil. Ono se hodně cestuje a dost se o tom i píše. Problém však je, že pouhý popis těch cest nebo jen jejich prosté deníkové záznamy ještě z žádné knihy adeptku na cenu za nejlepší cestopis nedělají. Ale za to, že soutěž o něj existuje, za to patří organizátorům a porotě velké poděkování. Teď mě ale napadá, že zvláštní zájem je třeba projevit také o vítěznou fotografii Lenky Hrabalové. Autorka jí dala název Sprcha a je na ní domorodý mladík, nevím už kde, jak nastavuje svou hlavu proudu močí, tryskající zblíže neurčeného čtvernohého zvířete. Protože tam, kde žije, je nouze o vodu. Není to jen zvláštnost a není to ani k smíchu, je to memento. A pokud k úsměvu, tak jen k nejvýše chápavému. A svědectví o blesku rychlé pohotovosti paní fotografky.

0: Kanzelsberger. Knihy ve vašem městě nebo na kanzelsberger.cz.
1: Teď knihy ze široké nabídky knihkupectví Kanzelsberger. Za prvé top 100 fotbalistů s podtitulem Nejlepší hráči 21. století. Ano, už 21. Třeba, že z něho uběhla zatím jen čtvrtina a je jisté, že k uvedeným se brzy přidají další, že jde o bilanci zatím jen částečnou. Krátké texty a k ním výmluvné fotografie, často jen takzvané momentky přímo ze hřiště. Samozřejmě, že nechybí Ronaldu ani Messi, ty znám i já. Vydalo nakladatelství Svojtka & Company. Nakladatelství Jota v Brně se hlásí cestopisem Chavary od Miroslava Haluzy, filmaře, který se rád brodí bahnem tropických pralesů a tentokrát se s kamarádem Simonem vypravil na řeku Chavary tvořící přírodní hranici mezi Peru a Brazílií. Příští rok bude kniha jistě účastnicí dalšího ročníku soutěže, o níž jsem hovořil před písničkou. Čekají na vás, dáte-li se zlákat, bezedné močály, komáři, hadi a zkrátka svět spod názvu, cituji, o kterém jste si mysleli, že dávno neexistuje. Vzadu na silných deskách je úctyhodný výčet cen, které dostal film knize předcházející. Nesmím zapomenout, že vedle fotografií se zde potěšíte také ilustracemi Michala Menšíka alias Nikarina. Ještě mám i dvě detektivky, i když číslovka 2 je v tomto případě zavádějící, neboť Námořník od Láše Keplera, což je pseudonymní značka spisovatelů manželů Andoriových, obsahuje 6 poměrně obsáhlých povídek, oscilujících mezi kriminalistickým a hororovým žánrem a nechybí ani stopy fantazy. V podtitulu jsou ale označeny jako krimi povídky a vydal je host. Zatímco Muž z Brna na onom světě ze společnosti Albatros Media, poskytující zastřešení knihám nakladatelství Moto, ten se ptá, kdo stojí za vraždou Pražáka na Šumavě. Román plný humoru, neboť tam mají důležité místo také Pražáci američtí, své někdejší pravlasti vzdálení, byť se k ní hlásící.

Příběh napsala Petra Klabouchová, jejíž humor je trochu černý, nebo aspoň načernalý. Takhle zní třeba hlášení velícího pilota letadla nad Brnem, cituji. Prosíme vás, abyste se připoutali bezpečnostními pásy a sklopili stolky i opěrky. Ujistěte se, že máte vypnutá elektronická zařízení a v kapse osobní dokumenty pro rychlejší identifikaci tělesných ostatků. Za několik minut zahájíme nekontrolovaný pád do polí zhruba 150 km od Prahy. Děkujeme, že jste cestovali s námi. Uf, ale to už dodávám já, nikoli pilot. A toto uf teď vyslovím ještě jednou, poněvadž musím říct, co dosud nikdy. Ne naschledanou ani naslyšenou, nýbrž děkuji vám, vážení posluchači Country Rádia, za 28letou pozornost, ba přízeň, kterou jste knižní hitparádě a mě v ní věnovali. Připravoval, natáčel a vysílal jsem ji rád, ale nic na tomto světě netrvá věčně. Všecko má jak začátek, tak konec. Prvně jsem tu byl u mikrofonu v polovině dubna roku 1998, naposled dnes, 7. května 2026. Knihy však budou na světě dál a bude i literatura. Neopouštějte ji, čtěte a radujte se z ní. Bylo to prýma, mějte se co nejlíp. Miloň Čepelka, váš předčtenář.

0: Kanzelsberger. Knihy ve vašem městě nebo na kanzelsberger.cz. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: To je, panečku, provoz a těch aut kolem. Kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
2: S Bohem, lásko, nech mě jít.
0: Vzpomínky.
3: My partu měli

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Schovanky hrají na Barče. V pondělí 11. května od 19 hodin. Kulturní dům barikádníků, Saratovská ulice, Praha 10. KTO a večer plný písní a také vzpomínka na Valdu Matušku. Tentokrát se sejdeme v Chebu 13. května od 19 hodin v Kulturním domě Svoboda. Chystá se už 38. ročník, tradiční akce Ražický Pražec. Od pátku 15. do neděle 17. května zahrají Nezmaři, Epidemie, Asonance, Klíč, Malina Brothers, Gledly SV a 20 dalších. Stanování i karavany i tentokrát zdarma. Přírodní amfiteátr Ražice u Písku. A Zlaté šedesátky a jejich hraní pod širým nebem proběhne v sobotu 16. května od 14 do 18 hodin v Baštírně Senohraby. Tolik dnešní pozvánky. Hezký den a hezkou zábavu přeje Tomáš Adamec. Podrobnější informace najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Folkmeny Country Radio.

Dobrý večer, posloucháte první hodinku pořadu Folkmeny, nedělní večerní tříhodinové pásmo skoro výhradně folkové muziky. Provází vás Miloš Keller. Prožili jsme krásné dva prodloužené víkendy slunečné a tak jsem si říkal, že bychom se tomu slunci mohli věnovat i v naší tematické hodince. Vždycky ta hodinka po 20. je tematická, tím tématem tedy dneska bude slunce. Úvod obstarali do Folks a John Denver, ale pak už tu slunce bylo. Spolektiv Jsem jako slunce a také Žalman a spol s prosbou Nezacházej slunce. Žalmana si dáme ještě jednou Pošli mi slunce, pak tu bude Pacifik Studený slunce a Čechomor Slunéčko. Tak sluneční poslech a slunečnou náladu.

Tak to byl Jaroslav Vikrent a jeho verze písničky Slunečnice. Dejme si Slunečnici ještě jednou, tentokrát v podání Ivana Hlase. A pak už to bude skupina Blue Effect, Sluneční hrob, Louisiana, Sluneční loď a Fleret, Až slunečko zajde.

0: Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Posloucháte Folk Memory s Milošem Kellerem na Country Radio. Country Radio.

Dohrál a dospíval Fleret, Až slunečko zajde. Taky kapela se jmenuje Sluníčko. Nespívá o slunci, zahraje nám blues železničního mostu, ale protože se jmenuje Sluníčko, tak sem patří. Katie pak bude zpívat o sluníčku a Patricie se vydá za sluncem. A závěr pořadu budou tvořit Minnesänger, Sluný den.

0: stačí jen přivřít oči
1: jako kotě si přijíst,
0: a vrátíte se ke starým láskám.
2: Na půti jsem vystřelil růži z papíru.
0: České písničky vám ukážou cestu na Country Rádiu.

Je 21 hodin. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Folkmeny Country Radio.

0: vlastně Chanuka.
1: Mým dnešním večerním hostem je Josef Guschelbauer, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj Miloši, pochopitelně velmi rád zdravím všechny posluchače Country Radia.
1: My se spolu obvykle povídáme buď to o tvých koncertech tady v Praze, anebo o landštejnských legendách. Připomeň trošku posluchačům, co to landštejnské legendy jsou.
2: Moc rád. Landštejnské legendy jsou vlastně dneska už veliký projekt, který zrovna letos slaví 10 let. Letos máme skutečně 10. ročník, je to neuvěřitelné. A je to jak vlastně dneska už kulturní festival, v rámci kterého se hrajou divadelní představení a pořádají koncerty, ale také je to spojeno vlastně s památkou, s kostelíkem svatého Jana Křtitele v Pomezí pod hradem Landštejn a tam vlastně je otevřeno a děláme prohlídky a provázíme návštěvníky, protože ten kostelík je vlastně starší než hrad Landštejn, je z konce 12. století a jsou v něm dokonce dochovány raně gotické fresky.
1: Jak konkrétně legendy vypadají? Jaké je to představení? Na co se může posluchač připravit?
2: Landštejnské legendy jsou vlastně dneska vyprofilované představení. Je to v podstatě, dalo by se říct, scénické čtení s živou hudbou. Tím hlavním protagonistou poslední dva roky a letos teda rokem třetím je skvělý herec a recitátor Dušan Sitek, který tedy přednáší, recituje ten samotný text landštejnských legend a u toho je hudba, která doprovází celé to představení.
1: Mm-hmm. Landštejnské legendy ale nejsou jenom to představení, je to také kniha.
2: Ano, máš pravdu. Nám se podařilo připravit, vlastně už loni to začalo, měli jsme křest těsně ještě před koncem roku, tak, aby jsme měli knížku, která se jmenuje Landštejnské legendy, letos na sezónu. A v té knize je 8 příběhů, 8 legend. Každá ta legenda, jsou to vlastně ty divadelní texty, a každá ta legenda je ve verších. To jsem vlastně zapomněl říct, že ten text je zveršovaný. Jsou to skutečně reálná historie s legendami dohromady, takže i ta představení jsou velmi poetická díky tomu a i v té knize tedy se jedná o verše. Těch legend je, jak jsem říkal, 8, ovšem každá má svoji originální ilustraci, což je zase dílo vynikající výtvarnice Silvy Chludilové z Mikulova. A vzadu za těmi 8 legendami v té knize je potom taková ještě fotopříloha právě z těch jednotlivých třeba divadelních představení nebo z různých míst, kde landštejnské legendy hrajeme nebo jsme hráli, tak aby to čtenáři vlastně dalo jakýsi ucelený pohled na to, co jsme za těch 10 let vlastně tam vytvořili a jinak teda nutno říct, že každý rok vlastně se snažíme o premiérovou legendu.
1: O tom, co bude v budoucnosti, si budeme povídat v dalším vstupu. Já jenom připomenu, abych tě přesvědčil a posluchače taky, že jsem knihou listoval, že je nejenom v češtině.
2: Máš pravdu, Miloši, ano. Ta kniha je vlastně i v němčině, byť ty německé překlady těch legend nejsou přebásněny slovo od slova jako ten český originál. Je ten překlad volnější, protože skutečně ten český text by bylo velmi, velmi náročné překládat opravdu doslovně. I tak se naše překladatelky velmi renomované vlastně s tím dost zapotili. Nicméně jsem chtěl, aby i ten německý překlad byl vlastně velmi věrný, co se týče toho českého originálu, toho jazyka. Takže není to v němčině ve verších, ale není to klasická Hochdeutsch, ale je to skutečně věrno tomu českému originálu. Takže doufám, že i na německé čtenáře to nějak dýchne.
1: Tahle kniha bude tedy k mání letos na legendách a o tom si budeme povídat po další tvojí písnice.
2: Výborně.

0: proto se klidně vzmuš.
1: Josef Guschelbauer je mým hostem v dnešním vydání pořadu Folkmeny. Povídáme si o lanštejnských legendách. Už jsme si trošku vysvětlili, co to lanštejnské legendy jsou, co všechno obnášejí. No a teď se pojďme podívat na letošek, protože vstupujete tedy do 11. ročníku, je to
2: desátého.
1: Tak?
2: Letos je desátý.
1: Jubilejní, dokonce desátý
2: ročník. Ano, ten je letos.
1: Takže co jste nachystali do toho desátého jubilejního ročníku, co, kdy, kde bude, kdy se tam posluchači a návštěvníci mohou podívat?
2: Tak, ten kostelík, který jsem zmínil v prvním vstupu, tak ten je zpřístupněn letos v květnu a v červnu každý víkend, sobotu, neděli, celé prázdniny, to znamená červenec, srpen, každý den, a v září mimo pondělka také každý den, vždycky od 10 do 16 hodin odpoledne.
1: Tak to je kostelík.
2: To je kostelík a ta návštěva, když samozřejmě lidé k nám přijdou, tak to mají s výkladem, mají to s informací o historii, takže ta návštěva je skutečně komplexní. To je kostelík. Večer. Letos tedy to máme směřováno na prázdniny, to znamená v červenci a v srpnu, tak po večerech budeme mít koncerty, jednak swingové, jednak vlastně vážná hudba, by se dalo říct, komorní tedy takový, a tak to budou, to, ty jsou rozprostřeny do těch dvou měsíců prázdnin.
1: A o těch si určitě budeme včas povídat, když budou.
2: Přesně tak, vždycky uděláme avízo na konkrétní koncert, proto je teďko nezmiňuji tedy konkrétně, co to bude a kdy to bude, ale už teď bych rád pozval všechny právě na ta divadelní představení, o kterých jsme hovořili, a ty letos budeme hrát od 6. do 9. srpna, to znamená čtvrtek, pátek, sobotu, neděli, v srpnu, a všechna ta představení, ať už divadelní nebo ty koncerty, u nás začínají v 21 hodin večer. Mm-hmm. Takže ta atmosféra, kdy to máme speciálně nasvíceno, hoří nám tam živý oheň, někdy nám dokonce svítí hrad Landštejn, ta atmosféra sama o sobě už je unikátní a úžasná. Mm-hmm. Takže samozřejmě navíc ta kultura k tomu opravdu jsou to nevšední zážitky. No takže divadla tedy takto první týden v srpnu a potom budem pokračovat ještě v září zimními lanštejnskými legendami, ty jsou ovšem dvojazyčně a už se konají jinde než u toho kostelíku.
1: Ostatně naše posluchače i na tom začátku srpna pozveme, konkrétně potom už.
2: Ano.
1: Budou tam nějaké nové legendy, nebo si posluchači mají sebou vzít tu knihu, aby mohli kontrolovat, jak to hrajete?
2: Jak jsem říkal, snažíme se každý rok přijít s premiérovou novou legendou. Letos tedy zejména, já bych nerad prozrazoval něco blíž, ale myslím, že se všichni návštěvníci mají na co těšit, protože loni jsme instalovali nový oltář a ten oltář má svou mytologií velmi blízko k těm freskám a k historii celého toho kostela, a protože to je velmi spletité a složité, tak jen tak lehce naznačím, o tom bude legenda.
1: Dobře, teď buďme na závěr našeho povídání trošku praktičtí. Landštejn asi si každý dokáže najít, co je v blízkosti za, řekněme, aspoň větší městečko.
2: Tak, hrad Landštejn, potažmo náš kostelík a landštejnské legendy, jsou vlastně mezi Novou Bystřicí na Jindřichohradecku a Slavonicemi. Mm-hmm. Zároveň ten hrad Landštejn je velmi, velmi blízko i rakouské hranice, konec konců blízko toho Landštejna je takzvané trojmezí, což je právě hranice mezi Čechami, Moravou a Rakouskem.
1: Mimochodem, když hovoříš o tom, že to začíná v 21 hodin, je tam nějaká možnost třeba přenocování v kempu nebo něco takového?
2: Tak, u nás přímo u kostela přenocovat nelze, ani tedy jako pod čirákem, ale velmi blízko je právě kemp ve Starém městě pod Landštejnem. Přímo na Landštejně nebo opět ve Starém městě pod Landštejnem se je možno ubytovat v penzionech, v různých zařízeních. A dokonce bych zmínil, že pokud někdo ví, že už by chtěl přijet, ať neváhá a zarezervuje si ubytování na zámku Dobrohoř, protože i to je možné.
1: Já ještě doplním, že doufám, že právě v tom období července srpna bude jezdit i Jindřichohradecká úzkokolejná dráha do Nové Bystřice, protože ta teď opět ožila, takže to může být další atrakce, je to tak.
2: Přesně, Miloši, přesně.
1: O Landštejnských legendách jsem si povídal s Josefem Gušelbauerem a slibme si, že si o nich budeme povídat, až budou zase aktuální konkrétní termíny.
2: Tak to ti, Miloši, velmi rád slíbím a děkuji ti za to.
1: Já děkuji za rozhovor a popřeji hodně návštěvníků.
2: Já moc děkuju a se všemi se těšíme na viděnou.

Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.

Pravidelná minihit paráda zejména folkových písní v rámci pořadu Folkmeny je tady Folkové stupně. Tentokrát začneme pátým místem, respektive už jsme začali. Roman Hampacher a Ptáčata. Čtvrté a třetí místo zazní v zápětí, na čtvrtém místě je Mňau Mňau Band Kánoe a na třetím místě Miroslav Paleček Nesnaž se utéct. Všechno jsou to novinky tohoto měsíce, uvidíme, jak si povedou dál.

věku plul jsem krán po arktickém okeánu. Orkán skučel v slunka jasu, zrak mi šejdrem šel. Očím houře v pololehu, cvakl jsem tou kánohehu, nahmatat tě kolem pasu poprvé jsem směl. Vždy jsem toužil po manželce, co ve vodě dýše, mělce, sanice mi ne...

0: dožene čas, všechny nás jednou dožene čas, všechny nás jednou dožene čas.
1: Miroslav Paleček aktuálně třetí místo, Nesnaž se utéct. První dvě místa jsou postupující z minulého měsíce a nejen minulého měsíce. Takže na druhém místě Žamboši, nahrávka s názvem Pač, a na prvním místě Nekrmit, písnička Píseň proti. Jak se hlasuje, vám ještě zopakuji po těchto dvou písních a můžete se mrknout na web, jak se v průběhu týdne bude pořadí měnit. Za týden se o tom opět přesvědčíme.

10. prosince 97 a Julia Hill stoupá do koruny sekvoje uvnitř kalifornských lesů. Její 23 a prastará luna se stává na 2 roky její domovem. Dřevorubci jsou tvrdí hoši, ale před čistou odvahou, jak z obsidiánu, to nakonec vzdají. A 1500 let starý strom zůstává stát a po světě se šíří pyl.

Naoto Matsumura vstává s východem slunce a krmí, dokud se zase nesetmí. Zůstal sám ve 14-tisícovém městě poblíž Fukušimy a vážně nestíhá. Evakuace proběhla hladce, ale na domácí mazlíčky a farmy se trochu zapomnělo. Říká, že si nepřipadá osamělý a bůh radioaktivity je k němu zatím milosrdný.

2024 a na oranžovém jestřábníku se třepotá bílo-červený drahokam. Po 100 letech zase jedna horská louka v Krkonoších věří v jasoně červenoukého. Z obav před nájezdem sběratelů místo vypuštění motýlího roje ochranáři tají. Miloš Andrés říká, namalovali jsme jim na křídla čísla.

vydal po setmění na obhlídku pralesní rezervace, které dal kdysi jméno. A Mirek Janík vypráví, jak v roce 2003 porosty šťůrnice dosáhly obmítí a měly se kácet. A jak se na poslední chvíli díky sbírce, díky dárcům podařilo ty pozemky vykoupit. A skvrna 43 hektarů osvětlí.

0: Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček, trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.
1: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.

0: Pavlína Bublina Plchová se dříve ozývala s železnou pravidelností vždycky před prvním čtvrtkem měsíci. Teď je to trošku nepravidelné, ale vždycky včas. Upozornění na další kolo notování je tady. Já tě zdravím. A kdy a kde se kolo notování koná? Kolikáté je to základní kolo a kdo tam bude účinkovat?
1: Ahoj Miloši, zdravím tebe i všechny posluchače Country Rádia. Díky svátkům jsme posunuli páté základní kolo až na tento čtvrtek, 14. května, tradičně od 19.30. A tentokrát bude vystupovat písničkářka Alice Maué, duo Zajisté a kapely Trhni si smyčcem, Psanci, Mňau Mňau Band, Alfa Strnec a naším milým hostem bude písničkářka Blondýna.
0: Celé to bude v kulturním centru Kaštán, což je v Praze na Břevnovské. Podrobnosti, vstupenky a tak podobně ještě doplň.
1: Tak na místě je vstupné 170 korun. Předprodej, který si můžete nakliknout na našich webových stránkách, je to za 150 korun. A již tradičně ZTP, hodní příci a milé děti to mají zadarmo.
0: Pozvánku na čtvrtek 14. května na notování do Břevnovského Kaštanu přinesla na vlny Country Rádia Pavlína Bublina Plchová a já jsem jí za to vděčný a popřeji hodně návštěvníků.
1: Děkujeme moc krát a na všechny z vás se moc těšíme.

0: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.
1: Koncerty sdružení Underfolk se konají v nejrůznějších místech a městech. Namátkou Liberec, Pardubice a nebo třeba Mladá Boleslav či Plzeň. A právě do Plzně vás teď Petra Palaščáková pozve.
2: Milí návštěvníci koncertů v plzeňské kavárně Kroskafé u práce na Klatovské třídě. Spolu se sdružením Underfolk bych vás ráda pozval na koncert úžasné legendy českého písničkářství Jana Buriana. A kdy? Už ve čtvrtek 14. května od 19 hodin. Na viděnou se těší Petra Palaščáková.
3: Už to má.

0: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.
1: Když telefonuje do studia Country Rádia Pepa Pelán, znamená to, že se chce podělit o nabídku na zajímavý koncert, respektive o pozvánku pro naše posluchače. Tak jaký to bude tentokrát koncert, Pepo? Já tě zdravím, ahoj.
2: Taky zdravím, ahoj. No a je to pozvánka do hospody u Karla v Droužiticích u Strakonic na sobotu 16. května. A jde o dvojkoncert, na kterém svoji tvorbu představí písničkář Pepa Pelán a host Jirka Frič. To je multiinstrumentalista, skladatel a tak dále, prostě skvělý muzikant.
1: Sobota 16. Droužitice, v kolik se začíná?
2: Začínáme v 19.30.
1: Pozvánku pro naše zejména jihočeské posluchače donesl na vlny Country Rádia Pepa Pelán. Já mu za to děkuji a popřeji hodně návštěvníků.
2: Moc děkuju, ahoj.

radši se mě ptejte, jak se mi tady žije, krev do žil mi zas vlejte. Zpíval bych rád ty starý zašlý songy, dobejvávali pecky.

0: Kopla jsou takový univerzální, nadžánroví či multižánroví muzikanti. S jejich písničkami se můžete setkat nejenom na naší stanici, ale pokud byste poslouchali i některá jiná rádia, tak se setkáte s nimi i tam. Tady u nás na Country Rádiu se potkáte zejména s Martinem Kalendou a skupinou Mrakoplaš v pořadu Folkmeny v neděli večer. No ale Martin Kalenda, pokud pořádá koncert se skupinou Mrakoplaš, tak na nás a na posluchače nikdy nezapomene a přijde s pozvánkou. Tady je.
1: Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás srdečně pozval na další koncert skupiny Mrakoplaš, který proběhne v sobotu 16. května od 20 hodin v Balbínově poetické hospůdce na Pražských Vinohradech. Přijďte určitě, bude to stát za to. Za celou kapelu vás srdečně zve Martin.

0: Posloucháte Folkmeny s Milošem Kellerem na Country Radio. Country Radio.
1: Nebe je do kořán. Čekáš tu na první autobus do Podbořan.

0: Posloucháte Folk Memory s Milošem Kellerem na Country Radio. Country Radio.
1: Víte, ono holky, když kluk se stane táto, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Od božího rána dřehu svýho stroje, 8,5 hodiny nedá si pokoje, svačinu i vstoje, aby pro vás něco znamenal. Mandarinky v ananase pokaždé, když dobírá se, jenomže po nějakém čase každej prevít přejídá se, co je doma, počítá se, ale neláká. Kachna se dá sice solit, celý se dá octem polít, vy kdybyste mohli mezi chlapy ještě jednou volit, vybrali byste si

Takovej čenda, když se všechno daří, pracuje hned naproti či ve vedlejší kanceláři, šťastnější než ředitel, odcházíte z každé porady. Když udělá vrku, krátí se vám dech, srdce bě v krku, ať lezou po zádech, utálej se jabka z rajské zahrady. Doma se to vleče, to už se někdy stává, většinou vás večer nějak pobolívá hlava, komu chutná káva, pod okny je krám. Argumenty máte v ruce, peníze a papír, tušku za 2-4 měsíčně mu nebudete dělat služku, dejte mu do rukou pušku, střílet už bude sám.

Dejte ono holky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Vy víte, co je vodit dítě do mateřské školy, když vás nohy pálí, močíte je v karlovarské soli, ale nechápete, jak to bolí, když vám berou sebevědomí. Zkuste si to někdy v zatáčky brát po dvou kolech, zkuste si to na pár týdnů v uranových dolech a na pívem politých stolech najít sebevědomí. A pak se divte tomu a mějte mu to za zlý, že posílá vám šeky, ale si nejma se mazlí. Po Evropě jezdí, dělá ty ráka. On teď holka zdá se úplně jiný lady, stejně sladkým hlasem říká to svý baby, ale ani on už neudrží doma světáka.

0: Honíte majdalenky, když kluk se stane tátou. Honíte mu efedrinem, LSD a mátou. Budík dává na půl pátou, život by za vás dal.
1: V této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

A je to poslední hodinka nedělního folkového večera, hodinka, ve které už moc nehledáme, nepředstavujeme novinky, ale spíše možná trošku vzpomínáme na písničky méně známé a hrajeme i ty známé. Úvod nám obstaral skupina My tři a vy a také Lonely Donegan. A pak už to byl Pavel Dobeš nebo Epidemie. No a u Epidemie se můžeme zastavit. Kromě Farmáře, který právě dozněl, vám nabídnu ještě Levanský sen a také nahrávku s názvem Proto jsem takovej. A pak už to bude Asonance a Devítka. Hezký poslech od Miloše Kellera.

této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

Tak to byl Čechomora, nahrávka s názvem Ach bože z nebe. A u Čechomoru bychom se mohli také ještě na chviličku zastavit. Nabídne nám nahrávku Zalinský a potom s Jarkem Nohavicou Pyšného Janka. A pak ještě trošku zůstaneme u folkloru a ozve se Tomáš Kočko a Ti koberští synci.

A to už jsme u bloku zahraničního folku. Zahájili The Quervellas a pokračovat něm budou New Christy Minstrels, Peter Paul and Mary a také Johnny Mitchell. A právě před Johnny Mitchell vám kolega Milan Schmidt prozradí, o kom a o čem bude album týdne, které začíná hned po skončení této hodinky.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme úplnou novinku Mňau Mňau Bandu, album s názvem Vcuc.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

kým bude album týdne po skončení této hodinky, tedy po 11. hodině, už vám kolega Milan Schmidt prozradil. Já doplním, že po půlnoci na vás čeká repríza Karavany, což je pořad, který uvádíme jednou měsíčně v pátek po 19. hodině. A Jirka Vondráček z Karavany vybírá vždycky takzvanou písničku pro tento týden. Písničku pro končící týden uslyšíte

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu. Karavana na Country Radio.
1: Je to přesně tak, 93. karavana vyráží na cestu s novými písničkami.
2: Ano, ano, a do nových mikrofonů tady ve studiu Country Rádia bude krofat Denisa Marková.
1: A Jiří Vondráček, říkal jsi krofat?
2: No.
1: Co je to krofat?
2: No to je výraz Luďka Soboty. On v jednom svým takovým představení o mikrofonu. A to je taková divná věc na tyčce a lidi do ní tak jako houlákají a my, to je mikrofon a to znamená jako, že my jako pro nás, pro všechny a krofon, protože do ní je i krofeme.
1: Je to úžasné, já jsem vůbec nevěděla, že ty jsi takhle báječný imitátor.
2: Nejsem imitátor.
1: Ty by se s tím mohl živit.
2: Ne, ne, ne, já jsem s Luďkem kamarádil, nebo kamarádili jsme někdy v dobách dávných a jezdili jsme na tenis a tak jsem ho poslouchal a ono mi to tak jako vlezlo
1: pod kůži. Ti to zůstalo?
2: A dokonce v Semaforu jsme spolu vystupovali v jednom pořadu.
1: Ano?
2: No.
1: Tak to je krásně.
2: Nocturne a neb zajíc v pytli. A tam on to říkal, tohle.
1: My jsme ale vůbec nepozdravili naše posluchače. Dobrý den.
2: Dobrý večer.
1: My pro vás máme spoustu krásné muziky. Dnes tady bude třeba Věra Martinová.
2: Ano, bude tady taky Věra, ale ne sama. Mm-hmm. Bude tady s Davidem Stipkou a s Tomášem Kusem. A to teda je teda pozor. Jo, to.
1: Krásný. Těším se. Těším se taky na Michala Horáka, který vydal nový CDčko, krásný.
2: Sequoia vydali taky nový CDčko, nebo možná, já nevím, jak je starý, ale je moc pěkný.
1: A potom tady bude Pavel Čadek.
2: Jo, on je dokonce violončelista.
1: Aha, takže to tam budeme slyšet?
2: Určitě jo. A taky tu bude Cop, protože to tady bude jako bombónek. A teď si dáme Kalich lásky, co ty na to?
1: No, je máj lásky čas, tak je čas na Sequoia a Kalich lásky.

0: První písnička dnešní karavany dozněla, byl to Kalich lásky od Sekvoje a napsali ji Olda Dolejš a Petra Hedvičáková.
1: Jo, já mám na zahradě taky Sekvoj.
0: Ty máš Sekvoj na zahradě celou takhle a hraje ti tam každý den?
1: Ne, tak jako mám s ní trápení, protože ona už měla asi 8 metrů. Aha. Je to ta Sekvoj, že jo?
0: Předpokládám.
1: Někdo říká i ten Sekvoj. Ale měla 8 metrů a začala mi prosychat od zhora. Mm-hmm. Vůbec nevím čím, jestli sucho, nebo jestli nějaký brouk, nebo já nevím co, tak jsem mi musel kousek uříznout tu špičku a teďka čekám, ale i tam, co se s ní stane, že jo?
0: No nicméně my se vrátíme zpátky k Sekvoji, jako ke kapele, viď?
1: No.
0: Protože oni mají krásný CDčko a to se jmenuje Tulácký zrození, viď?
1: Já jsem si všimnul, že autorsky samozřejmě to stojí na Oldovi Dolejšovi, tam má hodně těch písniček, ale určitě to CDčko má na triku Honza Komín. Mm-hmm. Protože tak nějak byl iniciátorem v tom, že říkal, hele, krásný starý písničky, pojďme je znova udělat. Mm-hmm. Tak to myslím, že udělali dobře.
0: A někdy se to vyplatí, třeba v případě Sekvoje, 100%. No a kdybyste náhodou tohle CDčko chtěli, tak si ho prostě kupte.
1: No, anebo kdybyste chtěli slyšet Sekvoj, tak běžte do nějakého klubu, protože to je taková klubová kapela a vůbec choďte do klubu. Že?
0: Přesně, a kamkoliv na koncerty. No, a my si dáme druhou písničku Sekvoje a jmenuje se Colt.

0: Karavana Jirky Vondráčka a Denisy Markové na Country Rádiu.
1: To byla Sekvoj, nebo byl Sekvoj a jejich písnička Cold. Jirko, koncertní sály a kluby, my jsme se o tom určitě bavili, zcela těžko prosperují. Hmm. A je to boj s penězma a taky konkurence. No ale za to jsme naprosto světový unikát v počtu festivalů.
2: Jo.
1: V poměru na počet obyvatel a rozlohu státu nemají folk a country a tramská hudba nikde jinde takhle hustou síť základen. No a z toho by se mělo těžit.
2: No, to je
1: opravdu... Když ne zlato, tak aspoň stříbro, že jo?
2: No, to je opravdu veselý, protože v Americe taky mají festivaly a veliký, ale u nás v České republice tady je víc než 200 folkových festivalů.
1: Mm-hmm.
2: Což znamená, že to je taková pláň, kam tady z country rádia můžeme chodit a vybírat si tam vlastně ty posluchače, protože tam jsou a máme jich spoustu, zatímco v té Americe prostě, jo a vůbec, co jsem chtěl říct, tady je skoro 700 festivalů jako dalších.
1: Mm-hmm, takže to je 900 dohromady?
2: Ne, to je asi těch 200 festivalů folkových, je v rámci toho mm-hmm. i těch klasických, klasické muziky a tak dále. Jo, ale to je prostě, to je hořící fatra normálně. Já bych to hrozně využil, protože, jak jsem říkal, v USA mají veliký festivaly, ale tohle prostě asi není nikde na světě.
1: Já bych hrozně přála našim posluchačům, a říkám to dost často, aby tě teď viděli. Víš, no. Jak jsi rozářen nad festivaly.
2: No proto taky s tou Portou máme třeba tu štafetu parsingeckých festivalů, které uh-huh. jsou prostě unikum. Uh-huh. Jeden festival posílá diváky na další festival. Nejdřív se zdálo, že to je vlastně, říkali ty pořadatelé, hele, jak já budu propagovat jiný festival.
1: Konkurence, že jo?
2: Říkám, ne, budeš propagovat folkovou muziku a potom, když budou slavní ty sporty, no tak ty je budeš mít k dispozici. To je důležitý. No.
1: No a teď v tuhle chvíli vlastně jaro, už je teplo, 24 stupňů bylo a všichni muzikanti se těší na festivalové léto, protože to je fofr a je to nádhera. A fofry má i Michal Horák.
2: Mm-hmm.
1: Dostudoval jako pedagog a teď musí zpívat. No a on zpívá rád a vydal CDčko, já už jsem to říkala, a my si teď zahrajeme písničku právě z tohoto CDčka a ta se jmenuje Najdeš se.
3: Když svět je plný cizích a ty víš, že se na něm lehce sám ztratíš, vždy budeš na správný adrese, tam, kde najdeš svý lidi, najdeš se.

0: To byl Michal Horák a Najdeš se. A já tady mám takovou malou otázečku, neboli takový kvíz. Jestli jste dobře poslouchali, tak jste tam neslyšeli jenom Michala Horáka. Jiříku, jestli pak víš, koho jsi tam ještě slyšel?
1: A já to vím, ale když to není soutěžní otázka, tak já to prozradím.
0: Ty by si chtěl něco vyhrát.
1: Já myslím, že to byla Raduza.
0: Byla to Raduza. A bylo to moc pěkný, mně se to moc líbí.
1: Michal má takový osobitý výrazový prostředky, jo. Mně se to líbí.
0: Já bych řekla, že ta jeho muzika donutí posluchače smát se, i když stojí v zácpě na D1.
1: No, to asi jo. Třeba když byl na Portě, tak se mi nezdálo, že by ho tenkrát diváci nějak znali. Mm-hmm. Ale když skončil ten svůj koncert první na Portě, tak už všichni věděli, kdo to je Michal Horák. Už se to vtisklo, prostě má jakýsi kouzlo a ještě originalitu. To je super. Mm-hmm. On je dobrý muzikant, jo, takže to jeho postavení ve folku je v podstatě zvláštní, protože on má zajímavý harmonie právě jako muzikant, hezky frázuje, takže to je takový neobvyklý, třeba dost folkových zpěváků dává důraz na text, a vlastně utíká jim ta melodická struktura, protože potřebují něco říct, ale podmínějí tomu nějak tu muziku. On to má docela hodně propojený a ty texty jsou přímočarý, veselý, vtipný, bomba.
0: Je totálně rozpoznatelný. No. On je vlastně jediný tady.
1: On má takovou zvláštnost v těch textech. Oni jsou to v podstatě, jako když si vemeš vtip. Říkáš vtip a lidi se zasmějou. Někteří se smějou až po pátý, až když ho pochopějí, že jo, když se...
0: Třeba já.
1: Mě to dáví pětkrát. Ale to je právě to nebezpečí i u jeho textů, že když je slyšíš po pátý, tak už vlastně víš, jak to dopadne, ten vtip. Takže si myslím, že jeho písničky se mají střídat, aby nezněla pořád ta jedna, jako je to normální u hitů. A když posílám, protože jak to bylo v minulé, já nevím, jestli jsi to zažila, ale ve škole jsme museli vždycky říkat, jak to ten básník myslel v té básni, protože to bylo zakuklený. On to nemá zakuklený a tak je potřeba pustit si nějakou jinou písničku a pak se vrátit zase k té vtipný.
0: Aha, tak jo. On nedávno vydal svůj vlastní zpěvník, který je velmi interaktivní a učí děti hravou formou základy na kytaru a klavír. Tady se asi vrací k tomu svému pedagogickému vzdělání, předpokládám, že?
1: No, on je docela folkový miláček, jako těch školek a škol, to je super. No.
0: Tak jo, tak my si dáme další písničku. A ta má tak strašně divný název, že ho řekneš ty.
1: Můžu. Skibidi dudili.
0: Skibidi dudili? Proboha, co to je? To je Michal Horák prostě.
1: No, a to je nějaká dětská říka.

0: Zlatý náklad karavany na Country Rádiu.
1: My jsme tuhle tu novinku představili už v minulé karavaně, ale může se stát, že ji třeba nikdo nestihnul, tak to prostě musíme zopakovat, Jirko, že? Protože...
2: Mám to zopakovat?
1: Ty, samozřejmě, ty to vysvětli. Ty jsi to vymyslel.
2: V karavaně se vždycky oživíme nově, jak to dopadlo s písničkama, který mají potenciál hitu. A tedy, jestli třeba ta nová písnička, kterou jsme tady představili, jestli se už dostala k posluchačům Country Rádia i v normálním vysílacím čase.
1: Mm-hmm. A kterou jsi teda vybral?
2: No, já jsem tentokrát vybral COP. Mm-hmm. A písnička se jmenuje Modrý chlapy. A myslím, že právě to není písnička na první dobrou, ale to právě je taková zvláštnost těch evergreenů, že hit, takový ten prvoplánový, ten proběhne
1: a pak zmizí.
2: Hmm. A evergreen, ten přijde na řadu třeba až po 5 letech, nám se to stalo třeba s Luckou, s písničkou Strach, že ta písnička existovala 5 let někde na CDčku a pak teprve jsme ji udělali s klipem a jako single nově.
1: A najednou hitovka.
2: A najednou je to, dá se říct, evergreen, protože se drží už 10 let prostě v rádiích. Mm-hmm. A tohleto si myslím, že můžou být třeba i ty Modrý chlapy.
1: Tak jo, tak Míša Lek, COP a Modrý chlapy.
2: Míša je dobrý chlap.
1: No to já vím, že je dobrý chlap.
2: No a určitě si tu Zlatou portu 2016 zasloužil.
3: Já potkával je každý den už jako malý kluk. Ten bufet mohl mít jméno Mokrej loket. Tam stály jako sochy tupým dlátem tesaný a oči měli prázdný jak studný kamen.

radost a za oltář mu sloužil smysl ve snu. Když to všechno čistil, tak z laufu vyšla rána, chyt to jeho soused a svědků bylo dost. Ten třetí přejel Fordem někde něčího strejdu, co po čáře se motal jako zvíře. Jeho brzdy v dešti s mlhou už nebejvaj nic platný a rychle žít je zrádný. Tak stopka na pár let. Ty chlapy byli stejní jako já, anebo ty.

čas. V tej boudě s nima bydlel frája, co byl jejich pasák, tak rána těžkou pěstí, než přijeli, tak zhas. Ty chlapy byli stejní jako já, anebo ty,

0: Tohle je ta písnička, která si zaslouží vaše uši.
1: No.
0: Míša Light a Copáci a Modrý chlapi.
1: Ano. Já jsem jel onehdá metrem a tam byla jedna taková paní.
0: Jenom jedna paní byla v metru. To ne, bylo
1: jedna paní,
0: prázdno.
1: Co si četla.
0: Jo, takhle.
1: Pak tam byl jeden, co pořád spal, ten už tam seděl asi dlouho.
0: Mm-hmm.
1: A pak jinak všichni ostatní měli skloněnou hlavu.
0: No, ty myslíš nad mobilem.
1: No jasně, to byl pohled pro bohy. Já jsem si to vyfotil.
0: Moderní společnost.
1: No.
0: A ty jsi z toho udělal nějaký závěr?
1: No samozřejmě, víš, kolik lidí projede třeba denně metrem v Praze?
0: Třeba milion?
1: 1,5 až 1,6 milionu lidí.
0: A to je víc lidí, než kolik má celé město obyvatel.
1: No a teď si představ, že v každém vagónu sedí jeden člověk s knížkou, to je tím pádem asi 8 tisíc lidí s papírem v ruce. Můžem říct, že to je ohrožený druh, vlastně čtenář. Jo. A nebo by se dalo říct, že těch 8 tisíc lidí, to už je normálně svolaná nějaká akce na náměstí.
0: To klidně.
1: No, ale nám zbývá těch 1,5 milionu lidí s mobilem. Mnozí mají sluchátka, to znamená nečtou a poslouchají. To je nadějné.
0: No to je nadějné.
1: No, protože kolik z nich asi poslouchá v pátek, druhý pátek v měsíci v 19 hodin karavanu na Country Rádiu, no?
0: No já si myslím třeba, že celý vagón na lince A poslouchá právě teď naši karavanu.
1: No tak, hele, milí posluchači, jestli, ať už jedete v metru, nebo ale jo, ty, co jedete v metru, tak jestli právě teď nás posloucháte, tak nám to napište. Protože my potřebujeme tu informaci.
0: No ale kde nás posloucháte? To je důležitý. Jestli třeba v metru, nebo v busu, nebo
1: no jasně, my potřebujeme vidět, abyste nám k tomu napsali, kam jedete, odkud jedete, za kým jedete, o čem si s ním budete povídat a tak dále, prostě abychom všechno věděli.
0: My si dáme další písničku.
1: No, ale ty, co pojedou v metru...
0: Ty ji neuslyšej.
1: No, ne... Myslím v pondělí, když je repríza karavany, no taky nikdo neuslyší, protože už metro nejede, že jo? Leda ty uklízečky tam. Ty
0: no,
1: by mohli.
0: Třeba můžu,
1: tak
0: no.
1: Těm taky platí ta leta
0: výzva. Právě pro paní uklízečky z metra, které pracují v noci,
1: napište nám.
0: Bude teď písnička, která je strašně krásná. Jmenuje se Řekni to dřív, no a zpívají Věra Martinová a David Stypka.
1: A je to CDčka Meritum, já to vím.

0: se vedou pryč.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte pořad Karavana na Country Radio.
2: A v tom pořadu jste slyšeli písničku Řekni to dřív, kterou zpívala Věra Martinová a David Stypka. Věra bude na Portě letos a bude zpívat s Malina Brothers.
3: No, to je bomba,
2: že? Krásný.
3: To je boží. Ona je opravdu první dámou country hudby.
2: Ale ona to nerada slyší.
3: To nevadí, ale...
2: Ale je, viď.
3: Ale je.
2: Je, no.
3: Věro, ahoj, jsi první dáma country, nic s tím nenaděláš.
2: Ona má prostě nesmírně krásný, sametový, hluboký hlas. Alt, a to já miluju.
3: Já jsem Věru potkal ještě, když byla v soutěži někde v Jihlavě.
2: To a tam zpívala Rozvod, já to vím.
3: Jo, ale její první CDčko se jmenuje Dál jen vejdi.
2: Ježiš, to miluju. A jo. Já jsem, no jasně, měla jsem dlouho hrající desku. Co?
3: No a to je z roku 1989. A potom se Schovankama to udělali Svět je plný různých řečí, to bylo 2002, ale tam bylo jasný, že Věra prostě má v sobě něco, co kráčí dál, to znamená, že ty Schovanky zcela správně opustila, protože potřebovala
2: je
3: říct
2: solo.
3: to svý já. Že jo?
2: To je jasný, je solistka.
3: Věra bude taky ve Mlyně 20. května teďka už, tak to teda s dovolením už, abyste si koupili vstupenky, protože už jich je tam málo. A bude tam ještě s Davidem Kourkem a s Terezou Homolovou, protože vždycky před hvězdou vystupují ti, kteří teprve hvězdou budou, že jo?
2: Samozřejmě. No a my tady máme ještě jednu písničku, ale to je nějaká velká vzácnost.
3: No, to máme před premiéru. Milí posluchači, musím říct, protože vím malinko ten příběh, protože Věra onehdá řekla, že by docela byla ráda, že má ráda Tomáše Kluse a tak a tou tichou poštou se to doneslo Tomášovi a Tomáš se říkal, ha, tak Věra mě má ráda, tak já jí napíšu písničku. A myslel si, že tu písničku jí věnuje loni k narozeninám do Lucerny. No a protože potkal pana prokrastinátora a ten mu to nedovolil, takže se děje to, že premiéru bude mít tahle ta nová písnička teď 15. května. Nevím všude kde, ale určitě to bude na sítích a Tomáš to určitě někde. No a my jsme dostali možnost vlastně
2: povolení
3: udělat předpremiéru a pozvat vás na tu premiéru toho 15. A je to teda Tomáš Klus, Věra Martinová, a ta písnička se jmenuje Magnetické bouře.

0: Ale že jim to spolu sluší. To byla Věra Martinová a Tomáš Klus a Magnetické bouře.
1: No já si myslím, že to je písnička pro country rádio.
0: No určitě, no. Krásný.
1: Takže my jsme rádi, že tady jsme mohli udělat předpremiéru, tak prosím vás, milí posluchači, na nic nedbejte, nikam 15. nechoďte, najděte si na internetu a na YouTube a jestli tahle ta písnička tam bude určitě provázená ještě nějakým proslovem a tak dále. Já si vždycky říkám u některých věcí, kdo tohle to vymyslel.
0: Tak počkejte, zase nějaký tvůj vynález, viď, bude.
1: Já si říkám, to je docela blbost nebo taková nenápadnost, ale usnadňuje lidem život, jo? Co se týká třeba jako takových těch umělých, těch měkkých čoček, to všichni víme, to bylo o tom Richterle, jo, a 1961, myslím, ale to bádal, on hledal něco takové. Nebo třeba Oldřich Homuta, ten taky bádal a vybádal remosku. Máš remosku doma?
0: Nemám.
1: No, ale kde kdo jí na chatě měl, že jo, remosku?
0: No, měli jsme ji jako s
1: rodičem. Můj táta miloval remosku a já miloval to kuře z té remosky.
0: Babička měla remosku.
1: No, jasně. Ale pak se dějou takový ty zvláštní věci, že třeba manželka Krištofa Ráda, ta se sekla sekáčkem do ruky, protože sekala homoli cukru. A to bylo v roce 1843.
0: Ano.
1: A jak se sekla, tak ten Olda, teda ten Krištof, se zkrátka zamyslel a říkal, já musím něco vymyslet. A tak šel a vzal lis, zmačkal ten cukr, co vyráběl, protože on měl cukrovár, a udělal z nich asi, já nevím, kolik jich udělal, jestli 38 kostek, 350.
0: Tím ty se teď zaobíráš, jo?
1: To je právě to zajímavé, jak vznikne nenápadně tím, že se manželka sekne do prstu, tak jak vznikne vynález kostky cukru. Čím sladíš?
0: Já nesladím. Když sladím, tak nějakou náhražku, jako třeba, nevím, agávovej syrup.
1: Někdo
0: tak
1: si sypeme, někdo si házíme ty, ale to víš, to je hezký, když vemeš tu kostku a hodíš ji do toho kafe a ono z toho udělá ty kruhy, to je pěkný.
0: Já jsem měla strašně ráda u babičky, ona měla cukřenku, já ji mám teda do dneška doma, a k tomu měla takový stříbrný kleštičky a těma si vždycky dávala kostku po kostičce do kafíčka. To jsem jako dítě milovala. Tak jsme kradli cukr a jedli jsme ho. A neříkej, že ty ne.
1: Já taky.
0: No to mi jasný.
1: A kdo myslíš, že vymyslel violončelo?
0: No to vůbec netuším.
1: Já taky ne, ale vím, že Pavel Čadek hraje na violončelo, on ho nevymyslel, ale má takovou, možná by se to dalo nazvat celofolk. Jo, to se píše celolo, protože italský je celočelo, celofolk.
0: Takže celofolk, no, to je takové zvláštní slovo. No pojďme si dát Ten svět je venku, Pavel Čadek.

0: Jaro s Country Rádiem.
1: Ten svět je venku, to byla písnička Pavla Čatka. Cello folk. No, my jsme si říkali, že je divný slovo. A že je vlastně zajímavý, když se někdo doprovází v téhletý hudbě na violončelo. A já jsem teď byla v Porotě na Portě, jako vlastně už asi po třetí.
2: Ano, vím to.
1: A bylo to teda moc fajn, byli jsme s Peťou Kocmanem, moc jsme se pobavili a byl to moc hezký večer. No a vyhrál tu pražskou Portu, já jsem teda zapomněla jméno, jo. Ale když půjdete na Portu, do Řevnic, tak se to dozvíte, protože ten, kdo vyhrál, ten tam logicky postoupil, vyhrál nesmírně talentovaný, šikovný kluk, který se ovšem doprovázel na cymbál. A to bylo úplně zvláštní a bylo to nádherný.
2: Mm-hmm. No ale to musí lidi přijít na finále, aby to zažili, že jo?
1: No přesně tak, přijďte na Portu. Jirka vám zopakuje, kdy je Porta.
2: Porta je 26, 27, 28 červen.
1: Krásný, ty to víš všechno. Tak pojďme se vrátit k Pavlu Čatkovi a k jeho violončelu.
2: No, ono by se dalo říct, že ono to čelo má k folkové muzice blíž, než by se zdálo. Jo. Vemme si třeba Olina, ne z chlebu, který se svým violončelem prostě ať už v Marsias nebo v ETC nebo teďka s Norbim prostě předvádí úžasné věci a to je čelo folk teda.
1: No a tak to už jsou dva teda.
2: No jasně, dva čelofolkaři.
1: Mm-hmm. Pavel teď jede velké turné s kapelou Úžasňáci k nový desce. A na svých sociálních sítích navíc dělá bezplatnou školu pro písničkáře, kde radí začátečníkům, jak se nebát pódia.
2: To je moc důležité.
1: A to bych potřeboval i já.
2: No, protože některý tam opravdu stojí jak solnej sloup a nevědí, že když už zpívají, tak to někomu říkají a tím pádem tam mají nějakým způsobem vyzařovat.
1: A jo, tak, já myslím, že jak se zbavit trémy, tak to asi on neporadí. Vy.
2: Ne, důležitý je těšit se.
1: Ten jevištní projev.
2: No, to, to nám říkal táta vždycky. Nechoď na jeviště ukázat, jak umíš zpívat, ale že tě to baví. Dojď si to tam užít a ono se to přenese.
1: Ah, tak krásná rada. Tak si dáme další písničku a ta se jmenuje Nechci nic.
2: Pavel Čadek.

0: Karavana na Country Rádiu Bombonek.
1: Před Bombonkem zpíval Pavel Čadek písničku Nechci nic.
2: No, my tady máme ještě jednu novinku. Jedná se o soutěž karavany. Teda, než si pustíme ten bombonek. Mm-hmm. My jsme zatím v karavaně nesoutěžili, že jo? A tak jsme se říkali, že by bylo prýmá, kdyby vy, posluchači Country Rádia, jste trošku ožili, nejenom, že budete poslouchat nové písničky, ale že nám napíšete, která z těch nových písniček se vám nejvíc líbí. Mm-hmm. Jak se ti to zdá?
1: Zdá se mi to skvělý.
2: No?
1: A ta další, ta písnička potom zazní v další karavaně?
2: No právě, ta další, ta písnička, která se bude nejvíc líbit, to nám napíšete asi na info@countryradio, zatím, jestli to nevymyslíme jináč, a ta by samozřejmě byla potom v příští karavaně, pozvali bychom si toho interpreta na telefon a potom mi slíbil Miloš Keller, že by si ji vzal do nějakého toho svého pořadu.
1: Do Bonanzy.
2: Do Bonanzy.
1: A když Miloš Keller něco slíbí, tak to tak bude.
2: No, tak to by bylo dobrý pro tu písničku.
1: To,
2: že?
1: Určitě.
2: A určitě by potom jsme ji představili i v písničkách týdne a potom by tím pádem ta písnička měla šanci stát se frekventovanou a frekventovanější.
1: Jirko, jak se na to zase přišel?
2: Já jsem se jedno takhle probudil a už to bylo.
1: Neuvěřitelný. Máš pozvánky?
2: Mám, jasně. A. Tak zaprvé, Mlínice. Věra Martinová, pak tam bude host David Kourek s Terezou Homolovou, to je 25. To určitě přijďte. Mm-hmm. Pak máme Gateo, to máme teďka, už vlastně to jste prošvihli, Franta Nedvěd tam byl, to bylo včera. No ale 21. je v Gateo Session a potom tam budeme ještě, protože mají ta šéfová nás slyšela ve Vartě s Triem a říkala, aha, a proč vy nehrajete v Gateu? No tak jsme jí to museli slíbit, takže my tam budeme 11.6. s Triem. Mm-hmm. Aleš Petržela a Helen.
1: Výborně, a já jsem si všimla, že Aleš Petržela už rozjel, jak to hraju já.
2: No, to je báječný. Mm-hmm. A myslím, že jsme se domluvili i v Country Rádiu, že to bude na YouTube Country Rádia, protože teďka měl Romana Horkýho, teď tam byl Víťa Troníček a já myslím, že to je úplně úžasný projekt, kde vám ti báječní muzikanti ukážou, jak oni hrajou ty akordy v té svý slavné písničce.
1: Mně se to taky moc líbí, hezký nápad.
2: To je. Takže to bude na YouTube kanálu Country Rádia určitě. No. A potom ještě samozřejmě, to už jsme říkali, to je Porta 26 až 28 a v příští karavaně už bude vlastně SMS soutěž finalistů.
1: Mm-hmm, tak to se těším. No. To zase budu říkat to číslo pořád, že jo?
2: No. A pak je tady štafeta partnerských festivalů, o těch jsme taky už mluvili i loni a ta startuje vlastně už v květnu a bude to v Nymburce 24.5. ve stínu Vodárenské věže a hned na to je Kahan 29.5. v Příbrami.
1: No a ty jsi úplně zapomněl na jeden z nejdůležitějších festivalů, který se koná v Praze 13.6. a to je Country Fontána.
2: Já jsem na to nezapomněl, já jsem doufal, že to řekneš.
1: Jo, takhle.
2: No.
1: Já myslím, že jsi to zapomněl.
2: Protože ty máš hezký hlas, tak aby to vyznělo, víš?
1: A těšíš se na Country Fontána?
2: No jasně, já si myslím, že to bude pěkný, protože...
1: A je to hezký obsazení, já jsem to všechno slyšela.
2: Uvidíme. Máme tady teda ten bombonek, je to nahrávka z roku 2011 a to tehdy v Řevnicích zpíval Honza Nedvěd. Petr Kocman tam s Vojtou mu hráli v kapele a v porotě seděl František.
1: Aha.
2: A Honza říká, brácho, pojď sem. A ten brácha opravdu se stoupil a začali zpívat spolu a byl to hrozně dojemný, protože oni celou dobu předtím spolu nemluvili, že? Mm-hmm. Takže na té portě to bylo takový jako...
1: Dojemný.
2: No, no.
1: Hezký. Hezký. Tak jo. A ještě máme určitě citát nakonec.
2: Jo, citát máme. Samolibost je žalář duše, který zbaví štěstí stejně bezpečně, jako vězení zbavuje fyzické svobody.
1: To je ale moc hezký. No a my se s váma tady loučíme. 93. karavana končí, loučí se Jirka Vondráček.
2: Denisa Marková.
1: Kuba Jiroušek.
2: Ano, a bombonek je Bílý kostelík s Honzou Nedvědem z Řevnic 2011.
1: Mějte se moc krásně a užívejte si jaro.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme úplnou novinku Mňau Mňau bandu, album s názvem Vcuc.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: Já jsem si sem dnes večer do ringu pozval svého přítele, herce Jiřího Krampola.
1: Dobrý večer. Ano, my se tady s Karlem opravdu známe už dlouho. My jsme spolu dělali v jednom takovým hezkým představení v divadelku Ateliér. Jmenovalo se to, Hádej, kdo přijde na večeři, aneb podívej Černochu Karle.
0: Samozřejmě.
1: Bylo to takový hezký představení. A vždycky tam právě to bylo zvláštní tím, že my jsme si jeden na druhého vymýšleli vždycky nějakou volovinu, kterou ten druhej nečekal.
0: Ano, to tak ze dne na den vlastně. Třeba já jsem se tě zeptal na jevišti, jestli by si nebyl tak laskav a nezaspíval nám něco od Beatles, ale maďarsky.
1: No jo, protože jsem jako chtěl, že jo.
0: Zpívat?
1: Chtěl zpívat.
0: Tak nám zaspívej, ne? Ale je to píseň od Ivana Mládka, Stáňa Poláková, Dáša Nováková. No a vlastně tě mohu uvést. Tady máš text. Jiří Krampol.
1: No a kde je banjo?
0: Jaký banjo?
1: No dovol, písnička od Ivana Mládka bez banja.
0: No my banjo nemáme tady.
1: Tak jak můžeš zpívat písničku od Mládka?
0: A teď jsou tady dva orchestry, které tě doprovodí, to ti nestačí.
1: No to je hezky, ale bez banja, bohužel.
0: No moment, no tak banjo nemáme, tak ukaž, tak...
1: Máte smůlu, no.
0: Tak ale já mám... Ne, já mám jiný nápad. Dobře, tak víš co, tak ty nebudeš zpívat teďko, ale ty nám tu ten text Ivana Mládka zarecituješ.
1: No prosím.
0: Ale ne jako Jiří Krampol, ale jinak, třeba jako Jan Pivec.
1: No prosím. Dáša Nováková a Stáňa Poláková řekli si, že půjdou dnes po obědě navštívit kamarádku Procházkovou. Totiž Lída Horáková říkala, že Procházková si včera zakoupila fantastickou halenku, jaká není k sehnání. A tak tedy obě dívky, aniž měly pozvání, za chvíli už u Procházků vyzvání. Nikdo ale nepřichází otvírat, jela asi na výlet.
0: Moment, ty další sloky by si měl taky recitovat, ale jinak. Třeba jako národní umělec František Kovářík.
2: Dáša Nováková a Stáňa Poláková skutečně dva dny na to rozhodli se navštívit ještě jednou Procházkovou. Stáňa Poláková podotkla, že Procházková se stále ještě možná nevrátila z výletu. Znovu tam jdou nadarmo. Děvčata zjistila, když ocitla se na místě, obavy, že byly plně na místě. K Procházkově nikdy více nepůjdou. Furt je někde na túrách. Poláková cestou domů povzdychla. To jsme to vymňoukli.

0: Vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.